0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.

0: Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

بنات بعد كل شي حكيتو لسه بمشي بناتكم. ما بنيتش بيت لا بس بنيت.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.
2: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.
3: Nazdar.
4: Tu je Blue Velvet.
3: A posloucháš?
4: Rádio Wave.

0: Pleják.
1: Pleják. Hudební mix Rádia Wave. Hudební mix
2: Rádia Wave.
3: Let's just go by where I live, let's go.

znám, bro. Ty jsi panda grizzly. Koukám do zrcadla ráno, význam neznají, oni nechápou. Pes pozná psa, taky stádo, je na mě tlak, nesu ho na zádech. Sluchátka zamotaný, bolo něze, rozmotám je do uší.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Český rozhlas, Radio Wave. Děláme vlny.
1: Slova připravené, čtvrtý deň. Čakala si jeho let, nepríde.

0: Český rozhlas
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Rádio Wave.
2: Dávno mě neděsí slyšet, co na mysli. Leží mi v noci, když nikde nikdo. Vzpomínky neruší, nemusím přehlušit.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Plejak.
0: Plejak.
1: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.
2: Ahoj, tady Maržari, posloucháte Rádio Wave.

Český rozhlas, Radio Wave. Děláme vlny.

0: Tank Rasta, Bushy motherfucker.
1: Český rozhlas, Radio Wave. Děláme vlny.

jenom mi bejbe. Tu face všude kam se podívám, bej v tom hloub, tak si strčím hlavu mezi dveře sám. Co je trapný, co je real, s kým se zbavil, kdo ti zbyl, oči všude gossip girl. Kdo kde s kým všude byl, přednost vlastní family, nebo deal, oči všude gossip.

0: Margot.
1: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
2: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
1: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
2: Hergot.
3: Poslouchejte

Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

Dvěma ženami jsme zahájili nedělní on air na rádiu Wave. Máme 19. července, 9 minut po 8. a ze studia vás zdraví Jarda Petřík. Ty dvě ženy to byla Kim Gordon a po ní Charlie XCX, dá se říct dvě různé generace a taky dvakrát úplně jiný přístup k muzice. Vy jste od nich poslouchali songy Not Today a Dying For You. Do 12. hodiny tady s váma budu, spoustu muziky přinesu a taky určitě i kulturní tipy a ukázky z některých našich pořadů a podcastů, ať už to bude Nádech, Studovna a nebo třeba Podhoubí. No a hned teď se vypravíme za novinkou z domácí scény. Jan Trej a jeho spolupráce s producentem Filipem Zadražilem, který si přezdívá její Esej, vyústila v song, který bude zase, co se týče názvu a tématu, aktuální asi až příští víkend. Jmenuje se totiž Heatwave a vrací se v čase o nějaký ten měsíc zpátky, kdy jsme v Česku zažívali rekordní teploty. Tak příjemné ráno, ať se vám dobře vstává.

What's up? Tohle byli Joey Valens Bray a taky JPEG Mafia. Trojitá spolupráce, která vyústila v takový solidní banger, který si umím představit, že naživo funguje velmi dobře. 19 minut po 8 hodině raní už aktuálně v Praze na Vinohradech docela solidně prší a myslím si, že to není zdaleka jediné místo po České republice, kde v tuhle chvíli je zataženo a něco padá dolů z mraku, tak případně pokud se chystáte dneska ven, asi budete potřebovat nějaký ten deštník nebo pláštěnku, protože by ty přeháňky měly být častější. Zaplať pánbu za ně, protože vláhy je opravdu potřeba a vypadá to, že nadcházející týden by mohl být zase o něco více mokrý. Fíčů před námi právě teď se songem Tentacion, taky Led by Her, What's the Reason nebo Ivy Z z domácí scény. No a pak už pro vás budu mít první kulturní tipy, které by vám mohly zpříjemnit dnešní závěr týdne.

0: Dneska už pivoňka, ale tohle je ještě její tvorba pod aliasem Ivy Z. Hudebnice Lenka Zbořilová a vy jste poslouchali píseň, která se jmenovala Home.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Slibované kulturní tipy pro dnešek, neboli pro neděli 19. července, zahájíme pozvánkou na výstavu do Umělecko-průmyslového muzea v Brně, kde si můžete prohlédnout tvorbu módního návrháře Jana Černého pod názvem výstavy Flow State. Jméno tohohle mladého designéra je nejčastěji spojováno s poslední olympijskou kolekcí, ale taky ikonickými modely pracovní obuvi Prestige, stejnokroj personálu českého pavilonu na Expo v Osace, nebo zelenými skleněnými šaty, které na Karlovarském filmovém festivalu měla na sobě Anja Geislerová. Poznávacím znamením tvorby Jana Černého pak jsou odvážné pánské nebo unisex kolekce, inspirované uniformitou, výtvarným uměním nebo řemeslem. V Umělecko-průmyslovém muzeu v Brně si můžete prohlédnout tvorbu Jana Černého pod názvem Flow State až do ledna příštího roku. Další pozvánka je hudebního charakteru. Benefiční koncert se dneska od 6 hodin večer odehraje na Novém zámku v Libějovicích. S českým zpěvákem Marcelem, který je ale zároveň taky lékařem a svou hudební kariéru začínal v indie rockové kapele No Distance Paradise. Mimochodem rozhovor s Marcelem si můžete poslechnout na našem webu, zpovídal ho Krištof Šimek. No a tenhle benefiční koncert, který se dneska odehraje, je vlastně podporou na záchranu zmiňovaného Nového zámku. Začíná se v 6 hodin večer v Libějovicích. A poslední tip je filmově divadelní. Půjdete sice do kina, ale na divadlo, a to v Praze do Edison Film Hubu, kde je dneska o 4 odpoledne na programu záznam představení Všichni moji synové, lépe řečeno záznam, on to bude živý přenos tohoto divadelního představení / inscenace. Jedná se o inscenaci klasika žánru Artura Millera v režii i Iva Van Hoveho, která letos získala cenu Olivier za nejlepší revival. V nové verzi téhle znepokojivě prorocké hry, natočené živě ve West Endu, si zahráli také Tom Glyn Carney, Hayley Squires anebo Pápa Essiedu. Všichni moji synové dneska od 4 odpoledne v Edison Film Hubu.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán. Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
2: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
1: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
2: Čelist.
1: Poslechněte si aktuální díl Čelistí znovu. Dnes od 7 večer na Rádiu Wave.
3: Sedím.

Nebe není ničí, El Cielo no es de nadie. Tohle je Ella Minos v nedělním On Airu na rádiu Wave. A pokračovat budeme o poznání temněji. Míříme na domácí scénu za novinkou od pražského rapera Darko Dona. Jeho nejnovější release se jmenuje Dad Boy a najdete na něm i následující věc s názvem Lifestyle. Zadumoš pět, zadumoš pět, zadumoš pět, zadumoš pět, zadumoš pět, zadumoš pět, zadumoš pět, zadumoš pět, zadumoš pět, zadumoš pět, zadumoš pět, zadumoš pět, zadumoš pět, zadumoš pět, zadumoš pět, zadumoš pět, zadumoš pět, zadumoš pět, zadumoš pět, zadumoš pět, zadumoš pět, zadumoš pět, zadumoš pět, zadumoš pět, zadumoš pět, zadumoš pět, zadumoš pět, zadumoš pět, zadumoš pět, zadumoš pět, zadumoš pět, zadumoš pět, zadumoš pět, zadumoš pět, zadumoš pět, zadumoš pět, zadumoš pět, zadumoš pět, zadumoš pět, zadumoš pět, zadumoš pět, zadumoš pět, zadumoš pět, zadumoš pět, zadumoš pět, zadumoš pět, zadumoš pět, zadumoš pět

0: Český rozhlas.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

0: plazma ve vašich uších právě teď. Kiss Facility, 9 minut před nedělní 9. raní v On Airu na rádiu Waves datem 19. července. A za chvilinku zase trošku zrychlíme. Před námi docela ještě Hard Life s Gusem Duppertonem ve spolupráci Antifreeze. A na závěr téhle hodinky si zavoláme Mayday společně s kapelou The Go Team.
1: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. V kontextu. Poslouchej každý čtvrtek od 16 hodin na rádiu Wave. Hotspot. Hotspot.
2: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

roztancovaný Troy Sivan v songu pojmenovaném Rush, 6 minut po 9. raní. Nedělní On Air na Waveu pokračuje. Teď zase řekněme trošku spíše houpavěji, před námi je totiž novinka od R&B funkera Steva Lacyho, který teď v půlce července vydal nové album, jmenuje se Oh Yeah a najdete na něm i singlovku s názvem Is It Cool. Na tému navíc hostuje za Mikem zpěvačka, kterou taky znáte z našeho playlistu velmi dobře, SZA. No a výsledkem je hodně letní, bezstarostní vibe, který na téhle spolupráci probublává na povrch. Steve Lacy, SZA, Is It Cool? Never.

Tak jako v minulých dvou letech i letos jsme si pro vás během prázdnin připravili spolupráci s galerií hlavního města Prahy v prostorách zahrad zámku Troja. Riviera se ve třech edicích tentokrát opět stane částečně hudebním večerem, diskuzním i výstavním. Ten první si můžete zapsat do kalendářů 28. července. Všechno to jsou úterky mimochodem a tam se představí za tu hudební část, za ten hudební program projekty Čaba, Laciga a Market. Úterý 11. srpna potom bude v režii Woden, Silence a Josefa K. No a třetí závěrečná Riviera letošního roku, 25. srpen, opět úterý, Dirty Depressa, Arty a taky Candy Pumps. K tomu samozřejmě, jak už jsem zmiňoval, tematické debaty a diskuze, které bude moderovat Tereza Havlínková tady od nás z Rádia Wave a také výstavy. Tohle všechno můžete zažít v průběhu července a srpna v nádherných prostorách zahrad zámku Troja. Riviera i letos díky spolupráci s galerií hlavního města Prahy ve třech úterních večerech. Kompletní program, protože jsem zdaleka nevyjmenoval, co všechno na nich budete moct zažít, najdete už v tuhle chvíli na facebookových událostech. No a my pokračujeme na Slovensko, před námi Vojtík a v zápětí po něm taky třeba Chappell Roan a nebo Fever Ray.

0: Jednozvukové cukrátko, Fever Ray a skladba s názvem Candy. Teď putovala do vašich uší krátce před 9:30 v nedělním On Airu na Waveu. Za chvilinku budeme mít zase únor díky kapele February. Taky tady pro vás budu mít spolupráci Anet X a Nobody Listen, Stejný sny. No a až odbude 12, tak máme neděli, samozřejmě nejnovější vydání Casablanky. Tentokrát Pavel Sladký bude hovořit s herečkou Klárou Isovou. Bude vyprávět o svém způsobu cestování, o trekování na Kanárských ostrovech, o tom taky něco vím, o cestách do Indie, tam jsem naopak nikdy nebyl, a Spojených států, ale třeba i o tom, jak ráda chodí po Česku. Rozhovor Kláry Isové s Pavlem Sladkým poslouchejte v nejnovější Casablance, která byla natáčená na letní podcastové scéně, takže pokud jste tam byli naživo, tak už jste ji slyšeli, pokud ne, tak dneska od 12 hodin máte příležitost si ten záznam vyposlechnout.
1: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca.
2: Dnes od 12 hodin
1: na rádiu Wave.

0: Aretix, Nobody Listen a taky Taomi a jejich Stejný sny. Jestli sníte o nějakém tom letním románku, tak doporučuji poslechnout nejnovější Nádech, protože ten se věnuje právě letním románkům, které bývají esencí toho, co si člověk tak nějak představí pod klasickou filmovou romantickou láskou. I, jak vysvětluje psycholog a párový terapeut Petr Kačena, jsou nenadále i v tom skutečném životě intenzivní, krátké a taky hlavně nepredikovatelné. Co nám ale letní románky můžou taky dát dobrého a jestli naopak existuje i něco, co nám berou, proč je právě v létě ta nevěra případná častější a kde hledat příležitosti k seznámení v rámci letních měsíců, i o tom je nejnovější Nádech. Ale třeba taky o tom, jak poznat, že má smysl nějakou tu letní lásku rozvíjet takzvaně i po návratu z dovolené nebo festivalu. Nový díl Nádechu o tomhle tématu poslouchejte na našem webu a v podcastových aplikacích. Já pro vás teď máme vysílání krátkou ukázku.
1: Já myslím, že ty letní románky jsou taková esence toho, co si představujeme pod romantickou láskou, protože jsou nenadálý, intenzivní, krátký, možná trošku nepredikovatelný. Je tam ta nemožnost toho, že to může pokračovat, jako to bylo u Romea a Julie. Máme jako možnost vlastně někoho nového potkat tím, že jsme jako sociálnější, tím, že nejsme v té naší běžné rutině, takže je ta pravděpodobnost, že potkáme někoho nový.

0: žijeme jinde, jo, nemůžeme spolu být. Není to zas tak silné, abychom prostě dali výpověď v práci a přestěhovali se k sobě. Takže můžeme si to nějak umět takhle racionálně ukončit a zavřít zatím dveře a netrápit se tím. Ale myslím si, že spoustě lidí to nejde. Příležitost dělá zloděje, že my během léta máme větší možnost být bez našeho jako partnera primárního. Je tam větší možnost potkat někoho nového, je tam větší možnost prostě, aby se to nějak stalo, že jo, ta nevěra. Takže určitě během léta je vlastně tohleto pravděpodobnější. Mně se právě na těch letních láskách, myslím, že by to bylo skvělý, kdybychom to jako všichni uměli líbit, ta jako svoboda, že vlastně tam jsem jako, nemám ty nároky a ty očekávání od toho druhého, beru ho takový, jaký je. Já se cítím prostě svobodnej a nesešněrovaný všema očekáváníma a vystupuju tam prostě možná v tom svým nějakým jako uvolněným nejlepším já. Tohle to mi přijde jako by věc, která by byla krásná, kdybychom si uměli zachovat celý rok a vlastně ke všem těm vztahům přistupovat bez těch nároků na to, jak to má dopadnout a že to má být otec mých, budoucí otec mých dětí a mít tam tadyhle tu jako nenárokovost. Myslím, že by nám pak bylo všem jako líp.
1: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Vyvětrej si hlavu s rádiem Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Český rozhlas. Radio Wave.
1: Code Kurt. Drop this shit.

0: Krásně rozsypaná záležitost od Igloo Ghosta, Rust Genome v 9 hodin a 52 minut, nedělní on air na Waveu, za chvilinku zase, řekněme, písničkověj, Arlo Parks se songem Caroline a tuhle hodinku zakončíme spoluprací Curly Simona a Tamary Kramar, Stop Holding On.
1: Užijte si léto se skvělými lidmi a výběrovou kávou z pražírny kávy Mama Coffee. Kávu si můžete zakoupit v e-shopu nebo v některé z kaváren Mama Coffee. Krásné léto se skvělou kávou vám přeje Mama Coffee.
2: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychologi o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šemestou každý čtvrtek od 7 večer na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Letos nás můžete potkat v průběhu letních prázdnin na spoustě festivalů s našimi podcasty, pořady, ale třeba taky z karaoke Rádia Wave. To si budete moct užít na letošní letní filmové škole v Uherském Hradišti. A kromě možnosti zpívat s námi nějaké ty vaše oblíbené songy, tak si potom užít naživo Čelisti, Hotspot, Impact, Buchty a nebo třeba Casablanku. Podobně obsáhlý balíček pro vás chystáme i na festival Povaleč, kde si budete moct poslechnout a užít naživo Podhoubí, Boys a nebo Starter. No a potkáte nás třeba taky na Popmese, Prague Pride a nebo besedě u Big Beatu, kde všude jsme si pro vás přichystali nějaké ty speciály s vámi, našimi posluchači, tedy s živým publikem, najdete velmi dobře shrnuté na našich webovkách a jinak vám určitě samozřejmě nic neunikne, když budete sledovat naše sociální sítě. My teď míříme do Kanady za novinkou od Sofie Stell, Molly in the Club a v zápětí taky Sega Bodega nebo Joy Orbison.

0: Po spolupráci J. Orbis na dvojici Overmono a Quankface za Mikem pro vás teď mám ukázku z aktuálního vydání Studovny, ve které si tentokrát Aneta Štokrová povídala s lektorkou a koučkou Andreou Srbovou. A to o tom, jak zvládat pocit neúspěchu pomocí takzvané techniky 3P, i akutní a dlouhodobou úzkost. Taky probrali, jak znovu hledat motivaci a pečovat o svou psychickou odolnost. Já pro vás mám teď ukázku z téhle aktuální Studovny, celou ji potom najdete na našem webu a v podcastových aplikacích.
1: Možná se ti nepovedla maturita, přijímačky na vysokou, zkouška na vysoký, státnice, nebo máš na vysvědčení horší známku, než jsi čekal. Jak zpracovat pocit neúspěchu? To dneska probereme s lektorkou a koučkou Andreou Srbovou. Tak jak zpracovat pocit neúspěchu?
2: No, co je to neúspěch, že jo? Neúspěch je určitě něco, co nám není příjemný zažívat, to je jasný, ale neúspěch prostě patří k našemu životu. Je to jeho součást a jde vlastně jenom o to, jak my s tím naložíme. Samozřejmě není asi ideální, aby neúspěch nějakým způsobem definoval náš život ze 100%, to určitě ne. Ale neúspěch je něco, co k životu patří a musíme se s tím naučit nějakým způsobem pracovat. Nemá smysl ho dramatizovat, ale ani bagatelizovat za mě. Je potřeba si být po nějakou dobu po tom neúspěchu určitě dovolit si být třeba zklamaný a prožít nějakou emoci, která s tím je spojená, ale netrápit se v tom a netopit se v tom přes příliš dlouho. Jako nepadnout do té role nebo takový toho postoje, té oběti, takový jako teď se mi to jako pokazilo, teď jsem neuspěla.
1: Proč právě já?
2: A proč právě já? A co to špatně? A vlastně celý život je špatný. A to ne, to si dovolit fakt jenom jako chviličku, takovou, jako prostě jsou na to nějaké jako techniky sebekoučovací, o kterých určitě budem mluvit, ale opravdu se v tom neutápět dlouho a jít dál a vymezit si to smutnění. I sportovci s tím třeba pracují, když se jim nepovede zápas nebo cokoliv v nám životě. Tak jasně, teď jsem smutný, frustrovaný, naštvaný, sebelítost tam je, ale prostě říct si OK, tak teď mám na to 5-10 minut. Možná do dnešního večera, ale zítra ráno se už probouzím s úplně jiným mindsetem a úplně jiným nastavením. Jo, takže to je za mě, jako je to součást života, netrápit se v tom dlouho. A já velmi ráda používám takovou, protože lidi mají rádi ty techniky, že jo. Co a jak udělat, ten úspěch prostě přišel. A on je to možná známá technika, zkrátku má 3P, jo? To znamená 3 písmenka P, 3x P. Proto první P znamená, že ten prostě neúspěch přijmem. Prostě se to stalo, ono se to už neodestane, ale je potřeba se z toho ponaučit. To je to velmi důležitý, to druhý P, jako ponaučit se z toho. A to třetí, možná nejtěžší, nevím, pustit to. Pustit to z hlavy a vlastně odpustit si to i možná jako sami sobě, že to prostě proběhlo, ale už to proběhlo. Teď už je to minulost. Teď už s tím nic neudělám. A tím, že ta přítomnost vlastně definuje tu moji budoucnost, tak proč se mám topit v té minulosti, kde se mi něco nepovedlo. Takže ono to zní takhle jednoduše, možná pak ta praxe je trošičku složitější, ale dá se to trénovat. To 3P.
3: Studovna. Podcast o vzdělávání, škole a studentském životě. S Anetou Štokrovou na rádiu Wave.
4: Poslouchej na wave.cz/studovna, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Jaša 96 a Vertex Damage, Feeling Blue. Jestli máte rádi Monkey Business anebo vlastně cokoliv z hudební sféry, do čeho má prsty namočené Roman Holý, a ještě jste neslyšeli Boys právě s tímhle hudebním guruem české scény, tak rozhodně doporučuju. Sám Krištof Šimek, který pro vás Boys připravuje, říká, že se na tuhle epizodu těšil snad nejvíc ze všech. O čem všem byl rozhovor, začalo se vztahem k rodné Sušici, také k Praze a k tomu, kdy je nejvyšší čas z hlavního města takzvaně vypadnout někam na vesnici, ale oba se dostali i k důležitým tématům mužství, sdílení pocitů, slz a taky k rozchodům s partnery nebo kamarády. Pokud jste ještě Boys s Romanem Holým neslyšeli, tak samozřejmě můžete kdykoliv na našem webu nebo v podcastech, případně si na to počkejte v našem vysílání dneska v 8 hodin večer.
1: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Dnes od 8 večer na rádiu Wave. Boys.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Na jednu zítřejší plavbu a taky procházku, takzvaně s přidanou hodnotou, vás právě teď pozvu v rámci aktuálních kulturních tipů. První míří do Opavy, Ludgeřovic, kde od 6 hodin můžete vyrazit z Ludgeřovic do Černého lesa přes pole pastviny kolem drobných sakrálních památek až k přírodní rezervaci Černý les. O historii, krajině a přírodě vám cestou bude vyprávět botanička Zdenka Rozbrojová a taky popularizátor ostravské historie Lukáš Gliniarčik. Vycházku potom doplní literárními ukázkami Monika Horsáková a Ilona Rozehnalová. Půjdete taky podél revitalizovaného Koblovského potoka, no a zpátky do Ludgeřovic se vrátíte kolem někdejšího Šafarčíkova mlýna. Sraz je v 6 hodin večer v zastávce Ludgeřovice hřiště, což jsou zastávky autobusů číslo 56 a 68. Délka trasy je zhruba 6 km a je doporučená pevná obuv, pokrývka hlavy a pokud máte, tak i dalekohled. Zítra od 6 večer procházka Opavou, konkrétně Ludgeřovicemi. No a teď k té plavbě, tu si můžete zítra užít na Vltavě. Od 4 hodin odpoledne se budete moct podívat a zjistit, jaké projekty má Praha připravené podél naší hlavní řeky a co všechno musí takzvaně držet pohromadě, aby mohla Vltava plnit nejenom rekreační a dopravní, ale i technologickou funkci. Na další letní plavbě lodí Anna Karolina se tentokrát zaměříme na projekty kolem řeky. Dojde na představení revitalizace pražských břehů, mostů i nová propojení a taky na to, jak se rozvíjí centrum města v porovnání třeba s Karlínem a Holešovicemi, případně co všechno se mění v Bubnech nebo Troji. Společně s moderátorem Jiřím Jarošem a kolegy a kolegyněmi z Institutu plánování a rozvoje Praha budou ukázány klíčové projekty i principy, které ovlivňují podobu naší metropole. Odplutí je z nástupiště číslo 6 zítra ve 4 hodiny odpoledne. Další camp tour potom budou pokračovat v srpnu. Na tu zítřejší je důležité se připravit a přijít nejpozději ve 3:15. Loď odplová, jak už jsem zmiňoval, v rovných 16 hodin z Dvořákova nábřeží nástupiště číslo 6.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: jestli se cítíš sám, tak zavolej. Možná to zvednu, možná taky ne. Při nejhorším kolnu zpátky main.
1: Cringe Prince, The Sound of Pine Trees. 10 hodin a 53 minut, nedělní on air na Wave'u s datem 19. července pokračuje. Před námi docela ještě Guns se songem Uleď a taky Bad Karma Boy a jejich Community.
2: Festival Beseda, Horse Lord z Baltimoru, londýnská reperka Lady Likes, Makeshift Art Bar z Belfastu, New Yorkští pankáči Balaklava a Liturgy z Brooklynu v black metalovém setu, Načeva, Dukla, Anna Vaverková, Fulcrum, Miau Lau, Siu nebo Taige. 50 položek programu a jedna dědina v rozšířeném vědomí. 33. Beseda, 31. července a 1. srpna Tasov u Veselí nad Moravou. Beseda u BigBeatu.cz. Mediálním partnerem je Radio Wave.
3: Excalibur. Nejostřejší rapová show široko daleko. Excalibur. Poslouchej každý čtvrtek od 9 večer na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

Už je to 2 roky, co Joshua Idehen vypustil do světa geniální věc s názvem Mom Does the Washing. Nicméně tenhle nejenom hudebník a básník, ale taky učitel funguje na hudební scéně už daleko déle. V roce 2011 byl součástí skvělého projektu LV, se kterým vydal hned 2 desky Roots a Islands. V takové té druhé vlně UK grimeu, dubstepu, a pak se trošku odmlčel, možná, že hlavně učil a psal básně, nevím. No a před pár lety se pustil do čistě solové dráhy, která v letošním roce vykrystalizovala, dá se říct, první regulární dlouhohrající desku. I know you're hurting, everyone is trying, you have got to try. No a vy jste z ní teď poslouchali věc pojmenovanou It Always Was. A mimochodem jste Joshua Idehena taky pár dnů zpátky mohli živě vidět na Colors a prý to bylo vynikající. Od Joshua Idehena budeme pokračovat za Rikou Násty, za taky jednou z aktuálních novinek. Tohle je její věc pojmenovaná Cupcake z desky, která se jmenuje RX a vyjde teď na konci měsíce. RX.

0: Jeden noční let jste si teď mohli užít společně s FKA Twigs a Yeetem. A pokračovat už budeme ukázkou z aktuálního vydání Podhoubí, kam si tentokrát Prokop Pithart pozval programového ředitele Svazu moderní energetiky Martina Sedláka, který se podílí na projektu Nové energie Česka, a řeč tak logicky byla hlavně o obnovitelných zdrojích. No, Prokop Pithart se s Martinem Sedlákem bavil třeba o tom, jaké vlivy u nás působí, nejen vnitrostátní, ale i zvenčí, a také jaké nové tváře by měly energetickou transformaci komunikovat. Celý díl Podhoubí samozřejmě najdete na wave.cz a v podcastových aplikacích. Teď krátká ukázka.
1: Vděčíme za to vlastně povolovacím procesům v České republice a to, že se v České republice větrná elektrárna povoluje často více než 10 let, nás bohužel vede na poslední místo v žebříčku mezi evropskými státy ve výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů. Možná, kdybychom posluchačům měli říct nějaký příměr, kde Česká republika dneska je, tak v současné době se hraje mistrovství světa ve fotbale a je to jako kdybychom nejlepšího hráče nechali sedět celý zápas na lavičce. Větrná energetika je právě to řešení, které nám může slevnit elektřinu a pomoct nahradit uhlí, ale bohužel v České republice ji nevyužíváme.
2: No a obstojí ten argument, že v jiných státech to jde, protože třeba mají moře, kde víc fouká, a že většina třeba těch zemí, kde opravdu se vyrábí hodně z větru, tak je to díky těm mořím?
1: Nemusí tak obstát. Když se podíváme na sousední Rakousko, které také moře nemá, tak má poměrně více větrných elektráren a využívá je právě k tomu, aby se po roce 2030 dostali na 100% elektřiny z obnovitelných zdrojů.
3: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Janie Green a taky Kenny Beats a jejich Magic. Mimochodem Kenny Beats má prsty i v nové desce Rickou Nasty, co by producent, tu jste slyšeli na začátku téhle hodinky v singlovce pojmenované Cupcake. No a taky má prsty v nové desce post hardkorářů Show Me The Body, od kterých si také hrajeme novinku z té jejich aktuální desky. Takže Kenny Beats all around Rádio Wave aktuálně. Nicméně před další muzikou já pro vás teď mám jeden divadelní tip na zítra. Jakkoliv většina divadel má v průběhu letních měsíců prázdniny, tak se občas najde nějaká ta výjimka. Zítra rozhodně doporučuju zajít do Vily Štvanice v Praze, pokud chcete vidět volnou dramatizaci románu Do tmy Anny Bolavé, který získal ocenění Magnesia Litera. Už je to 10 let neuvěřitelných, jak to letí. No a v hlavní jediné roli téhle inscenace se objeví Tereza Hofová, která za jiné monodrama zase získala cenu divadelních novin. Takže pokud chcete vidět Terezu Hofovou ve volné dramatizaci románu Do tmy, tak zítra od 8 hodin večer ve Vile Štvanice.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Nenechte si ujít v České televizi. Kultovní seriál Sandokan je zpět. Legendární tygr z Momprače mu miluje.
4: Krásná perla Labuan.
3: Bojuje.
4: Princ a princezna jsou v bezpečí.
3: A brání svobodu Malajzie.
4: Ta loď je plná vojáků.
3: Sandokan. První dva díly ve čtvrtek večer na ČT.

Kdo získal bronz na pomalu končícím mistrovství světa ve fotbale, už víme. Včerejší přestřelka mezi Anglií a Francií nakonec vyzněla pro Anglii 6-4. Kdo čekal, že padne 10 gólů, tak ten opravdu má věšteckou kouli takzvaně. Kolik jich padne dneska večer ve finále Argentiny proti Španělsku, to se dozvíme po 9. hodině, kdy začne poslední finálový zápas. No a tématu fotbalového mistrovství jsme se na Rádiu Wave věnovali z trošku jiné stránky i v nejnovějším Impactu, a to především v souvislosti s tím, které země v posledních dekádách většinou fotbalové mistrovství anebo podobně velké akce takzvaně pořádají. Proč to jsou spíše země, které mají dál k demokracii než k nějakým autokratickým režimům? O tom všem mluvil v nejnovějším vydání Impactu fotbalový sociolog a taky novinář Vojtěch Ondráček. A pokud vás zajímá tohle téma, které se věnuje podobným velkým sportovním událostem z trošku jiné stránky, řekněme té organizační a tomu, co všechno předchází, než se samotný šampionát uskuteční, tak rozhodně nejnovější vydání Impactu doporučuju. Třeba jako takový desert před tím, než si večer pustíte to finále Španělska proti Argentíně. Já jsem tým Španělsko, mimochodem, tak uvidíme, jak to dopadne.

0: Londýnští Jasmine Bean a song Favorite Toy nás přiblížil nedělnímu poledni. Nás čeká ještě výlet do Katalánska nebo Francie. Před námi totiž Rosalía nebo MYD, tak ještě Sudden Archive se stihneme. Každopádně já se s váma už v tuhle chvíli pro dnešek a tím pádem i celý tenhle týden loučím. Máme neděli, takže to je logické, odpoledne tady rozhodně nebudu, ale bude tady Klára Nováková, tak si užijte od 14 do 18 on air v přítomnosti jejího hlasu. No a máme neděli, takže už za pár minut po 12. Casablanca, tentokrát záznam z natáčení na letní podcastové scéně, kde byla hostem Pavla Sladkého herečka Klára Isová, která také kromě hraní velmi ráda a hodně cestuje a vyprávěla například o Indii, Kanárských ostrovech nebo Spojených státech amerických, to v Casablance. No a od 13 hodin potom repríza nejnovějšího Slejváku. Tak si užijte zbytek neděle, ideálně i dále s Rádiem Wave a já se na vás těším zase příští týden.
1: Užijte si léto se skvělými lidmi a výběrovou kávou z pražírny kávy Mama Coffee. Kávu si můžete zakoupit v e-shopu nebo v některé z kaváren Mama Coffee. Krásné léto se skvělou kávou vám přeje Mama Coffee.
2: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
3: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
2: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
3: Čelisti.
4: Každý čtvrtek od 18 hodin na Rádiu Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
4: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Casablanca.
0: Casablanca.
2: Cestovatelský a outdoorový magazín.
0: Casablanca s Pavlem Sladkým na Rádiu Wave.
3: Dobrý večer. Začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový podcast Rádia Wave. Zdraví vás, vítá vás Pavel Sladký. Vítám nejenom ty z vás, kdo posloucháte na Rádiu Wave nebo ve všech podcastových aplikacích, tak jak jste zvyklí, ale dneska i ty, kteří přišli na letní podcastovou scénu a můžou nás nejenom slyšet, ale i vidět. A tím nás, myslím, ani ne tak sebe, jako hostku dnešního večera, a to je Klára Isová. Dobrý večer.
4: Dobrý večer, děkuji moc za pozvání.
3: Klára Isová je, jak určitě dobře víte, herečka, ale taky zahradnice a cestovatelka. A především o tom třetím si budeme dneska nejvíc povídat, protože jsem si před časem všiml některých jejich postů na sociálních sítích, které se právě cestování věnovaly, a zaujalo mě, s jakou radostí a s jakým silným prožitkem se to cestování pro Kláru Isovou pojí, a proto jsem se rozhodl jí pozvat. Jedno z míst, kam se vracíte, byla jste tam snad už pětkrát, jsou Kanárské ostrovy, především na podzim. Proč právě Kanárské ostrovy?
4: No, já jsem totiž zjistila, že už nemám sílu lítat někam moc daleko, a že vlastně před pár lety, když jsem byla na Fuertě v Ventuře, tak vlastně se mi tam strašně zalíbilo. Mně se líbilo, jak ten ostrov je takový strohej a místama tam je poušť, a to mě něčím evokovalo to Středozemí, který jsem znala jednak jako dítě a který jsem taky před mnoha lety tu poušť objevila v Americe, a vlastně to ticho a ta strohost se mi něčím strašně líbila. A před těma třeba 5-6 lety, když jsem tam byla poprvé, tak ten ostrov z těch všech Kanárských ostrovů ještě nebyl zas tak objevený. A já jsem vždycky měla pocit, že jako jet někam na samotu, to už znamená odjet někam strašně daleko a je to těžký najít. Ale jak říkám, někdy už ty fyzické síly mi docházely a chtěla jsem nějakou jako jednoduchost a nechtěla jsem cestovat tak daleko. Takže proto ty Kanárské ostrovy jsem vyzkoušela a vlastně ta Fuerteventura se mi strašně líbila.
3: A když jste se tam potom začala vracet, tak bylo to vždycky v něčem jiné? A nebo tam právě spíš nacházíte to, co už s jistotou víte, že nějak potřebujete?
4: Tak asi to bylo vždycky po každý jiné, protože jsem se snažila bydlet na jiném místě a objevovat něco nového, anebo objevovat aspoň jinou část ostrova, a vlastně vždycky se snažím každý den jet na nějakou jinou pláž a něco nového objevit, protože jsem zjistila, že když se ty věci moc opakujou, tak vlastně mě tu radost nepřinášejí. Já jako jsem člověk, který je narozený ve znamení býka, což znamená, že trošku nějakou jistotu hledám v tom životě, což ani to moje povolání mi moc nepřináší, to je takový věčný chaos a není tam nějaká stabilita nebo pravidelnost. Ale u toho cestování jsem vlastně zjistila, že když jsem se vždycky snažila vrátit na stejné místo, což třeba bylo z Korfu, tak ten úžasný zážitek, který jsem tam měla, když jsem tam jela poprvé, to první objevování, nějaká jako pustění se toho, mít nějaký plán, prostě tak vždycky to vyšlo nejlíp. A když jsem to pak, jako kdybych chtěla v uvozovkách zopakovat, i když jsem neměla to očekávání to opakovat, protože vím, že to takhle nefunguje, tak to nebylo ono. Takže snažím se vlastně ty místa neopakovat, objevovat spíš.
3: V loni, pokud to říkám správně, jste šla i nějaký trail na Lanzarote. Na tom ostrově je dokonce trail, který to celý překlene asi za 5 dní, nebo za kolik, tak to byla část toho Lanzarote trailu?
4: Vůbec ne. Jako, je strašně hezký, že říkáte cestovatelka, ale já jako se nepovažuji za cestovatelku, ale samozřejmě ráda cestuju, jako každý z nás, ale jako za sebou nějaký vícedenní traily vůbec nemám. Spíš to jsou opravdu jednodenní, celodenní výlety, a tady Já jsem strašný antitalent na jakýkoliv technický záležitosti, takže ani aplikace mi moc nejdou a jenom jsem jako vždycky ta nouzecnost mě donutí. A je pravda, že tím, že se nevyznám v mapách, přiznávám a levá a pravá strana, tu si taky pletu, takže když mi někdo řekne, tady zahni doprava, tak samozřejmě, že zahýbám doleva, i když jsem se zlepšila, ale takhle to prostě je. A moc si nevěřím v tom, že bych jako nezabloudila, se přiznám. Dřív jsem měla větší pocit, že si pamatuju tu cestu, ale tak na takovémhle trailu, jako v nějaký neznámý zemi, to bych si asi netroufla. Stáhla jsem si prostě mapu Fuerteventury, tam jsem si našla nějaký výlet, ale vlastně nerada chodím a nerada oživuju to tak, aby mě to vedlo, ale spíš se jenom koukám a přibližně jako se snažím dodržet tu trasu. Je fakt, že v Čechách máme ty trasy značený skvěle, což ne vždycky platí jako o všech evropských zemích a tady to tak jako občas někde bylo, že tam nějaký jako šutr větší byl, že a trošku vyšlapaná cestička v té poušti, ale je toho vlastně horší to tam najít a bylo to nádherný, jako musím říct, že jako znouzecnost mě donutí někam jít, ale vlastně najdete opuštěný pláže, které jsou bez lidí úplně, což je krásný.
3: Ale málo kdy vyrážíte s někým nebo s nějakým průvodcem nebo s nějakou skupinou, dost často sama, ne?
4: Já často cestuju sama, to je pravda. Já vlastně vyrážím sama, taky to byla nějaká znouzecnost, že prostě často se mi stávalo, že jsme se s kamarádama domlouvali, že pojedeme společně a pak to právě třeba nevyšlo. A to byla právě moje cesta na Korfu třeba, jo, že ne vždycky to musí být někam strašně daleko přes půl světa a já jsem zjistila, že když člověk udělá ten první krok, tak už to pak nějak jako jede samo a vlastně tahle cesta pro mě byla jako objevná v tom, že byla úplně bez plánu, byla na poslední chvíli. Já jsem měla právě s kamarádem domluvenou cestu do Řecka, protože já jsem furt říkala, já jsem nikdy nebyla v Řecku a je to asi 4 roky nazpátek. A chtěla bych se tam moc podívat a on vybral nějaký zájezd, což já jako nikdy nedělám, ale byli jsme všichni takový unavený už z té práce. No a neozval se mi a já jsem si říkala, tak když nepojedu do Řecka, tak si zajdu aspoň za roh u nás na Vinohradech do řecké restaurace na řecký oběd. A teď tam sedím v té řecké restauraci, byl tam takovej novej číšník a chtěl se hrozně povídat a já jsem mu říkala, jo a ještě předtím se stalo, že ten kamarád, když zrušil, nebo on mi to ani nezrušil, on se prostě neozýval, tak já jsem zkoušela si najít nějaký zájezd do toho Řecka, ale vlastně když jedete single, tak je to dražší, protože platíte za tu druhou postel. Jo, prostě jako ten zájezd, když si toho koupíte u cestovky, je prostě dražší. A tak jsem se naštvala, jsem říkala, to je nespravedlivý single lidi, prostě to mají dražší, musí platit za tu neobydlenou postel, přitom jako projedou míň vody, spotřebujou míň ručníků, málo snědí a ještě platí za toho druhýho. Ale vlastně je to asi ušlej kšeft, nevím. Tak jsem mu to tak jako vykládala tomu číšníkovi a že teda do Řecka nepojedu. A on říkal, proč, jeď na Korfu, teď jsou tam strašně levné letenky prostě z Vídně. No a já jsem tou cestou jela do Bratislavy, tak jsem si říkala, tak do Vídně už je to kousek, tak jsem jenom přijela prostě do Vídně, odletěla na Korfu, tam jsem si domluvila 2 dny, první v hotelu a pak už jsem prostě jenom tak jako sama a samo mě to neslo. A vlastně jsem zjistila, že když si ty věci neplánuju a jenom jsem prostě tak do éteru řekla, děje se vůle boží, tak já jsem prostě bych lepší itinerář nevymyslela. Úplně to všechno jako nějak navazovalo, všechno jsem nějak sehnala v obyčejně, nefungoval mi tam moc signál a český operátor, takže jsem se vždycky ztratila a vždycky jsem se ztratila na nějakou skvělou pláž. Jednou to byla nudistická pláž, pak to byla nějaká úplně opuštěná pláž, takže vlastně jsem zjistila, že bych chtěla vlastně takhle podnikat ty cesty, moc je jako neplánovat a jenom se nějak oddat té cestě a kam mě to táhne. No, tak takhle to zkouším teďko.
3: A souviselo to cestování, zvlášť teda to solo a neplánované cestování i s překonáváním nějakých strachů? Bála jste se něčeho na cestách nebo před cestama, potom třeba se ukázalo i, že zbytečně, ale spousta lidí překonává drobné strachy, někdo ze tmy, někdo čistě ze samoty, ze spousty věcí?
4: Jo, určitě. Jako musím říct, že čím jsem starší, tak ty strachy se pořád vkrádají víc a víc, takže je to pro mě nějaký bobřík odvahy. Já jsem poprvé sama byla na dovolený někdy na Srí Lance, to už je skoro, já nevím, 15-20 let, nevím, nemám to nějak zmapovaný a kdy a jak přesně ty cesty byly. Ale vlastně chodila jsem léta na jogu a holky jezdily sami, takže jsem si říkala, že musím taky vyrazit někam sama, tak jsem třeba zkoušela právě tu Srí Lanku a teď naposledy tehle rok jsem byla v Americe a taky předtím byly strašný strachy, jako jak to tam dopadne, jestli mě nevybouchne to ubytování, jestli mě nevybouchne auto, protože jsem prostě měla plán chodit do školy a potřebovala jsem někde být jako dochvilná a pak člověk přijede a zjistí, že lidi vám pomáhají, že se stačí prostě rozhlížet nebo zeptat. A já vlastně vždycky hnedka přiznám barvu. Já někam přijdu a řeknu, já jsem tady cizí, já jsem tady poprvé, já to tady neznám, prosím vás, nevíte. A vlastně lidi vám hrozně rádi pomůžou, takže já jako, má to výhodu to solo cestování, že jednak lidi vidějí, že jste sami, takže ten oční kontakt je snazší a když se nebojíte komunikovat, tak vždycky najdete někoho, kdo vám pomůže.
3: O té cestě na Srí Lanku, o které mluvíte jako o takovém prvním baťuškářském solo zážitku, tak s touhle cestou jsou spojené taky nějaké sloní zážitky, že jo?
4: Jo, to je pravda, ale to je zvláštní, protože já jako v té době ještě ten Instagram moc nebyl a já jsem to vlastně nepoustovala nikde, ale já jsem vlastně přes svoji učitelku jógy se tam skontaktovala s jedním člověkem, který prostě, já nevím, u nich masíroval nějaký člověk ze Srí Lanky, tak on mi dal zase číslo na jejich příbuznýho na Srí Lance, abych tam nebyla úplně sama. A ten mi pomohl se jako dopravit na první místa vlastně, kde jsem bydlela v takovém, kde mi domluvili takový místečko, kde tam byly normálně masáže a neměli tam ubytování, ale prostě mi tam udělali takovou komůrku. A paní, co tam vařila panu majiteli, normálně na ohništi otevřeným, tak vařila a pak i pro mě, já jsem jí za to platila. A bylo to v takovém jako trojúhelníku uprostřed země, kde byly krásné památky a přímo v téhle vesnici bylo nádherný obrovský jezero. A kolem chodili turisti se vozit na těch slonech. Oni mají takový postroj a velkou konstrukci, kterou na ně vlastně dají, aby si ty lidi mohli sednout jako na lavičku. A já jsem se tam šla večer projít a první noc po příjezdu a šla jsem tam a oni mi nabízeli, jestli se nechci taky svést, koupit si jízdu. A já říkám, ne, nezlobte se, tohle to já nepodporuju. A pak tam šel už jenom jeden mahut, který už ho ved jako po té šichtě, tak oni je každý den koupou. A měl už jenom tak jednu tutičku na něj, kterou ovládá toho slona a říkal, a jenom se takhle na mě podíval a udělal, jako nahoru a já, tak on ho prostě dal dolů, takže mě posadil za krk, dojeli jsme k tomu vodopádu, kde oni je míjí a teď mi ukazoval, jak ho meje a já jsem mu říkala, tak já to udělám. No a vlastně oni přepůli kokosový ořech a tím kokosem ho drou. A on si prostě na půl hodinky lehne na jednu stranu, na půl hodinky na druhou stranu, takže je to pro ně taková jako masáž a odměna za tu celodenní šichtu. Takže mahout seděl na břehu, kecal s kolegou, já jsem tam drhla slona a všichni byli spokojení, protože oni měli chvilku klídek a čas a volno a já jsem měla zážitek k nezaplacení samozřejmě.
0: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
1: Casablanca na rádiu Wave.

0: Posloucháte cestovatelský podcast Rádia Wave Casablanca s Pavlem Sladkým. Dnešní díl je speciál. Nabízíme vám záznam živého natáčení z letní podcastové scény s herečkou Klárou Isovou o jejím cestování. Vy jste zmínila ty Spojené státy a teď ten poslední výlet, který nebyl první, ale vy jste tam chodila do herecké školy nebo na herecký kurz 5 týdenní nebo jak dlouhý?
1: Ano.
0: Takže to byla jako polopracovní cesta, polopoznávací?
1: Je to tak, já jsem vlastně cítila, že už potřebuji nějakou změnu a tahle ta technika, kterou jsem objevila tady před 2 lety a chodila jsem na víkendový kurzy, tak ta tady jako není možno jí studovat dlouhodobě, protože ještě to tolik lidí nevystudovalo, aby to vůbec mohlo učit a předávat. A já jsem cítila, že potřebuju prostě nějakou změnu a říkala jsem si tak, že bych vyjela na nějaký třeba jazykový kurz, že to spojím jako že učení se jazyku a obnovení si zase té angličtiny a že budu někde v cizině a budu tam třeba na delší dobu. A pak mě napadla tahle ta věc, že vlastně můžu zkusit to herectví a hledala jsem asi rok různý školy, hledala jsem vlastně, aby mi seděl ten učitel a zkoušela jsem hledat podle YouTube videí různý rozhovory s těma lidma a pak samozřejmě, abych to časově mohla zvládnout. A našla jsem tehle ten kurz v Los Angeles, kde jsem během 5 týdnů mohla vystudovat 3 měsíce té školy, protože to byl intenzivní kurz. A vracela jsem se, jak říkáte, po třetí do tohohle města a byla jsem strašně ráda. Byla jsem tam asi po 12 letech nebo víc jak po 10 letech. A ta Kalifornie zase na mě skvěle zapůsobila. Jak mám na to jenom samý skvělý vzpomínky, musím říct. A hrozně mě to překvapilo, protože jako člověk někdy má pocit, že z té Ameriky a z té politiky, že to je všecko nepřátelský a vlastně ne. Od první opravdu chvíle, co jsem přijela, tak to bylo skvělý úplně. A bavilo mě i to, že jsem tam vlastně měla tentokrát náplň, že to je, že vlastně i to cestování s nějakou náplní, jako je právě třeba herecký kurz nebo jazykový kurz, že je to skvělý, protože najednou tam jste i v místní komunitě, s někým se seznámíte. Vlastně jsem ani nestihla tolik, co bych ráda viděla, protože to město nabízí neuvěřitelně moc věcí k vidění a i to okolí. Ale zas to mělo právě jako bylo to jiný v tom, že tam byl ten kurz každodenní, no.
0: To je opakující se zkušenost mezi hosty Casablanky, že nějaká přátelskost, pohostinnost ve státech je něco, co třeba tak úplně nečekají, ale dostává se dost všude, jako napříč tou zemí, od východního pobřeží na západní. Říkají mi to lidi, co absolvovali ty dlouhé stezky a dlouhé traily, pacifickou hřebenovku nebo apalačský trail nebo cokoliv dalšího, nebo jenom byli někde třeba delší dobu ve městě i kvůli nějakému studijnímu pobytu. Tak to je fakt zajímavá věc. Kdybych přijel do Los Angeles a měl jenom několik málo dní, tak co bych tam měl vidět?
1: Jejda, no, já si myslím, že já miluju ty botanické zahrady. Oni mají úžasné botanické zahrady a já jsem objevila jednu botanickou zahradu, kde jsem nebyla, pak je tam ještě jedna, která se jmenuje Huntington Garden. To je taky nádherná botanická zahrada, ale spojená i s uměním, takže vy procházíte velkou zahradou, je tam japonská zahrada, americká prérie a každá ta část té zahrady je trošičku koncipovaná jinak, ale zároveň jsou v ní takový jako nádherný pavilonky a v ní jsou různý umění, protože tuhle tu zahradu zakládali nějaký už magnáti, bohatý lidi, kteří vlastně pak sbírali umění. Takže tam najdete třeba i originál Shakespeareovy hry, jsou tam jako různý vzácnosti, ať už starý mapy nebo starý rukopisy, ale i právě umělecký díla v podobě jako obrazů a soch. Takže vždycky můžete jít chvilku venkem, pak si zase projít nějakou budovu, kde je nějaký umění a takhle se vlastně procházíte celý den, ani to nejde stihnout a to je nádherný místo.
0: Ve Spojených státech jste byla v nějakých národních parcích někdy dřív. Joshua Tree?
1: Jo, to bylo před 10 lety.
0: A jak na to teďka vzpomínáte? Zrovna třeba právě na Joshua Tree, takový jeden z těch jako legendárních?
1: Nádherný, nádherný. Joshua Tree miluju, chtěla jsem se tam letos moc vrátit, úplně mi to nevyšlo časově, ale tam jsem před těma 10 lety jela několikrát, že jsem byla právě fascinovaná tou pouští. Já jsem vždycky myslela, že budu inklinovat právě k té fauně, která je taková ta bohatá, až pralesní a ta divočina, že potřebuju to zelený. A pak jsem právě před těma 10 lety navštívila poprvé Joshua Tree National Park a zjistila jsem, že ta poušť je úplně nádherná a že asi ještě ta moje trošku arabská krev, která ve mně koluje po mém tatínkovi, který pochází ze Sýrie, tak že tam je něco, co mi dělá strašně dobře. A vlastně jela jsem tam několikrát na pár víkendů a vždycky jsem stávala brzo, kdy jsem chtěla stihnout rozednění a zkoušela jsem vylíst na ty jejich nejvyšší místa tam, což se podařilo a měla jsem krásné zážitky i krásné fotky. A byla jsem tam myslím, během ledna a únoru, což jsou brzo ráno úplně jako nízké teploty. Takže jsem si pak šla, musela jsem si dokoupit rukavice a bundu, protože ty teploty tam jsou hodně nízký, akord nahoře a pak přes den se zase člověk vyslíkne do těch kraťasů a do toho tílka. Takže většinou jsem vyjížděla brzo ráno, abych stihla rozednění a pak jsem se vrátila na nějakou snídani, na nějaký ty pancakes a pak jsem se zase vrátila znovu a to už se platí jako kdyby vstupný, protože ta pokladna většinou je otevřená od 9, ale když chcete jet do parku dřív, před otevřením, tak můžete, tam nejsou jako brány, takže jako pro ty brzký účastníky je ten park taky otevřený, což je sympatický.
0: A vy jste ranní ptáče?
1: Teď jsem, poslední roky jsem ranní ptáče. Já jsem, samozřejmě to divadlo vám trošku ten režim naruší, ale teďko poslední roky nehraju divadlo a jsem za to ráda, že chodím brzo spát a brzo ráno vstávám a vlastně když člověk dobře spí a vstane v 5 ráno, tak to mám úplně nejradši. Takže já vlastně většinou se seberu a rovnou jdu na krátkou procházku, leč to je Praha nebo Vinohrady, tak i to mě pomůže, protože já mám nejradši tenhle ten pocit před tím, než začne ten šrumec v tom městě. Tak je to ten klid, ale zároveň už je tam cítit ta energie toho nového dne a to probouzení. Ještě furt jsou slyšet ptáci a je tam jakoby, nevím, ta energie toho nového začátku, toho nového dne, je to něco, co mě vždycky příjemně naladí, když se mi to takhle podaří tehle režim si udržet, že brzo ráno vstanu a jdu hnedka ven. Tak i ta malá procházka je fajn.
0: Zmínila jste Sýrii a vaše syrské kořeny. Jak moc pro vás byly důležité a formativní nějaké výlety a cesty právě do Sýrie?
1: No, tak já jsem to zažila párkrát jako dítě. Jsou samozřejmě doby, kdy si to nepamatuju, kdy jsem tam byla jako opravdu malá holčička, třeba roční a byla jsem tam pokřtěná a nějakou dobu se tam rodiče i snažili žít. A pak jsme tam jezdili jako děti, dokonce jsme jeli dvakrát nějakou dodávkou a jeli jsme právě přes Evropu, přes Turecko, takže si pamatuju, že jsem měla obrovský strach z těch serpentín, protože tam nebyly žádný zábrany, prostě silnice vede přes hory a my jsme koukali takhle jako na ten sráz z toho auta, jako děti jsme se strašně báli a přespávali jsme vždycky někde. Mamka vím, že měla malinký vařič a vařila nám kakao s piškotama, protože to byla naše běžná snídaně. A pak bylo pro mě asi úžasný to, že jsem trošku zažila jako dítě něco jiného, než znali český děti, protože tím, že tam jsou vyšší teploty, tak přes ten den se ten život sklidní a pak to ožije až s tím večerem. A to je strašně hezký, že vlastně až do 10, do 11 tam žijou opravdu ty lidi venku, v parku, prodávala se tam kukuřice, popcorn, nebo ve velkých kádích vozili, arabsky se tomu říká sabr, ale tady u nás tomu říkáme opuncie, takže vám vždycky jenom nařízli ten kousek toho kaktusu, takhle to otevřeli, vybalili, aby vy jste se nepopíchal a jenom jste si takhle vyloupnul ten kousek toho kaktusu a my jsme vždycky dostávali drobný od dědečka, od babičky a mohli jsme si chodit kupovat bušár, což je popcorn. A děti tam žijou trošičku, nebo žili, než my co jsem tady znala, když jsem vyrůstala ještě před revolucí, tak jako víc svobodněji, že vlastně děti jsou tam docela centrem té rodiny a když jsou děti v rodině a ty rodiny většinou bývají velký, tak vlastně všichni mají v obýváku několik sedaček, že to není jako jedna sedačka, ale většinou jsou tam tři sedačky, takže aby všechno to příbuzenstvo se tam vešlo a to před těma sedačkama je taková hrací plocha, tam ty děti vlastně jako si hrajou a jsou součástí, nikdo je jako neříká běž někam pryč, ty děti jako se předvádějí a dělají, že zpívají a tak, takže my jsme si mohli hrát a byli jsme vlastně součástí té velké rodiny a to bylo pro mě něco, co já jsem tady neznala. Velký stoly s jídlem a velký rodiny, který vlastně žijou ve stejném městě a vždycky, když jedou okolo, tak se zastaví na to malý rychlý kafe. Takže jako není to takový, že jo, uvidíme se zase za měsíc, ne, kdykoliv jede kdokoliv jako z rodiny kolem, tak většinou zazvoní a zastaví se a to je hezký, že ty lidi žijou hodně pospolu.
0: Takže jsou to docela zásadní vzpomínky a zážitky, samozřejmě nejenom z toho jako cestovatelského hlediska, ale celkově.
1: Asi jo, já jsem tam pak dlouho nejezdila, protože to prostě ta rodina nějak neumožňovala, takže jsem tam byla třeba v 7 letech naposledy. A pak, když jsem začala vydělávat svoje první peníze od těch 16 let, tak jednak jsem to investovala právě do cestování. Vlastně za svůj první honorář za indiánský léto jsem si koupila fotoaparát a pak za další honorář jsem jela na Island. To byla taky jedna z mých prvních cest, ale to ještě nebyly moc žádný sociální sítě. A pak další jedna z cest byla právě Sýrie, kdy já jsem si nějak řekla, že potřebuju zjistit, jestli ty kořeny, jestli nějak v sobě mám, jestli jako z té Sýrie tam něco ve mně je, protože jsem tam nikdy jako pořádně nežila. A přiletěla jsem sama tenkrát v 18 letech. Už jako studentka konzervatoře a vlastně furt jsem si říká, ne, jako já to nějak necítím. A najednou přijela ta moje rodina ve 3 autech, aby přivítali toho jednoho člena rodiny, takže přijel i ten můj 80-letý dědeček, strejda, teta, sestřenice. A všichni mě přijeli přivítat a mě prostě vyhrkly slzy a jako mě to strašně vlastně dojalo, že kvůli jednomu člověku přijede celá familie na to letiště. A od té doby jsem věděla, že tam jako něco je. Samozřejmě později jsem zjistila, že bych tam asi už žít nemohla, že prostě ta míra svobody, kterou tady máme v Evropě, je prostě jiná. Ale mám na to krásné vzpomínky. Mám na to krásné vzpomínky a takhle jako mít tu rodinu, jako to mají oni, asi tolik tady jako neumíme. Tam ta rodina si hodně pomáhá, i když je to někdy prostě pro ty členy třeba vyčerpávající, ale oni vždycky prostě se snaží každému z té rodiny nějakým způsobem pomoct. To je prostě asi dost jako zásadní rozdíl. A samozřejmě ten svět tam byl barevnější, voňavější, tam jsou prostě pořád ty trhy. Já jsem strašně ráda, že dneska už ty trhy se u nás taky obnovujou a jsou, ale ty trhy to je něco, co patří prostě k tomu arabskému světu, že jo, tam. Takže to je kouzelný svět v tomhletom.
0: Sektor tržiště, kde je jenom koření, sektor tržiště, kde je jenom maso, sektor, kde je jenom nábytek nebo něco dalšího oblečení a člověk se ponoří do nějakých uliček a může tam zůstat docela dlouho.
1: Je to tak, je to tak. Já musím říct, že samozřejmě kvůli válce jsem se do Sýrie nevrátila už teď od roku 94 určitě. To bylo naposledy, kdy jsem tam byla ještě dokonce s filmem na festivalu, ale před pár lety jsem právě znovu jela na nějaký herecký kurz, tentokrát do Istanbulu a měla jsem možnost právě znovu zajít na to tržiště a zase pocítit tu atmosféru a je to krásný, mám to strašně ráda. A vlastně nejradši mám ne jenom ty obchody, protože ty už jsou někdy pro turisty předražený a já to jako já neumím smlouvat, i když tu arabskou krev trošku mám, tak tohle to je věc, kterou jako nerada dělám. Ale mám ráda ty zapadlý kavárničky, které jako nejsou ty turistický, ale jsou pro ty právě prodavače, že oni si taky odskakují na ten čaj nebo na tu kávu a dají vám to z té jazvy maličký a sedíte na takových mikrostoličkách někde právě v těch uličkách a to mě strašně baví, jako vlastně dávat si ty juicy z toho granátového jabka a ochutnávat různý chutě, který člověk ještě nezná.
0: Já jsem se na to smlouvání právě chtěl zeptat, jak to s ním máte, no?
1: To mi nejde, no, vůbec. Jako to já radši odcházím a protože odcházím, tak oni začnou ty ceny sami nějak padat. Ale jako to není nějaká moje strategie a já spíš jako prostě, ale oni to nějak někdy potřebují. Ale zjistila jsem, že někteří starší, takový ty už jako kmeti, a protože většinou tam prodávají muži, tak ty už to taky nemají rádi a mají tam prostě fixní ceny a mají tam už ty cedulky. A já většinou pak skončím u těch starých kmetů a nebo mně se prostě stanou takové věci, že tam prostě sedí pán a já koukám tak nějak na ty šaty a jako tak jako váhám a on prostě u toho dlabe ten oběd a říká, chceš tyhle ty šaty? Jako prodám ti to za tohle a dá úplně tak nízkou cenu a já fakt, opravdu? A on, jo, pojď si dát se mnou oběd. Takže jako člověk jako vlastně zjistí, že oni si chtějí taky někdy povídat. Takže jako, no, mám štěstí někdy, že to nechávám bejt a ono to ke mně prostě přijde samo.
2: Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.

0: Posloucháte cestovatelský podcast Rádia Wave Casablanca s Pavlem Sladkým. Dnešní díl je speciál. Nabízíme vám záznam živého natáčení z letní podcastové scény s herečkou Klárou Isovou o jejím cestování. Já možná jenom podotknu pro posluchače, že pokud slyší drobný šum, tak se asi rozpršilo a podmalovává to tady pod střechou náš rozhovor. Nevím, jestli to bude slyšet na nahrávce. Jaký byl váš výlet do Indie?
1: Já jsem z toho byla vlastně trošku zklamaná, kdybych měla být úplně upřímná. Já jsem měla přítele a on vlastně celoživotně jezdil vždycky někam daleko a vždycky jeho cíl byl nějaký ostrov. A takže já jsem to s ním tuhletu cestu taky podnikla, ale a vlastně byli jsme na Andamanských ostrovech. No a funguje to tam tak, že jsou tam vlastně tři veřejné pláže, které jsou vlastně čistý, uklizený, ale v 6 večer se ozve píšťalka a prostě vyženou vás z vody a nikdo už do vody nesmí, i když ty pláže jsou teda neskutečně dlouhý a krásný. A samozřejmě tím, že já jsem taková, že snažím se prostě najít i ty pláže mimo jakoby ty turistické místa a najít si i ty opuštěné pláže, tak jsme samozřejmě hledali a vždycky jsme někam dojeli na skútru, pak jsme se prostě brodili nějakou cestičkou a našli jsme. Ale ty pláže jsou totálně zasypaný odpadkama, totálně zahrnutý plastem. Ta voda je krásně čistá, to jo, a pláž je taky vlastně čistá, ale ten proud to donese pod ty stromy a tam se to vlastně zasekne a to jsou prostě zhruba několika metrový prostě už koridory, které jsou jenom plný plastu. S tím se nedá nic dělat, prostě to by tam muselo naběhnout nějaký komando, dotáhat to zpátky do moře, protože to nejde přes ten pralézt vyvléct pryč. Takže to byl pro nás takový jako smutný pohled. Sice tam byl život a byly tam kraby a tak, ale vlastně člověk zjistí, že ten oceán už je fakt strašně zaplavený těma plastama a to je jako smutek. Jinak samozřejmě tam bylo pár věcí krásných, přesně zase ty tržiště barevný, kde jsou krásný ty ženy a mně se strašně líbily, jak byly oblečený do těch sárí a ta země je plná barev. A pak na těch veřejných plážích tam byly taky dámy, které to sbíraly ty odpadky. Bylo to takový úsměvný, protože to prostě sbírali do pár pytlů, ale vlastně to nejde přeprat, to množství. No, takže, ale už tam začaly být nějaký nápisy, které upozorňovaly na tu ekologii, na ten plast, na ty odpadky. Takže asi postupně to půjde, ale u těchto těch zemí třetího světa si asi na to ještě budeme muset počkat, no. A nebo to potom bude nějaká kolektivní záležitost, uvidíme.
0: Vy se angažujete v různých ekologických iniciativách, spolupracovala jste s Greenpeace nebo s Hnutí Duha a s dalšími organizacemi, takže tohle je pro vás prostě spojené jako jedno téma i s tím cestováním.
1: Asi jo, jako ta ekologie vždycky byla moje téma, i když samozřejmě charituju, dělám a snažím se podporovat dle svého volného času, jak to jde, ale vlastně nejblíž mi je ochrana té přírody určitě.
0: Jaký byl Taj Mahal? Protože to je místo, u kterého já bych se bál, že to je trochu turistická past, nebo možná spíš hodně turistická past. Tak jaké to reálně bylo?
1: Ten byl teda nádherný, ten byl opravdu úžasný, ale bylo krásný, že my jsme tam i jeli vlakem, což bylo strašně pohodlný, že jedete hodinku a půl prostě vlakem, taky tam mají třídy, takže jsme si mohli vybrat i tu vyšší třídu klimatizovanou, dokonce jsme dostali nějakou svačinu, takže to bylo vtipný a my jsme si tam našli přes prostě nějakého pana recepčního v hotelu průvod

0: otce, který už tam na nás čekal a ten byl opravdu tak úžasný, on to tak barvitě a krásně vyprávěl tu historii, že i kdyby jsme tam šli s průvodcem anebo by jsme se snažili to nastudovat, tak by to nešlo. Je to prostě člověk, který se tím živí, dělá to 20 let a asi jsme měli štěstí opravdu na člověka, který to dělá s velkou vášní a dokázal nám říct tolik úžasných detailů a byli jsme vlastně ve dvou s tím průvodcem, takže jsme se mohli na cokoliv ptát. Bylo to opravdu několika hodinová diskuze. A díky tomu jsme si to mohli opravdu prohlídnout a pořádně užít a bylo to odzbrojující určitě. Takhle z těch obrázků to nevypadá, ale člověk, když tam tím místem prochází, tak to na vás velmi zapůsobí.
1: Já teď zase trochu otočím list a zeptám se na cestování po Česku. Hodně chodíte na výlety i po Česku, někdy Jizerky, někdy Brdy, pokud jsem si všimnul, někdy úplně kdekoliv se to třeba nabízí i možná spojit s nějakou prací nebo cokoliv takového. Tak co máte nejradši na výletech po Česku?
0: No právě to, že to Česko neznám. Jako v tomhletom já jsem si říkala, že možná čas začít objevovat to Česko. Že v tomhletom platí asi, že člověk nemusí jezdit moc daleko, aby zažil to dobrodružství, což nějaká podobná věta zazní v mém oblíbeném filmu Na splín, jak dostat tatínka do polepšovny. A právě ten malý kluk mu říká, já bych taky chtěl vidět ty 7000. A on říká, že dobrodružství si člověk nosí tady a ukáže na srdce. A já si říkám, a mně se tam to český léto vlastně v tomhle filmu strašně líbí. Jako ta obyčejnost, ty kopečky, ty louky a tak. Takže mě spíš to Česko spíš čeká, že to je takový to objevování.
1: Kde jste byla takhle naposledy? Někde po Česku?
0: No teď jsme natáčeli čtvrtý díl Bobulí, takže jsem byla na Moravě a vlastně taky to bylo pro mě poprvé. Byla jsem poprvé v Mikulově a byla jsem poprvé v Lednickém areálu a byly ty šílený vedra a v tomhletom já jsem trošku nezmar, že já když někde jsem, tak mě to nedá a vždycky se snažím žít jako naplno a vždycky něco vidět. A i když byly šílený ty vedra, všichni se schovávali, tak já jsem si obešla lednický areál a zároveň jsem měla to štěstí, že tam nikdo nebyl, takže jsem jela sama i na té lodičce, takže to bylo skvělý.
1: Na jaké nejkrásnější místo vás vzala ta profese? To, že jste někam jeli točit a vy jste díky tomu něco objevila. Teď myslím v Česku, ale možná obecně.
0: Tak začnu tím zahraničím. Tak první bylo Maroko. Protože vlastně moje první zahraniční práce, kterou jsem získala přes svý londýnský agenty, tak vedla do Maroka, protože tam jsem natáčela film Killing Jesus, Zabít Ježíše. Byl to vlastně hraný film pro National Geographic a já jsem hrála Máří Magdalénu, taky je to asi víc jak 10 let a vlastně jsme odletěli do Marrakeše a pak nás vezli přes Atlaské pohoří do... Ježíš, toho městečka, teď si to nevzpomenu.
1: Není to
0: Kvarzazate. Ano, Kvarzazate. A tam jsme vlastně byli 6 týdnů. Je to takový malý městečko, vlastně už kousek od Sahary, uprostřed pouště, kde prší prej jenom jeden den v roce. Je tam sucho a vlastně filmaři se tam vracejí už... mnoho dekád. Jsou tam třeba zachovalý dekorace z Asterixu a Obelixu nebo z Kleopatry, protože tím, jak tam neprší a je tam sucho, je tam ta poušť, tak ty dekorace tam zůstávají a vlastně ty filmaři, kteří přicházejí nově, tak vždycky jenom to trošičku přestavějí, dodělají a zase se v tom opakovaně a opakovaně točí, ale některý ty dekorace už jsou zachovalý a můžete si tam vzít i nějakou třeba prohlídku a projít si právě a vidět, kde se natáčely různý filmy. A pro mě to byl úžasný zážitek vlastně být na natáčení takhle mimo Českou republiku a právě něco poznat. A bylo skvělý, že jsme tam měli opravdu dobrou partu. Já jsem tam byla jedna sama ženská mezi Ježíšem a mučedníkama, ale zkamarádili jsme se, vzali mě do party všichni, což bylo fajn. A když jsme měli volno, tak jsme dělali výlety. A tam si třeba můžete půjčit bugatky takový a projet si právě tu poušť a bylo skvělý, že jako v Maroku, jako přistěhovalo se tam třeba pár i cizinců, Francouzů, a ty to tam snaží se dělat s takovým jako citem

0: ve stylu těch berberů, který tam ještě jako žijou a velice skromně. A to bylo hezký. To bylo hezký zažít něco takového. A jediné, co mě minulo, což mě strašně mrzí, kluci jeli a já jsem nemohla v té době, že jsem natáčela, tak oni si udělali výlet do Sahary, jeli ještě mnoho hodin a pak přespávali právě v poušti a zažili tu noc bez toho světelného smogu absolutního. Tak to bych vlastně asi chtěla zažít.
1: A teď nějaké takové podobné příjemné místo, kam vás vzala práce v Česku?
0: Vlastně před 2 lety jsem točila film Divočina, který bude mít teďko 15. října premiéru. A co bylo strašně vtipný a zajímavý, ono se to už tolik do toho filmu nedostalo, protože se tam kolikrát všechno nevejde. Toho materiálu je třeba natočenýho víc a musí se to vystříhat, ale byla tam taková linka, kde jednak je tam ta ekologie a kdy se prostě i přemnožejí ty divočáci, proto nám právě ve filmu hrálo ochotěné divoké prasátko Maruška. A další součástí toho filmu byly i různý druhy posedů. A v Česká republika je v tomhle neuvěřitelně unikátní, protože filmaři našli různý posedy po celé České republice, takže i když my jsme to hráli, jakože to je jedna nějaká oblast, tak my jsme za těma unikátníma posedama, které jsou různě vyrobený, jezdili vlastně po celých Čechách. Nejsou to jenom takový ty klasický posedy, který znáte prostě na 4 nožičkách a budka, ale opravdu to byly neskutečně rozmanitý jako takový domečky, budky a to mě vlastně hodně zaujalo, že to je taky nějaký fenomén asi v Čechách.
2: Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.

0: Posloucháte cestovatelský podcast Rádia Wave Casablanca s Pavlem Sladkým. Dnešní díl je speciál. Nabízíme vám záznam živého natáčení z letní podcastové scény s herečkou Klárou Isovou o jejím cestování. Bavili jsme se před chvílí o Maroku. Do Afriky jste se potom vrátila ještě na i další části toho kontinentu. Byla jste v Keni?
1: Je to tak, byla jsem v Keni, ale to byla cesta vlastně s mojí jogovou učitelkou Zuzkou Klingrovou, s kterou už taky cvičím třeba 15 let a ona jednou za čas začala pořádat takovýhle zájezdy, takže jsme prostě odjeli většinou holky, co s ní cvičí na nějakou jako dovolenou, kde jsme ráno a večer cvičili a pak byla prostě volná zábava, takže jsme většinou měli nějaký výlety nebo člověk mohl jít na pláž a vlastně podle chuti. A měli jsme možnost právě i na 2 dny jet na to safari, což bylo fajn.
0: No jaké bylo safari?
1: No bylo to krásný a bylo to hodně náročný, to mě překvapilo, protože přece jenom jedete v těch džípech a ty silnice, to je opravdu jenom samá díra. Takže to vlastně furt jste jako na těch nárazech, je to náročný, ale pak, když máte možnost jako vidět trošku to zvíře z nějaký blízkosti, tak je to velký zážitek. No, já nemám ráda už takový to honění se za těma zvířatama, takže možná i kdybych jela v budoucnu, tak bych spíš volila takový to safari, kde spíš jako bydlíte uprostřed toho parku a jsou tam jenom takový ty tichý stanoviště, kde vlastně vy sledujete z dálky, protože víte, že tam někde je zdroj pitné vody, takže ty lidi dokážou udělat právě nějaký nenápadný poset, ale je to pro lidi a není to takový to honění se za něma těma autama. I když ten počet je omezený a je to pořád nějakým způsobem kontrolovaný, tak vždycky, když pak nějaký to zvíře objevějí, tak ty řidiči si už dávají vědět těma vystílačkama a všichni tam jako najedou. Já to tolik už jakoby nepreferuju, ale tak to prostě je. Je to taky pro ně nějaký výdělek. Bylo to hezký, ale myslím, že bych to i volala jinak příště.
0: Dalo by se to teda nějak shrnout, co pro vás cestování vlastně znamená v tom souhrnu? Je to možná trochu odpočinek, ale je v tom i spousta asi dalších věcí podle toho, co tady s náma dneska sdílíte.
1: Asi jsem se díky tomu cestování naučila, že nebát se té změny. Že já jsem se bála té změny a pak jsem najednou došla do bodu, kdy ta změna a absence té změny pro mě byla horší a vlastně mě to uvrhávalo až do takový jako smutku a letargie a vlastně jsem zjistila, ne, já vlastně potřebuju tu změnu, já potřebuju vypadnout z těch až moc vyjetých kolejí, který už tady člověk chtě nechtě má a pro mě je to obrovsky občerstvující, že díky tomu, že jezdím sama a jezdím na místa, ať už je to město, anebo nějaká příroda, to je jedno, tak tím, že chodí člověk sám a kouká na všechno těma očima, který nejsou zatížený tou hlavou, protože musíte prostě usledovat spoustu věcí, kde si nakoupíte, kde se vyspíte, kde se najíte, kdo vám kdo poradí, kde prostě nějaký autobus a tak, tak najednou člověk žije tady a teď. Ta hlava se prostě automaticky vypne a to je nejvíc občerstvující meditace, která může být a to je vlastně ten pravý odpočinek pro mě, protože tím, že jsme aktivní na tý dovolený a jedeme někam do míst, kde to neznáme, tak člověk to prostě furt sleduje v tom přítomném okamžiku a ta hlava se mu vypne a to je pro mě asi nejvíc.
0: Já jsem se zabral do rozhovoru a úplně jsem ztratil ponětí o čase, nemám vůbec představu, kolik je hodin, ale máme tady tiše a pozorně naslouchající publikum, které by si určitě zasloužilo, aby jsme mu dali taky prostor se zeptat na cokoliv, co byste rádi, co třeba buď nepadlo, nebo co byste rádi nějak ještě rozvinuli, tak jestli někdo máte nějakou otázku, tak se nebojte přihlásit, nebo nám nějak jinak dejte znamení a dotaz položte. Tak tamhle máme nějaký dotaz.
2: To asi není úplně o cestování, ale musím se zeptat, nejste, Kláro, vysoce citlivá náhodou?
1: Jak jste to uhádla?
2: Protože jsem taky vysoce citlivá a úplně se mnou rezonovalo hodně, co jste říkala, i o těch zvířatech a tak, tak to není o cestování, ale snad nevadí.
1: Ne, vůbec nevadí a dřív jsem s tou citlivostí asi taky bojovala, protože jsem měla pocit, že jako to očekávání být v téhle branži úspěšnej znamená mít prostě právě to sebevědomí nějak předvádět nebo ho mít. A já jsem zjistila, že vůbec nemám sebevědomí. Já si hlava hodně nevěřím, ale spíš vlastně jsem teď takovej ne propagátor, ale prostě jsem si to musela tak nějak pro sebe pojmenovat, že ta křehkost nebo ta citlivost, že je devíza pro to moje povolání. Prostě nemít, nebejt uzavřený a bejt i zranitelný. Prostě herec musí mít jakoby otevřenou tu duši i otevřený to srdce, aby mohl komunikovat s tím partnerem a aby to tam mohlo fungovat, to spojení. A často se stane, že ty lidi to takhle nemají, že jsou v té své bublině. Ano, ono se to taky dá nějak přirozeně zahrát, funguje to, ale neběží tam ta energie. A taky jsem samozřejmě zjistila, že pod nánosem různých zkušeností lidských, tak člověk si to srdce na nějakou dobu zavře, ale prostě před pár lety jsem si řekla, hele ne, Klárčo, lepší je to srdce mít otevřený a i třeba nechat se někdy něčím zranit, ale pořád s tím srdcem otevřeným, protože člověk, když se uzavře, tak i, nejenom, že možná se vyhne nějakému nebezpečí, ale mám pocit, že se vyhne i té radosti. Tak radši, ať to je všechno.
2: Děkuji.
1: Děkuji taky. Děkuji za otázku.
0: Tak tady máme další otázku.
3: Já jsem se chtěl zeptat, jestli jezdíte autem, protože jste nic vlastně o autech neřekla v tom smyslu, že byste je někdy řídila, jestli to pro vás něco znamená nebo ne.
1: Helejte se, jezdím autem a miluju to. Je to pro mě nějaká jako pocit svobody. Já mám 20 let stejný auto, svoje starý Volvo a jsem strašně šťastná, že mi pořád slouží. V Praze teda nejezdím moc, i když dneska jsem přijela, ale často chodím pěšky a miluju hromadnou dopravu, takže říkám, že jsem public person, ale ne z toho, že bych byla známá, ale protože prostě miluju hromadnou dopravu. Vyhledávám metro, protože je to pro mě méně stresující, ale třeba když jsem na těch cestách a někdy se přesouvám a jsem sama holka, tak ať už to bylo právě na Krétě nebo v té Americe, tam jsou přece jenom ty větší vzdálenosti a je to pro mě snazší, že je to svoboda ve smyslu, že nemusím plánovat, že se můžu rozhodnout na poslední chvíli, že třeba Krétu jsem objela podle počasí, protože v říjnu už tam bylo hodně bouřek, hodně písečnej bouřek, takže já jsem vždycky jenom zjistila, kde je to jakoby příznivější a podle toho jsem vlastně ten ostrov nějak objela. A třeba v té Americe, tam to moc bez toho auta nejde v té Kalifornii, ale ku podivu, tam s tím já tolik třeba neboju, tam mi to prostě nějak nevadí. Je to tam, oni už tam teda jsou hodně pokročilí a je tam strašně elektroaut a ten vzduch se tam prej díky tomu vyčistil, jak mi říkali místní. Ale mám ráda i to cestování tím autem, je to pro mě nějaký symbol svobody a pořád to v sobě cítím, když tím autem jedu.
0: Tady máme další dotaz.
4: Já jsem se chtěla obecně zeptat takhle, když cestujete o samotě, tak já teda zatím jenom začínám po Evropě, ale taky cestuju sama. Takže vím, že to jako přináší prostě specifický výzvy. Tak jsem se chtěla zeptat, co je u toho cestování o samotě pro vás největší výzvou?
1: No největší výzva je asi překonat ten strach prvotní, jakože prostě, aby mě někdo někde nezatáhl někam do tmavý uličky a tak, takže tak, ale v tomhle jsem, já nevím, štěstí přeje odvážným asi a měla jsem vždycky jako štěstí a samozřejmě asi bych se nevypravila úplně do nějakých jako států, kde je to trošičku napováženou. A tak největší výzva... A největší výzva je vlastně oddat se tomu a nebát se pustit. Já vždycky, když jsem právě takhle projela poprvé to Korfu a projela jsem ho sama na skútru a říkám, vždycky jsem se ztratila, ale vlastně jsem se ztratila dobře, tak jsem měla tak úžasný pocit jako plynutí bez toho programu, bez toho plánu, že říkám, že to prostě Pán Bůh vymyslel tak skvěle, že bych to v životě nevymyslela líp. A já jsem se k tomuhle pocitu pak častokrát vracela a ta hlava jako kdyby mě nechtěla pustit. Takže já si vždycky říkám, Klárčo, Korfu prostě. Nic neplánovat, nebát se, nechat to prostě plynout. Pro mě je výzva se naučit být v tom flow, jak se říká, v tom plynutí a už jako... si nepřát, neplánovat v tom životě, co má být, co bude, spíš čekat, že ten život se stane mně sám. No, a být v klidu a vlastně to pozorovat a jenom to tak jako nacítit, kam člověk má jít, kam ho to táhne a ono to pak vyjde dobře. Oddat se tomu, no.
5: Dobrý den, já bych se chtěla zeptat, cestování ve skupině i solo přináší oboje některé pozitivní, některé negativní zážitky nebo zkušenosti. Je něco, co vám při cestování solo někdy schází?
1: Jo, asi to pak sdílení, zase naopak, že člověk je někdy pak plnej tolik těch zážitků skvělejch a těch synchronicit a co člověk zažije nečekaně, že pak, když to nemá jako jak ze sebe vyndat, tak jako taky jsem zažila i někdy, že se to zhoupne do nějakého jako splínu a osamění, ale to k tomu taky nějak asi patří. No. Tak pak je to dobrý mít tu dobrou knížku, která vás tím příběhem zase zavede někam jinam. Ale já jako tohle to často fakt nemívám. Jako to solo cestování je pro mě jako vlastně asi nejlepší čas, jak si mentálně odpočinu. Takže to jsem ráda. A vždycky se seznámíte s místníma lidma. Vždycky potkáte s někým, s kým si pokecáte. Takhle jsem právě přijela na tu Srí Lanku poprvé a nejdřív jsem trošku cestovala, pak jsem dojela na pláž, abych tam zůstala už poslední týden a už se jenom oddala té pláži. A teď jsem přišla na tu pláž a říkám, tak co, tak půjdu doprava nebo doleva? Já mám, tak třeba doprava. A jdu 50 metrů a tam Češi, nazdár, čau, co tady děláš? No a už jsem s nima byla v partě a už jsem s nima surfovala a najednou vlastně člověk zjistí, že není sám, takže... Takže tak, život. Starý dobrý život.
0: Díky, že jste přišli. Díky za vaše otázky, že jste pozorně poslouchali. Děkuju taky za podporu veřejnoprávních médií, která je v poslední době potřeba a kterou od našich posluchačů často slýcháme a cítíme, takže děkuju za to. Ale dneska především díky za skvělé vyprávění Kláře Isové. Díky moc.
1: Já moc děkuju za pozvání a moc si vážím toho, že jste přišli a že jsme se mohli potkat tady naživo. Děkuju, děkuju moc. Děkuju vám, divákům.
0: Díky.
1: A posluchačům.
6: Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
7: V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.
6: Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Rozhovory, aktuality, kulturní války. Hergot. Náboženství bez sentimentu. Hergot.
7: Poslouchejte dnes od 6 večer na Rádio Wave.
6: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
7: Český rozhlas Rádio Wave.
6: Rádio Wave.
7: Rádio Wave. Děláme vlny. Posloucháte reprízu pořadu. Slejvák. Podcast o novinkách z digitálního světa a popkultury. S Vilmou Svobodovou a Mírou Harantem na Rádio Wave.
8: Čau Miruš.
9: Čau Vilmuš.
8: A ahoj všichni, jsem zpět, vylezla jsem z nory, z díry.
9: Vilma je tady.
8: Jsem tady, chtěli jste mě, máte to mít. Jakoby ty dva komentáře jsou pro mě mnoho, více než nula a jeden.
9: Takže hodně komentářů.
8: Já jsem, děkuju. Vy jste mi taky chyběli a děkuju znova Klárce Aničce, prostě a samozřejmě tobě za skvělý dvě poslední epizody. Doufám, že se vrátí někdy, nebo jakoby lidi to chtějí, jo?
9: Vrátí,
8: to je taky tlak docela.
9: Vrátí se.
8: Ale i to jakoby pro mě pozitivní tlak.
9: A určitě se vrátí na naše narosky 17. Z července, už tenhle pátek v kavárně Archi Plus.
8: Od 19.30 budou tam holky obě a Anička dokonce bude DJovat.
9: Yes, takže bude to super, takže mega přijďte. Budeme tam my, bude tam a pak Anička a pak ještě Seba Šikl, jako je karaoke král, takže... Doražte.
8: Takže bude to mít všechno a budeme tam my a bude to tam vy, teda snad. No každopádně, co nás dneska čeká? Já se chci pozastavit u takových náhodných věcí od Meta Brailey přes Mimoně až po nějaký hudební novinky a ty chceš mluvit o sportu, že jo?
9: Já chci mega mluvit o sportu. My už jsme jednou tady měli mužský sportovní podcast epizoda, zachrchlej, když se... A já jsem teďka mega žil sportem, až je to k nevíře pro mě. Takže to a pozoruju, jak se sport jakoby, když je velká událost sportovní, jak se to promítá do té popkultury a to mě na tom baví.
8: Je to
9: a ještě chci zmínit Gracie Abrams a nepotismus a Prasátko Pepu.
8: Prasátko Pepa, to bude tím, jako tím bych klidně začala, to je ústřední téma, jo? Takže prosím vás. Já jsem do naší anotace dnešního dílu napsala, že Prasátko Pepa mělo beef v závorce pork a přišlo mi to hrozně vtipný. A byla jsem jako, že pane bože, genius.
9: Prasátko Pepa je vepři.
8: A rozklikla jsem...
9: To není můj nápad.
8: No a tohle, já jsem myslela, že to je můj nápad, ale pak jsem rozklikla první článek a byl to tam taky. No. Takže jakoby,
9: tohle není můj nápad, to je seriál, který se jmenuje Beef a a v české překlad
8: je
9: Vepři.
8: Ale ten je nějaký geniální. Dobrý, to je že o tom páru, který se nějak hádá.
9: No to je taková antologie seriálová.
8: Wow. No takže teda, co se stalo, jo, prosím vás. Prasátko Pepa, všichni se vzpomeneme na Kovyho, že jo, a na jeho dabingy. Ano, tady prosakuje můj mileniální prostě YouTubeový obsah.
10: Jestli to nestihneš, než se vrátím, tak bude k večeři vepřový, jestli mi jako rozumíš.
11: Ten kopec už nahoru nevyjedeš, ho.
10: Nazdár.
8: Prasátko Pepa bylo hostkou, protože to je dívka, je to prasečí dívka. Bylo hostkou...
9: Jsme si to minulou středu, je to přesně týden. Je to týden, kdy vyšla naše epizoda a já jsem zároveň, když jsem to ještě dodělával, tak jsem na mě vyskočilo přesně video, kde je Prasátko Pepa v Pitchfork.
8: Jo.
9: A já jsem byl jako, ježiš, tohle je tak strašně roztomilý. A hned jsem to posílal, že jo? Já jsem byl jako, I love it. To je strašně
8: no cool. A oni se ho ptali na to, co je underrated a overrated. Takzvaně jako, že... hop nebo trop. Nebo něco takového. Vzpomněla jsem se na bravíčko. No a řešili právě hudebnice a zmínili Clairou.
9: Ano.
8: A Prasátko Pepa řeklo, že Clairou je underrated, jestli
9: ne,
8: se
9: ona řekla,
8: ne, ona řekla, I don't know her.
9: Já ji neznám. A ještě jakoby tak mrkala do té kamery.
8: A pak se podívala do kamery.
12: I don't know her.
8: A tady, když se vrátíme do roku 2019, tak zjistíme, že oni spolu mají ten beef už jakoby dlouholetý, protože ono to začalo od Clairou. Clairou byla ta první, jakoby kdo vystrčila rušky takzvaně, protože v podobném interview řekla o Prasátku Pepa, že je underrated, což jakoby zní cute, ale pak hned dodala, že je to nejvyšší prase, co zná a že vlastně jak sakra funguje svět Prasátka Pepa, když tam mají všichni prostě 5 metrů a když má tolik metrů Prasátko Pepa, kolik má ještě jeho maminka a že vlastně ten vesmír je vlastně jakoby hrozně divný a trošku si do toho jako rejpla. Takže tady to začalo.
9: Ano, to je totiž ta teorie o tom, že je 7 feet tall, což je teda...
8: Kolik to je teda? Nebo 2 metry?
9: To tady rychle převedu, je to přes 2 metry.
8: Takže kolik má teda, a je to
9: přesně,
8: dítě.
9: Je to, kolik má
8: je to prasečí dívka.
9: A že to je vlastně jako děsivý, že tady chodí jakoby obří prasata mezi námi.
8: No právě.
9: Ale já jenom jakoby jsem si udělal, nebo jsem se snažil to taky zjistit a zjistil jsem, že je to jakoby konspirace, kterou možná rozšířila Clairou, protože oficiálně Prasátko Pepa má epizodu, kde odhalí svou výšku. Šokující odhalení epizoda, je to nevím, která přesně, každopádně je tam díl, kdy se Prasátko Pepa má jako měřit. Normálně tam je díl, kdy se Prasátko Pepina, v češtině Pepina.
8: Krásně Pepina, to máme pravdu, to máš pravdu.
9: Prasátko Pepina jde měřit a normálně se změří a zjistí, že má zhruba jenom 1,1 metru.
8: A jakože ještě že poroste, asi. Že
9: jo, ale tak jako ještě
8: taky
9: 10,
8: někde
9: tak máš
8: ve školce,
9: něco,
8: že jo, nebo na základce, že jako by ten její bráška. Ne, podle mě před rokem jsme řešili to, že bude mít toho dalšího sourozence, já si to úplně pamatuju.
9: Vlastně, ona má sourozence, má takže já sourozence. Nechápu, jak tam plyne čas a obecně tady ty zákonitosti jsou teda hodně podezřelý.
8: Prostě zpátky do týden zpátky, kdy teda Prasátko Pepa hodilo shade na Clairou, no a na platformě X se prostě strhnul absolutní roast, a to doslova takzvaně opečení Prasátka Pepy až do třeba křupavé slaniny, kde vlastně fanoušci a fanenky Clairou jakoby hodně se Clairou zastali a nebyl jediný, zastala se i Charlie XCX, která na Prasátko Pepy napsala Let's F her up, nebo něco takového.
9: Pojďme ji rozbít prostě
8: šíle. Šílená, jakoby hrozně vtipná věta. A pak vlastně se tohodle zastala i Pink Panthers, kterou si ale Prasátko Pepa trošku jakoby omotala kolem prstu, protože o Pink Panthers
9: řekla, ona se jmenuje Pink, to je nejlepší jméno na světě. má ráda zvířata, možná by mě měla ráda.
8: Jo.
9: Že je jako taky růžová.
8: Jo, že taky růžová,
9: no,
8: ale...
9: No, to na Pink jako to si tím jí nekoupila.
8: Ta právě Pink na to napsala, co na to napsala.
9: Ain't shit sweet until you put respect on Clairo.
8: No.
9: Takže ne, vůbec, děvenko, tohle to teda asi neskoušej.
8: No a myslím si, že to doteď pokračuje, podle mě pár dní zpátky Clairo ještě vydala nějaký jakoby TikTok nebo nějaký další ještě prohlášení. Podle mě řekla, že už jakoby fanoušci, sklidněte se, je to crazy. Myslím, že něco takového jako řekla. Jo, chude, že
9: pořád je to
8: moc.
9: Dítě, prasátko, no.
8: Jo, dvoumetrový, ale dítě. No, takže jakoby tímhle teďka žil celý internet a bylo to hrozně takový jako refreshing a zábavný, protože mi přijde, že jsme tady dlouho nic takovýhleho neměli prostě.
9: Jo,
8: takovýhle
9: souhlas.
8: Umělej internetovej neškodnej beef.
9: Já chci určitě nebo víc pork. Takových věcí, které mi trošku vždycky připomenou prostě ten úžasný internetový den, kde byl Willy Wonka Glasgow Experience.
8: Ježíš, přesně, to je ten pocit, který hledám.
9: Jo.
8: Ano.
9: Kde jenom prostě celý den scrolluješ a jsi jako a nová věc prostě
8: no,
9: se objevila.
8: Teďka, jakoby speaking of Willy Wonka, nevím, jestli jsi to zaregistroval, ale trošku po vzoru Mistra Beasta bude na červený platformě jakoby Willy Wonka soutěž. For the first time in decades, I'm opening my beloved chocolate factory. Jakože reality show.
9: Ne, ne, tak to je ale úplně dystopický.
8: Jo, jo, jo, jo. Kde je jakoby fakt ta továrna uvnitř, jakoby udělaná s tou tekoucí čokoládou a
9: budu
8: takhle.
9: Budou tam umpalumpové.
8: A myslím si, že možná jo. Doufám, že jakoby, jakoby v pořádku. A lidi už k tomu mají prostě výhrady a hrozně vtipný připomínky a právě říkali, jako jestli tam bude ten unknown, což je, že, nebo jak se jmenoval?
9: Hey, no bylo to the unknown. Unknown.
8: Což je jakoby AI vymyšlená postava, která se v tom světě neobjevuje, ale jakoby v té experience byla. No to je jedno, to tam asi nebude.
9: To je opravdu podle mě jakoby první, ještě se vrátím ke Glasgow Experience, jo, protože jo. Jakoby já o něm můžu
8: formativní
9: mluvit, já o něm budu mluvit podle mě roky, ještě ve svém důchodu budu vyprávět o dní, kdy jsme zažili Willy Wonka Glasgow Experience, protože podle mě to je takový jako i ukázka, názorná ukázka toho doby, kdy ještě ta AI byla na vzestupu, ale ještě nebyla moc dobrá a tady se to úplně ukázalo. Jako dneska by pravděpodobně už si ten stroj nevymyslel postavy a plot nesmyslný a tak dál, ale tady v té fázi
8: zlatý
9: ještě jim to napsalo
8: prostě.
9: AI scénář, který nedával smysl.
8: Zlatý časy, kdy odborník na deepfakey dokázal rozpoznat spolu s námi, co je fake a co je skutečný, dneska už to nejde, takže zlatý unknown prostě. No skvělý, já se na to těším, ale asi to bude zase taková jakoby přehnaná věc. Jako dneska už máš reality show úplně na všechno, jako oni zkoušejí prostě nové věci a za chvíli už ten trh bude vyčerpaný. My jsme tady vymýšleli, že uděláme jenom nějakou escape room s českýma moderátorama, jakoby mužskýma. A to mě třeba přijde furt vtipný, no, ale možná to brzo někdo obšlohne od nás.
9: Vykradou nás.
8: Vykradou nás. Co ještě takhle jakoby na internetu v posledních dnech tě pobavilo?
9: No, ty jsi zmiňovala ty Mimoně, to mě teda nepobavilo moc.
8: Počkej, já neviděl jsi to.
9: Ne.
8: To je, kolikátý už to je film, nějaký pátý v tom vesmíru, jakoby mimoňský?
9: A sérii Mimoni třetí.
8: Teprve třetí,
9: jo,
8: ale...
9: Jo, Mimoni a Monstra.
8: Jo, no. Takže
9: a
8: jakoby...
9: v celém univerzu?
8: No.
9: Šestý? Ne, já padouchy jsou tři
8: já myslím,
9: nebo
8: třeba,
9: čtyři.
8: Že, no, že nějaký třeba
9: je to šestý
8: pátý.
9: Nebo sedmý film,
8: no, to je. Víc než dost, víc než potřebujeme. Už jeden stačil.
9: Já viděla jsi to někdy někde?
8: Hele, jo, jakoby pár týdnů zpátky to dávali v televizi. A já
9: a
8: jsem
9: co,
8: byla jako...
9: Mimoně nebo já padou?
8: Sakra, počkej. Mimoně, jakoby úplně ty začátky,
9: Ježiši.
8: Ještě před já padou. A já jsem byla jakoby tak. A tady mám já tu kulturní díru, tady mám jakoby ten blind spot. A já jsem se jakoby přikovala k tomu gauči.
9: Slater? Ne, Mimoně,
8: držela jsem si
9: jo.
8: oči a byla jsem jako... musím jednou to pochopit, co na tom ty lidi jakoby vidí. A třeba jsem to zbytečně odsuzovala a třeba to je skvělý. Ne, není to skvělý, je to úplně debilní. A to můžu říct, že jsem to viděla. A pak druhý den oni na to pak dávali jakoby v návaznosti ty další díly a pak tam byl i ten já padouch, který aspoň mi přišlo, že jakoby nějak jakoby je tam on, má nějak ty asi adoptovaný dcery a
9: já
8: je to takový
9: je
8: cute, že to je ten tatínek a to už je jako cute, protože tam nejsou tolik
9: voní.
8: Já jsem
9: viděl jedničku a dvojku já padouch a jako nebyl jsem pohoršen.
8: Jo a v té dvojce dokonce nějak má
9: viděl...
8: toho bratra zlýho nebo já nevím.
9: Jo,
8: nějak,
9: tam je ten nějaký
8: nevím, proč to vím.
9: Ne, to měsíce krade v jedničce. Ve dvojce je ta paní.
8: Jo, to je ta červená paní s tím přítelem.
9: No, já padou, kdy to vyšlo, ten film? To vyšlo 2010
8: první?
9: Už, to je takhle starý. Takže jakoby samozřejmě
8: to,
9: jsem
8: jo,
9: to viděl,
8: holky,
9: mi bylo prostě 8.
8: Holky na střední, to byla jakoby OG úvodka na Facebooku, bylo Polka.
9: Jo.
8: Nebo něco takového, protože jakoby holky, co mě, ne dobrý, to je zase jakoby můj vnitřní pick me. Jo? Dobrý.
9: Odsuzovala jsem Mimoně ještě, když byly cool.
8: Odsuzovala jsem koňařky, holky, co měly rády Mimoně, holky, co měly rády Růžovou. A jo, a jakoby čím dospívám, tak už se přesto přenáším. Ale přesto jsem se ještě úplně nepřenesla.
9: Mimoně ne.
8: Každopádně.
9: Jakoby, no, tak...
8: Každopádně Mimoně a Monstra s Jesseem Eisenbergem.
9: Který byl teďka ve Varech, ano. No, tak.
8: S hodnocením 62% jsou jakoby údajně zápletkou o tom, že oni teda chtějí zase sloužit nějakému dalšímu záporákovi, ale dostanou se na nějaký plac, kde se natáčí film a celý to tam nějak úplně pokazej, protože ten film má být o monstrech a oni tam dotáhnou nějak skutečný monstra.
9: No, a
8: nějak...
9: to odehrává jakoby v éře hollywoodských monster filmů. Takže se to odehrává jako v historické době a je to o tom, jak natáčejí tady ty reální filmy a spousta prostě těch scén tam jako vzdává hold tady těm monster filmům hollywoodským.
8: No, ale abych nebyla negativní, pamatujete si film Monstra versus Vetřelci?
9: Miluju tenhle film.
8: Ano,
9: miluju
8: ano,
9: ho.
8: Spravte si chuť a puste si skutečný jakoby dobrý animák.
9: Jestli teda je tohle váš kulturní blind spot, tak ho prosím vás pěkně okamžitě běžte a doplňte si ho, protože já miluju Monstra versus Vetřelci.
8: Dereku. Ježíš, to mě formovalo.
9: Susan.
8: Susan. Jak je tam ten, že jo, ten rosol s tím rosolem.
9: To žele.
8: Pane bože, žele. Mimochodem...
9: Hej, ale to se divím, ty jsi nebyla na animáky nikdy.
8: Ne,
9: ale tady
8: tohle,
9: to je výjimka.
8: Víš podle mě proč? Protože to vzniklo v době, kdy já jsem začínala jakoby chodit se svým současným přítelem, prvním a posledním, a my jsme společně se koukali tady na ten film, že jsme si volali přes modrou platformu a přitom jsme si každý pustili ten film ve stejnou vteřinu u sebe doma a jakoby prostě jako ze srandy. Ale ono to bylo tak dobrý. A ještě to mám spojený tady s tím Roztomilem jakoby seznamováním.
9: Asociace.
8: A Susan jakoby OG tall girl. Královna. Královna. A ona je taky hrozně taková ježiš, to je emancipovaná, já to miluju.
9: Jo, to je
8: ježiš,
9: diva, že
8: jo,
9: tam je ta svatba na začátku.
8: No jasný. Až dopíšu diplomku, tak si pustím tohle. No, takže to jsme si spravili chuť trošku, jo. Já naopak ještě řeknu něco, co mě trošku rozčílilo na sítích a nebyla jsem sama. V posledních dnech se k tomu vyjádřila Lord a ty víš, o čem mluvím. O metaglasses.
9: O chytrých
8: brailích, který už tady nějakou dobu jakoby jsou. Nejdřív byly, že jo, dost nedostupný, mělo je pár lidí a začaly se objevovat na TikToku videa, kde nejčastěji jako muži se natáčejí ženy, když ty ženy si toho nejsou vědomy a oni to pak sdílejí a je to nějaká forma trošku jakoby nějakého fetiš kontentu.
9: Jo, je to mega fetiš, jako vlastně je to fakt uchylná věc, kdy oni se tam nic jako problematického na první pohled neděje, ale to, že týpek fakt jako chodí a oslovuje jakoby ženy a jako natáčí se je přitom na brýle, aniž oni by o tom věděli, je prostě strašně vlastně nepříjemný, nevím, divný.
8: No. A tyhle brýle se, já nevím, jestli to s tím nějak souvisí, ale typuju, že to je možná nějaká trochu damage control, se rozhodli jako svoji novou ambasadorku oslovit Kylie Jenner, která vlastně i spolu navrhla jako novej tvar těch brýlí, které budou jako pro ženy. A v tom promo videu je jako její den v jejím životě, a je tam prostě, jak si dělá smutý. A třeba jako tam vůbec není jako její rodina, že jo, děti, s kterýma stráví celý den. A jako myslím si, že úplně účelově to tam nedali, protože...
9: No samozřejmě. A obecně jsem zaznamenal fakt takovou jako myšlenku a myslím, jako vlastně se mi docela líbí, že jakmile chceš něco, aby byl trend a aby to vypadalo jako neškodně a trendy a zábavně, tak jako ten marketing zaměříš jak kdyby na ženy a uděláš z toho ženskou
8: jako
9: věc s Roztomilou.
8: Jo.
9: A je to sice jako hrozná představa a věc, ale jako je to fakt a u těch z takhle vlastně ty brejle staly víceméně mainstreamem. Já znám spoustu lidí, kteří se je chtějí koupit třeba a...
8: Fakt?
9: Jo.
8: Jako
9: a prostě,
8: víc než jednoho?
9: Jo, víc než jednoho. Wow. A jakože nekupujou třeba, protože jsou ještě furt jako cenově docela drahý, ale... Jako už je to normalizovaný, no, už je to jako, že hej, udělám si tady vlog prostě s brejlema, no, tak jako jo, je to, já občas na nějaký takový videa vlastně koukám, i když se přistihnu, že jako ty vlogy prostě jsou třeba docela zábavný, nebo když někdo jede na horský dráze v těch brejlích.
8: Jo, ježiš, já mám taky ale plný TikTok lidí na horský dráze, vždycky ti to posílám, brejlema. Miluju.
9: To prostě miluju, ale jinak jako zároveň je to crazy, no, protože vlastně se čím dál tím víc ještě zakrývá a snižuje to světýlko, aby člověk poznal, že se to natáčí nebo ne a
8: vím, že v diskuzích
9: dá se to
8: na internetu,
9: obejít strašně snadno.
8: Jo. V diskuzích na internetu lidi řeší, že třeba v Japonsku, že jo, když máš foťák na telefonu, tak nejde mu vypnout zvuk, Takže když fotíš, tak to dělá jako zvuk. A bylo to zavedené jako plošní opatření proti jakoby uchylákům, co si fotili prostě spod sukně ženským někde v MHD. A podle mě by preventivně ty brejle měly fakt prostě jako viditelně třeba svítit nebo dělat nějaký zvuk nebo něco, aby na první pohled bylo znát, že ten člověk si vás třeba natáčí, že jo? Že prostě halo, prostě to je nekonsenzuální. No takže to mě velmi rozčílilo a doufám, že třeba tím, že se to trochu zdostupní, tak to ztratí ten jako wow efekt a třeba už si to lidi jako nepořídí, nebo já fakt nevím. Ale,
9: nemyslím si to.
8: Ale asi ne, no, asi ne. Co mi udělalo radost na sítích zase pro změnu je Guinnessův rekord v pleškách. Kdy
9: ten jsem nezaznamenal.
8: Nezaznamenal, ne. Fakt. No tak já jsem pitbull prostě lover, že jo, teďka bude v Praze.
9: Yes, bude v Praze, jdeme. Na konci července.
8: Kdy on před svým londýnským koncertem v Hyde Parku schromáždil přes, myslím, že 22 tisíc fanoušků v pleškách. Jo, 22 041 plešek a získal prostě Guinnessův rekord. A říkal, že se cítí prostě požehnán a takhle. On má vždycky tady ty hrozně cute jakoby průpravy, který mu totálně věříte na těch koncertech, kde fakt z něj úplně sála ta vděčnost, což vím, že je taková jakoby zase naše česká specialita, že máme rádi, když je někdo jakoby vděčný a pokornej.
9: Pokornej,
8: tak to on, tak
9: to
8: on je, to on je, no. To on je, to brouček a jakoby relativně neproblematický, což mi přijde, že je takový jeho brand, který všichni cenějí. Takže to je cute. A mimochodem věděl jsi, že celým jménem se jmenuje Armando Cristian Perez?
9: Ne.
8: Já ne.
9: Já taky ne. A zároveň teda se mě zaujalo v souvislosti s Pitbullem, tak to, že vystoupil s Kešou. Která měla taky tu plešku na hlavě. A zaspívali Timbr poprvé po 13 letech spolu.
8: A nevznikl Timbr v té době v tom studiu, kde ona z toho má ty špatný vzpomínky?
9: No vzniklo to v té celé éře, jako v té celé éře kolem doktora Luka a celého vlastně potom krátce jako nějakou dobu potom začal celý soudní spor, který víceméně jako vyřadil Kešu z jakýkoliv hudební tvorby. Bylo to fakt, táhlo se to roky a někdy až v roce 2017, 18, 19, někdy nějak tak, vydala pak písničku Prayin'. Se vrátila na tu hudební scénu a vlastně jako fakt vyloženě jako obviňovala a vyloženě šla proti tomu doktoru Lukovi, který v té době ji teda sexuálně zneužíval. Oni, to byla fakt jako dlouhá soudní bitva, přičemž doktor Luke je jeden z těch jako nejmocnějších hudebních producentů v Americe a už odtáhl se to už od roku 2014, jo. A v roce 2023 po fakt dlouhý soudní tahanici, tak se to vyřešilo teda mimosoudním vyrovnáním. A tenhle ten pán ale dál tvoří a právě produkoval třeba Katy Perry, to je její předchozí album 1.4.3, takže jako docela vlastně šílený, no a Kesha se teda jako nějak vrací jako takový trošku jako indie artist, najednou fakt změnila zvuk, změnila to, ale zároveň teda se vrací po těch letech, se vrací i k té tvorbě, kterou jako vlastně vytvořila během toho, co dělala s doktorem Lukem. A teď zpívala teda po 13 letech Timbr s Pitbullem a bylo to docela cute, prostě milý.
8: Já bych zůstala chvíli u hudby, protože tady mám zase jako jednu spicy věc z TikToku, jo. A schválně zase mě zajímá, jestli se tohle k tobě nebo k vám dostalo, nebo ne, jo. Jsou to jakoby mladí čínští muži, pohybující se v robotických pohybech na čínském náměstí za jakoby silných hudebních beatů. Dostal se tak to?
9: Ne, vůbec, nevím, co myslíš.
8: Dobře. Takže prosím vás, jakoby live streaming v Číně je úplně crazy jakoby věc na vzestupu. Možná už jakoby to vídáte občas. A tady to je vlastně nějaký jakoby čínský město na východ od Šanghaje, kde je nějaký velký náměstí, kde venku prostě se live streamuje a vydělává to očividně velký peníze a vlastně je tam parta mužů v oblecích, kteří stojí takhle v řadách, jak nějaký vojáci. A vepředu před nima stojí dvojice, jakoby jednoho kluka a jedné ženy. Ta žena je otočená k vám zády a oni vlastně dokola jenom co dělají, je, že třeba udělají 3 kroky dopředu, 3 kroky dozadu. Furt dokola na nějaký beat, prostě na hudbu a on s ní si občas jako trošku povídá, že jakoby mezi sebou si prohodí pár slov a ona se pohybuje jako NPC, jakoby Vím, že tohle jako by něco se tam mega vymyslela.
9: A nevím, co si mám představit absolutně.
8: Je to přesně tohle si představ. Je to fakt šílený a je to prostě obrovský trend. Teďka všichni jakoby říkají, hej, kdo to je? Ten muž se jmenuje, abych to řekla dobře, Long He Cho Tien, myslím, a ta slečna byla dřív jeho přítelkyně, takže lidi už jakoby zkoumají ten lore mezi nima, jako co se tam děje. A oba dva jsou jako nějaký úplně světově slavní tanečníci, kteří umí tančit mnohem líp, než jenom chodit dopředu a dozadu, ale prostě tady jsou na ně namířený světla, kamery a jedeš. A jestli to tam jede i v nějaký jakoby národní televizi, jestli to je skrytá propaganda, kdo ví, ale jakoby lidi ze světa okolního jsou z toho úplně jakoby vystřelený z gatí.
9: Páně.
8: A vždycky začne a koukne se vždycky na hodinky a řekne music a pak to začne. A tak začíná každý ten stream, každý video.
9: A to tam prostě teďka ty máš.
8: Já tam nemám nic jiného. No, wow. Dobře, takže to bylo lore tady čínského streamování.
9: No, já, co mě teda zaujalo poslední dny, tak je pohled do hudebních žebříčků třeba na zelený platformě, protože mě právě překvapila jedna věc, jo. Teďka poslední dny, poslední týdny, tak tomu fakt jako vévodí písnička Die Die od Shakiry a Burna Boye. A zároveň ale na druhý místo pár dní zpátky vystřelila písnička Wonderwall od Oasis. Aha. A já byl jako, hej, já to jako mám moc rád tu písničku, ale proč teď?
8: Jako byla v nějakém filmu, je to TikTok trend. To?
9: No a je to fotbalový World Cup. Mistrovství fotbalový, tak to je ono. Proč to je ten důvod?
8: Jako protože
9: znělka toho mistrovství, znělka teďka fotbalového World Cupu je Die Die právě
8: od Shakiry. Klasika.
9: Jako tak Shakira samozřejmě je prostě ta prostě se spojuje mega fotbalová queen. A Wonderwall je vlastně taková jako neoficiální fotbalová hymna Anglie. Která postoupila do semifinále.
8: Ale jako by furt toho víš třeba milionkrát víc než já, takže já ti věřím.
9: Postoupila někam, ale já se omlouvám, já jsem jako, že prostě fotbal mě hrozně, ale hrozně míjí. Já o jeho...
8: A ty jsi hrál fotbal jako malej?
9: Právě jsem ho
8: já
9: i hrál.
8: Já si pamatuju.
9: Hrál jsem ho, když mi bylo třeba 8, 7, 8.
8: A bavilo ti to nebo ne? Asi ne?
9: Moc si to nepamatuju.
8: Jo.
9: Asi mi to nevadilo jako vyloženě. Ale moc si to nepamatuju. Hmm. Jakože chodil jsem na tréninky a jako...
8: Měl jsi kopačky?
9: Měl jsem kopačky, měl jsem dres.
8: Měl jsi číslo?
9: Nevím.
8: Wow.
9: Asi nějaký
8: máš
9: pevně
8: oblíbený
9: daný,
8: číslo, který by si dal na dres teď?
9: Nevím. Ne.
8: Všichni by tam měli čísla a ty? Nevím. 67?
9: První, 67. Napadlo,
8: toho si musím teďka všímat ne, u dětských sportů, jestli si to dávají ty děti na ty dres, i když ne, to se jakoby nechci asi všímat.
9: Koukáme se na dětský sporty.
8: Tak, ne, dobře.
9: Ne, no. Dobře, asi 12, ale 12? Každopádně...
8: Já jsem chtěla říct 11.
9: Moje nějaká jakoby potlačená... To je tvoje? Ne,
8: jo,
9: to
8: byste... já mám 11. A ty máš 12.
9: Jsme vedle sebe.
8: Cute. Dobrý, no.
9: No, takže tak. Ale to byla fakt jakoby moje poslední zkušenost s fotbalem a jinak jsem ho fakt jako hrozně ignoroval a fakt mě jako nezajímal. Ale musí to být, opravdu to znamená, že dění kolem fotbalu je tak velký, že dochází i ke mně. Vím, že třeba Norsko prohrálo.
8: A to byl ten pan Haaland, ten blondětej, strašně daný pán.
9: Ten přesně prosáknul mega do i popkultury, i mimo fotbalové kruhy. Yes. Trošku děsivej norský pán, který zároveň něčím trošku roztomilej, se tím nějak působí na sítích. Jako
8: je cute a měl lookalike contest teďka zase někde v nějakém městě samozřejmě. A účastnilo se ho spousta lidí. Vyhrál to taky nějaký Nor, myslím, ale myslím, že třeba na druhém místě byla nějaká slečna. A vím, že jakoby jsem viděla výstupy od nějakých modelek, právě třeba prostě nevím, ze severní Evropy, který mají ty rysy a říkají, že vypadají stejně taky takový roztomilý. Takže přesně tudy to jakoby prosáklo ke mně.
9: No a potom teda skrz tady ty hudební okna, takže Anglie a písnička Wonderwall se vrací do jako světový, na druhý místo světového žebříčku, což je fakt crazy. Hmm. A no a teď vlastně se stalo to, že jsou na předních příčkách světových žebříčku jsou Michael Jackson, Oasis a Madonna.
8: Mm-hmm.
9: Jakože
8: a
9: vem
8: tam
9: si,
8: má
9: že
8: to nový album, že jo, Confessions.
9: To už jsme řešili tady s Aničkou, jo. Je to strašně jako moderní taneční banger, to album, fakt jako...
8: A kdo byl ten třetí?
9: Michael Jackson.
8: Jo, a to bude Human Nature možná, ne? Přímo, jako písnička. Protože teďka, jak vyšel, že jo, ten film... Billie Jean dokonce.
9: To je to, co dominuje teďka těm.
8: No, takže já jakoby už předtím, než vyšel ten film, tak jsem měla všude Michael Jackson impersonators. Všude. To jakoby je můj níž content.
9: Ještě ty AI cestovatelky časem, co jezdili za Michael Jacksonem.
8: No, tak to je zase tvůj níž. Jakoby, to ti nebudu brát. A teďka mám právě všude Human Nature a mám uložený asi 4 verze té písničky v mém playlistu, které jsou třeba jakoby instrumentální verze, reverbed verze a takhle. Protože já jsem nikdy nebyla jako MJ fan, ani té hudby, ani jako jeho, ani toho lore.
9: Ale tohle tě chytlo.
8: Ale nějak mě to teď chytlo, prostě jako svezla jsem se s tou vlnou. Takže chápu ty žebříčky, že takhle fungují, šílený.
9: Je to ale fakt crazy, 2026 a my tady máme tady ty jakoby...
8: Random věci.
9: Random věci a fakt...
8: Ale dobrý věci.
9: Jako historicky, vlastně osobnosti historický, osobnosti jako populární hudby a se všechny vrátili teďka, je to vlastně hustý pozorovat. No a druhá věc, co právě prosákla do mých kruhů, a to je tenis, konkrétně teda Wimbledon, tak jsem to sledoval, jakože já vlastně docela hodně koukám na tenis, fakt mě to baví, ale...
8: Tak ty hraješ tenis.
9: Hraju i tenis, no. Ale jako ne s nějakou úplně...
8: Ale už s cizími lidmi a to je jakoby obří jakoby krok z komfortní zóny.
9: Jo, mega, vlastně jo, asi. No a mimo to, tak se právě teda konal Wimbledon, tak třeba se tam taky, taky vyhraju teďka.
8: Dream big.
9: Jo, dream mega, big. Dream big. No a každopádně a proběhlo tam teda český finále Wimbledonu, což je teda jako doposud historická událost, která se ti opakuje zatím teda jednou za život, když se nepočítá jako finále. No, jako ještě třeba Martiny Navrátilový a Hany Mandlíkový, ale to třeba osmdesátky, jakože to fakt dávno. A
8: takže to je úplná Navrátilová hrála za USA. Že tam byly dvě Češky.
9: Jo, to prostě je prostě strašná raritní věc. Naposledce dvě jako stejný ženy ze stejného státu utkaly ve finále Wimbledonu v roce 2009 a byla to Serena a Venus Williamsovi. Takže prostě tohle byl fakt velký. A je to teda, takže to byla fakt velká věc. Já jsem se na to mega těšil, mega jsem se to užíval. Já jsem teda víc fandil Karolíně Muchový, která prostě je, nevím, je mega sympatická a taková, jako vypadá prostě, působí strašně jako tak jako uvolněně a chill, má takovou chill energii a zároveň taková zábavná, vtipná. No nicméně, čím si vlastně, podle mě, čím si získali potom tady ty obě český hráčky, potom ty algoritmy a prosáklo to právě i zase někam dál. Tak byly jejich proslovy po tom zápase, který teda vyhrála Linda Nosková, 21 jí je jakoby megatalent, tyjo, co prostě děláme my.
8: Ne, jakoby neříkej to.
9: Ještě do toho, ona prostě Queen byla teďka mimo, jak byla off-season v zimě, tak byla dobrovolničit v Africe.
8: Jo, to jsem viděla.
9: A je taková, jako fakt je mega sympatická a co trošku doufám, tak je, že se fakt z tady tý jakoby tenisový generace český, která je mega nadějná a úspěšná už teď, takže se tam fakt vyrojí někdo s nějakou silnou osobností, kdo bude mít ten appeal a ten jako, že dokáže oslovit fakt i ten zahraniční publikum, protože mi přijde, že ty se tý pozornosti dostává vlastně většinou těm hráčkám jako, který jsou hodně třeba emotivní, hodně takový jako otevřený, hodně dávají najevo ty emoce, hodně o tom mluvěj a vlastně to se v Česku, máme tu pokoru, že jo, takže
8: jo, to nejde to moc se, dohromady,
9: to se nám
8: no.
9: tady moc nenosí a opravdu fakt, když si vezmu, tak ty český sportovci a sportovkyně nejsou zas moc ukecaný, nejsou moc, nedávají moc najevo, jako co cejtěj a tak dál, takže jako já trošku doufám, že se konečně někdo jako chytne a bude i fakt jako ta star prostě jako toho sportu globálně. No nicméně, tak Linda Nosková proto má podle mě, mohla mít potenciál, i když tou osobností introvertní spíš spadá jako do té česká pokorná hvězda, ale jako krabičky. No a proto se teda ten zápas skončil, tak teda měli skvělý proslovy. Karolina Muchová, která teda prohrála, tak začala vlastně ten proslov tím, že jako chce začít u Lindy, její ex kámošky.
13: Tough to find any words, but I'll start with Linda, my ex friend.
9: Vlastně fakt jako hrozně smutný moment pro ní pravděpodobně, nebo jako velký zklamání, no, otočila v nějaký humor, i když u toho prostě brečela a skvělý. To se mi mega líbilo prostě, zároveň to potvrzuje fakt jako, že Češi jsou tady nějaký jako smějící se bestie, že prostě mm-hmm. jako uděláš si vtip, i když ti je úplně hrozně. Ale...
4: Jo, to znám.
9: Takže prostě to otočíš v humor, protože uh-huh. prostě to je jediný coping mechanism, který tady máme. A Linda Nosková potom tak zase vzdala jako fakt takový jako hodně emotivní hold svojí mamince, která umřela 2 roky zpátky na rakovinu.
13: There's also one more person that I would like to thank, which is my mom. I definitely would not be standing here without her, so thank you.
9: A která vlastně jako hrála velkou roli v tom jejím tenisovém rozvoji. A oba ty momenty byly hodně silný a moc hezký. Byly tam i celebrity, byla tam princezna Kate, která mi přišla, že fandila víc Karolně Muchový. A byla tam... Kdo tam ještě byl? Jodie Foster jsem viděl.
8: Byl tam Benedict Cumberbatch a Martin Freeman, kteří se shledali na jednom místě údajně po 10 letech.
9: No a
8: právě
9: spekuluje
8: na
9: se o tom, se že o... by mohl být novej Sherlock.
8: 5. série.
9: To by se asi zbláznila trošku.
8: Já nevím, jako já mám pocit, že už jsem jakoby hrozně over it. Ale jakoby, když se to stane, tak nevím, co budu dělat.
9: Uděláme společný sledování.
8: Mimochodem, jakoby měla jsem fyzický kontakt s Benedictem
9: Cumberbatchem. No jo, vlastně. To je skutečnost. Nemluvila jsi o tom, ne, řekni to znova. Řekni
8: no já to
9: je,
8: řeknu znova.
9: Řekni to.
8: Takže jakoby dotkl se kolenem mě. A mojí jakoby nohy zezadu. Což jakoby...
9: A vy jste seděli to, vedle sebe.
8: My jsme seděli vedle sebe prakticky. Myslím si, že mezi náma možná byl jeden člověk, ale já jsem byla trošku šílená faninka, měla jsem to období a měla jsem taky období brigád a ty brigády zahrnovaly hostessing a taky
9: kompars.
8: Hmm. A zjistila jsem jednou, že ta komparzová společnost hledá kompars ještě nějaký zbyteček do připravovaného filmu s Benedictem Cumberbatchem a samozřejmě jsem se tam přihlásila, dostala jsem se tam a natáčeli jsme to v noci v Národním divadle, což bylo jakoby taky cool a byla to dobovka, takže jsem měla prostě nějaký třpitivý jakoby společenský šaty velký. A drdol a nějaký náušnice a bylo to prostě mega cool a mega cute. No a seděli jsme ve stejné řadě a dokonce se mě zeptal, v jaký řadě sedíme, protože my vždycky, když jsme tu scénu dotočili, tak jsme vyšli z té řady a pak jsme tam zase nastupovali, že to byla scéna, jak si oni jdou sednout do toho divadla. Takže my jsme vždycky vylezli a ono, v jaký řadě sedíme a já ve 4. řadě. Mega. Takže ne, že jsme se dotkli, ale i jsme měli konverzace mezi sebou.
9: Docela závidím, i když nejsem zase takový Benedict Cumberbatch.
8: Ten film je úplný shit.
9: Je to hrozný.
8: Je to úplný shit.
9: A jsi v něm, objevíš se
8: jsem
9: tam?
8: V něm a jsem v něm a já vám to jakoby klidně ukážu.
9: Jak se to
8: ukážu,
9: jmenuje?
8: Jakoby,
9: jak se to jmenuje? Řekni to.
8: Jmenuje se to Kurýr, myslím.
9: Ok, to je znám.
8: A je to jakoby v té době jeho flopu, kdy právě už jakoby dávno skončil Sherlock a on už dávno odjel nějaký Star Wars nebo v čem to je a začal trošku jakoby kejvat na lehce jakoby pofidernější věci. Každopádně hraje tam Rachel Brosnahan, tu hlavní jakoby dívčí jakoby tu a to je ona a já jdu za ní. Já mám tady cop kolem hlavy zapletený.
9: Jsi tam
8: vidět? Jo, ty jsi tady. Tohle? To jsem já.
9: Wow, hustý, ty vypadáš úplně jako viktoriánské dítě.
8: Dobře, díky.
9: Ale dobrý, takže jakoby, jako, ano. Úplně jako, že mega, tam prostě vypadáš na ty fotce, že se prostě si vypadla z tady nějaký éry.
8: Z té
9: éry.
8: Doby. Trochu vypadám, že někoho chci zabít, ale...
9: To vypadali
8: podle
9: mě všichni v té době. A, jako,
8: a měla jsem s ní jakoby miniscénu ještě v knihovně, kde jako jsem nakupovala asi knihy, což byly všechno jakoby jenom papíry jakoby otočený, že aby to vypadalo knihy. Takže jakoby zkusila jsem si to, očkrtla jsem si to a pak mi došlo, že to není pro mě, protože prostě to je hasl jak blázen a pak jsem se taky přišla trochu uchylně. Takže,
9: ale máš
8: takže
9: zážitky,
8: teď jsem tady. Jo, teď jsem tady. Můžu o tom vyprávět. Je to skutečná věc, která se skutečně stala a můžu vám ještě říct, že není tak vysoký, jak byste si mysleli a nijak nevoní. Asi protože měl starý kostým na sobě.
9: No a objevuje se v jednom novém klipu Madony.
8: Jo, to je pravda, ona tam prostě oslovila snad všechny prostě lidi, který potkala
9: jo,
8: někde.
9: Je tam
8: nebo
9: i
8: Odessa
9: a Zion.
8: Náhodný výběr jakoby
9: a,
8: hroznů.
9: A Grindr.
8: Kdo?
9: Grindr tam je všude.
8: Jo, aha, no vidíš, já vím, že tam nějak tančí a že tam po sobě lezou, ale jo. Tak Madonna klasika.
9: Jsme. Jako ikonický. Ikonický, no. Hrozně. Tak to je skvělý zážitek. To je jakoby... fakt epic. Závidím děkuji, docela. Děkuji. Závidím a děkuji za tento tvůj no, lore.
8: Ano.
9: Ještě jsem si vzpomněl, že jsme byli u toho Sherlocka, že jsem viděl právě tu Enolu Holmes 3.
8: Jo, ne.
9: A v poho. Jako vlastně,
8: fakt? A nevadí ti, jakoby, že co se týče kostýmu a make-upu, tak to vůbec nevypadá dobově? To ti
9: nevadí,
8: nevadilo?
9: Protože já to vnímám jako víceméně, já to fakt neberu jako dobovku.
8: Jo.
9: Já to beru jako stylizaci, protože prostě to není jako, nevnímám to jako historicky přesnou jakkoliv věc. A beru to jenom takovou jako stylizaci do nějaký doby, ale nevadí mi, že má, ne, že má gelový nechty, nebo že má šaty, které neodpovídají té době, kde to je.
8: Nebo že nemůže mít mimiku.
9: No, moc. Právě ta Millie Bobby Brown, já jsem na to byl hodně zvědavý, protože no, fakt no, těch Stranger Things mi ten výkon přišel hodně špatný. Tady je dobrý, překvapivě.
8: Aha, vidíš.
9: Já mám pocit, že tady to je asi série, která ji prostě víc baví. Líbí se mi fakt její jako energie tam, líbí se mi, jak tam prolamuje tu čtvrtou stěnu, líbí se mi tam ten Henry Cavill, líbí se mi tam...
8: A ona je teda sestra Sherlocka Holmesa,
9: jo,
8: ale sama toho... vyšetřuje věci.
9: Jo, a Sherlocka Holmesa hraje právě ten Henry.
8: Henry Cavill.
9: A ona právě vyšetřuje nějaké jako jiné případy a do toho teda tam je jako nějaká jakoby romantická malá linka s Louisem Partridgem, bývalým přítelem Olivie Rodrigo.
8: Jo, ona nějak mají... zdrhá od něj. V té Anole, ne? Že jo, má svatbu, ale nějak
9: no, jako
8: něco,
9: je to takový složitý, oni tam unesou Sherlocka a tak. A je to zábavný a fakt si myslím, že je to vlastně asi aktuálně takový jako nejsilnější současný young adult, jako nejsilnější současná young adult franšíza. Vlastně. Že jako mám pocit, že na tom fakt vyrůstají ty jako lidi, kterým je třeba teďka 15, tak jako mohli vědět,

0: vidět ten první díl, který vyšel někdy během covidu a to jim bylo třeba 12 a to je podle mě ideální věk a vlastně ono to tak nějak trošku roste s nima, mám pocit. A fakt je mi to sympatické. Já myslím, že je to jakoby hodně dobře udělaná, zpracovaná věc, která je dobře podaná tomu mladému publiku. A fakt to dostává mega hate, ale mám pocit, že od lidí, kteří nejsou úplně cílovka, a já jsem to viděla jako mega jenom a takovou oddechovku a přišlo mi to úplně v pohodě.
1: To jo, tak to mě překvapilo.
0: A vlastně mě bavily i ty první dva díly docela, mně to přišlo fakt dobrý. Je tam i Helena Bonham Carter.
1: A tam měla být v tom White Lotus a nebude, což mě doteď rozčiluje.
0: To je fakt škoda.
1: Já, na co jsem koukala v 15, byly Misfits. Jestli ti to něco říká.
0: Jo, to mi
1: a vím,
0: říká.
1: Že ségra koukala na Skins, ale na to já jsem byla ještě malá. A pak byl ještě ten Scam, takový to severský, že jakoby zase inspirovaný...
0: Scam byl. To mega byla taková éra Scamu a vlastně mě furt mrzí, že v Česku nikdy nic takového jako Scam u nás nevzniklo, přitom to byla docela jako reálně by to šlo zpracovat u nás podobně něco, ale ty věci pro mladý moc nebyly, no ale... budou, protože na Vevarech třeba měl premiéru seriál nebo série o České televize Filtr a ta vypadá hrozně slibně a pak fakt jako spousta takový jako mladiství tvorby, která se tady jako rýsuje.
1: Já vím, že Adina Šulcová, že jo, točí natáčí. Něco ze středoškolského prostředí,
0: jo,
1: tak na to se těším. Jako viděla jsem behind the scenes nastylovaný jakoby Mean Girls a velmi mě to oslovilo. A takže... úplně jsem si říkala, tyjo, jak už člověk, ne, tak já zase budu znít, že jsem stará, ale jakoby jak je to daleko už hrozně, že jakoby nerozumíš teďka té generaci alfa a úplně jakoby je to takový jiný svět, že jako určitě dělá nějaký věci úplně stejný, jako jsme dělali my, ale zároveň je to hrozně jako vzdálený už, nevím, to myšlenka, která nemá jakoby cíl, jo, ale chtěla jsem jí tady takhle.
0: A zároveň nechat. Jako furt je docela jako to v obraze.
1: Jo, tak jakoby, no. Pardon, teď jsem dělala 6-7, no. Mimochodem teď je prej jakoby novej 6-7, že to je jakoby 6-7 dab. A vypadá to jakoby takhle. No.
0: Jako takhle, jo.
1: Jako víš, jak se dělá dab, že jo?
0: Prostě už jsem mrtvý, jenom. Dobře.
1: Jednou nohou generace alfa, druhou nohou boomer. Já jsem někde mezi prostě.
0: Ty máš prostě mega přehled, to je skvělý.
1: That's one way to put it, prostě. Dobře.
0: A pak jsem ještě viděl film Mamma Mia a to mě strašně dojalo a já prostě úplně miluji Mamma Mia.
1: Já vím,
0: a chci víc letních filmů. Víc takhle jako pohodových, ale zároveň hezkých.
1: Je pak nějaká ta dvojka, že jo, která vyšla třeba o 10 let později, byla nějaká hrozná, protože už měli vyčerpaný všechny úplně. Velký písničky z té jedničky a prostě dřeli tam takhle dnohrnce, prostě se škrábavali tam spálený nějaký něco. Ale jak říkáš, no, jakoby taneční, hudební, letní film z nějakého prostě střediska by mě hodně bavil. To bych si dala hned. To bych si dala hned.
0: No, tak můžeš si pustit třeba Bardotky.
1: Jo, ježíš, to mám teď všude s Dagmar Havlovou, Evou Holubovou a Pavlinou Pořízkovou. S vykradeným logem Barbie a AI, průvodní písní. Myslím si, že si to pustím jednou. Podle mě spolu se na to můžeme podívat.
0: Jo,
1: já myslím,
0: mega,
1: že to online bude
0: vidět.
1: Hodně brzo.
0: A zároveň se ale furt říkám, že to nechci zavrhovat, protože kolik českých filmů, kde tu hlavní trojici tvoří tři ženy ve starším nějakým pokročilém věku, kteří jsou šik a neřeší jenom nějakou prostě tady dementní milostnou zápletku. Jo. Kolik takových je?
1: Ne.
0: No, jenom Bardotky, takže jako prosím pěkně, já to jako neodsuzuju.
1: Já to
0: chci to vidět.
1: Ježíš, tak ale že taková ta doba těch filmů, prostě ženy v pokušení a tady ty, který trošku jakoby zkoumali ty jakoby starší ženy, který ještě jakoby nejsou na odpis a mají ještě právo žít ten život a mít sex, tak to byla jako zlatá éra docela jakoby českých romantických komedií, tak možná tohle bude trochu podobný, no.
0: Jo. Mimochodem taky vyšly fotky k chystaným, jako vlastně k chystanému seriálovému remakeu Carrie. A asi o tom budu mluvit víc, až to vyjde, což bude na podzim. Ale reakce jsou takový a já s těma souzním, že já úplně pozoruju, jak se jako odkláníme někam, minimálně jako ta americká produkce, že jako se vracejí k nějakým jako hrozný prudérnosti. Protože Carrie, Stephen King, 70, vlastně jakoby brutálně v svý době asi revoluční kniha o holce, která dostane prostě menstruaci a spustí se jí nějaký jako schopnosti tím, ale zároveň je vlastně to o výpověď o nějaký dospívání sexualitě, menstruaci a jako ženskosti a šikaně samozřejmě. Měla potom jakoby velkou a filmovou adaptaci v roce 78 od De Palmy, kde hraje Sissy

0: za to, že dostane první menstruaci, tak tady je jako znázorněná, takže tam je na těch fotkách jako poměrně jako konvenčně stereotypně hezká holka, jenom v nějakých jako zastaralém oblečení a jako spíš jako knihomol vibe, tak je tam ve sprchách oblečená a holky si jako točí na mobil, je to jako převedený do současnosti, ale prostě působí to mega prudérně a úplně si teď všímám tady těch věcí, že mám pocit, že když jakmile se někde objeví nějaká nahota, tak jsou lidi strašně pohoršený, jako euforie, že jo, nekonečnej ten, jako a přitom to opravdu jako nebylo tak strašně jako explicitní a pohoršující, jako si lidi, jako lidi dělali z toho ten virvál a jako fakt mám pocit, že se úplně odkláníme od tohohle a
1: já to pozoruju, nikdy tak často jako letos jsem neslyšela slovní spojení prostě jakoby zlatý devadesátky, brimback devadesátky, zlatý černý humor, blablabla, že jakoby people yearn, lidi chtějí prostě vis jakoby scary movie nebo nějaký, jestli teďka budou ty white chicks nebo nějaký tady ty věci, jako lidi chtějí prostě tady ten bezprecedentní humor a jako nebát se být kontroverzní.
0: A zároveň jsou pohoršený, jako nahota třeba, fakt to úplně vidím, že fakt to lidi hrozně rozčiluje teďka. No, tak
1: ještě, já jsem si vzpomněla na, jestli jsi zaregistroval Pravou blondýnku, že teďka prequel seriál a že to je úplně hrozný, protože jakoby ten, ty série filmový už jakoby všechno vysvětlily o té postavě, která neměla třeba, nevím, těžký dětství nebo něco, co by bylo v tom mládí jako zajímavý zkoumat. Všechny ty kamarády potkala až na té nové škole, takže ten seriál je úplně jako o ničem a je to hrozný. Pardon, zbytečný. To jsem chtěla odložit, no.
0: Taky nevím, prostě fakt, že si musí teďka seriály dělat ze všeho, jako proč potřebujeme seriál k tady těm filmům prequelovej, proč potřebujeme seriál z knížky, která má asi 120 stránek, jako...
1: A všechny ty prequely a sequely, no. A tak třeba to historie se povedlo, si říkal, že jo?
0: To se povedlo, to bylo krásný, to jsem fakt hrozně brečel, ale ježišmarja. No nic, jdeme na ikony.
1: Jdeme na ikony. Ikona
0: týdne. OK, já klidně začnu. Já mám jakoby jeden shoutout a jednu teda ikonu. Můj shoutout. A vlastně, tak já dám jakoby dvě ikony, já se fakt omlouvám, já prostě nemůžu dát jednu. Jako porušuju vlastní
1: do
0: pravidla.
1: Do kouta půjdeš. Na hrách. Čelem
0: už
1: ke
0: se
1: zdi.
0: Zvedám. Moje první ikona je Jeremy Clarkson, protože jsme teďka začali koukat na Jeremy Clarkson's Farm a je to extrémně dobrý, fakt se u toho bavím. Ty to co viděla?
1: Znám, já jsem jakoby měla ráda všechny ty Top Gearové věci, pak že jo, to, co bylo po Top Gearu a vždycky jsem měla trochu crush na Jamese Maye, ano, říkám to tady teď, nikoho to nepřekvapí.
0: Nepřekvapuje mě to.
1: Takže pak i chvíli jsem koukala na Clarksonovu farmu a na Jamese Maye jako průvodce, jakoby turistického průvodce, což jsou taky dobrý série.
0: Jo, tak já doporučuji, jako ta farma je fakt super, ta mě fakt mega baví. Takže to. A druhá moje ikona je Gracie Abrams, který se chystá její album, doprovází ho mimo jiný i rozhovor s Olivií Rodrigo. A Gracie Abrams právě teďka byla nejenom rozhovoru, kde se vyjádřila vlastně k tomu, že je nepo baby, protože její táta je J.J. Abrams, její rodina je fakt jako taková hodně bohatá, úspěšná rodina v Hollywoodu, v entertainment průmyslu, v Americe a tak, zábavním průmyslu a tak dál. A ona v tom rozhovoru říká, že ta věc jako s nepotismem, že je tam v těch diskuzích jako přítomná zcela oprávněně z jejího pohledu, protože to vnímá jako, že to je opravdu jako privilegium to, že mohla vlastně vyrůstat a měla celou dobu nějakou záchrannou síť finanční, já nevím, prostě měla zázemí, který umožnilo experimentovat v té hudbě a v té kreativitě tak, jak třeba jiní lidi by neměli možnost. Prostě ona, že mohla si to dovolit a že se mohla prostě soustředit a že tím měla jakoby ten čas na to a že tím se vlastně jako vyprofilovala, protože ona tam říká, že jako nevyrůstala v žádném finančním strachu a to je ta nejdůležitější věc, prostě ta spoustu lidí jako vlastně že jo, tak jako je znemožný jim nějak se rozvíjet. A to mi vlastně přišlo jako hodně uvědomělý a hodně takový otevřený a
1: A trochu jako bar is low, že jakoby nepo baby přizná, že je nepo baby.
0: No
1: ale
0: jasně,
1: jako
0: bar
1: cute,
0: is slow, ale jako pamatuju si ještě to není tak dávno, pár let zpátky, co byla ta titulka s těma nepo babies,
1: jo,
0: a která jako vykopla celý tady to nepo téma a ty lidi byli pohoršený, jako ty, kterých se to týkalo, že jako rozhodně nejsou nepo baby,
1: pravdu, no.
0: A že se to vypracovali sami. A vlastně, že tady máme jako konečně nějaký jako nepo baby, který přijde, nepo baby, prosím vás, je to asi 50, jsem tady to slovo řekl jenom za těch 2 minuty, tak je teda člověk, co vyrostl v nějaký jako vlivný rodině a kterýmu v jeho úspěchu mohly pomoct konexe z jeho rodiny a tak dál.
1: Nepotismus.
0: Jako vysvětlení, nepotismus, ano. Tak se mi vlastně líbí, že to někdo jako vlastně takhle okomentuje z tohohle pohledu. I když potom jako samozřejmě dodala, že jako to chápe a že jako ty vtipy, a který jako se kolem toho, že je nepo baby jako objevujou, že se jim i někdy zasměje, ale že samozřejmě jako někdy tak má jako třeba rozpoložení, že se jí to vlastně dotkne, ublíží to a vlastně je z toho špatná. Okay. No, tak to je jako asi normální. Takže tak.
1: Cute. No tak já dám shoutout TikTokovému trendu, který mě udržuje prostě při humorné náladě, a to je POV Your Dating. A určitě víš, co myslím. Je tam vždycky písnička, která začíná slovy Take It Slow, a je tam jako rychlej proklik obrázku. Prostě POV Your Dating, prostě Tommy Paci z comeback, POV Your Dating, Ondra Soko. A vždycky tam proklikává jakoby fotky prostě tý celebrity, pak prostě třeba jak ti drží nohu, pak že jdete na procházce, a má to vždycky takovou jako estetiku, takový core. A ještě občas jakoby vtipnější, jak když to je POV Your Dating jako někoho, but you're cheating on him with... Jo, a takže tam proklikávají, a to prostě nevím, your dating grew and you're cheating on him with prostě, nevím, minions, prostě
0: jo,
1: cokoliv.
0: Jo,
1: a tak
0: já přemýšlím, který mě nejvíc pobavilo.
1: Tohle je skvělý, tohle je fakt skvělý.
0: Your dating Gargamel, but you're cheating on him with Bobo from Ordinace.
1: Jo, pane bože, to jsem repostovala.

0: A jakoby Martin Zounar, to byl Bobo, ne?
1: Jo.
0: Jakoby samozřejmě myslím, že o Martinovi Zounarovi už se tady jednou mluvila, takže...
1: Ano.
0: Takže to jsem repostovala okamžitě.
1: Tak ano, tenhle trend se mi taky líbí.
0: Dobře, to nic nepřečí. Tohle dvojice nic nepřečí, no. A moje ikona aha, je, to jsem neřekla, je to pán, který je herec a TikTokový uživatel Alex Sandoval, který vymyslel lomeno, natočil lomeno, tam hraje parodii na The Office, na Cancel, možná jste to viděli, to prostě asi vertikální ne. Obsah, že jo, říkáme to tady dlouho v naší křišťálové kouli, prostě budoucnost kinematografie. A tady to je prostě parta mladých herců, kteří se tváří, že jsou postavy z seriálu Cancel, ale jmenuje se to ne Office, ale Office. A jsou to prostě krátký skeče, které jsou vlastně strašně vtipný a jako funkční. A je to takový hodně originální. Ještě jsem to jako nikde jinde neviděla a vím, že teďka v Česku někdo koupil platformu na vertikální obsah, že to jako asi se to bude dít, takže tady zase jakoby leštím naší křišťálovou kouli, no. Jo. Uvidíme, jak to dopadne.
1: No tak, já jsem to zdravý, já si myslím, že tam bude hodně AIka teda.
0: No jo, jo, jo, no, hlavně jakoby ty těhotný mořský pánové a tak.
1: No.
0: Na těch mín, prosím.
1: A ježiš, jak se to jmenuje, teď jsem viděl
0: no.
1: Jako AI video, kde byla jakože žena moč a žena perioda. A bylo to něco jako... periodilína a pisilína a...
0: Já jsem teď viděla rozbor na AI fruit. Jakoby, jak jaký ovoce, co znamená jako charakterově, jak jakoby ty slabí muži nemají tvar falickýho, jakoby falický tvar ovoce, ale ty alfa samci jsou prostě třeba ve tvaru lilku a jakoby jo, ten člověk vždycky rozebíral prostě úplně mega totálně do detailu AI fruit. No to je jedno. Tak, už jsme tady jakoby odběhli. To je za náma už.
1: Uf.
0: No. Co je před náma? Je oslava páteční.
1: A jo, takže doražte. V pátek, připomínáme v pátek oslava, jo. Doražte, budeme se těšit, je to zadarmo a bude to sranda.
0: Bude to fajn, no. Tak se příště.
1: Tak jo, já děkuju, že jsem přišla. Byť teďka asi naskok, ale v 7 zase budeš zpět. Jo. Plné síle.
0: Jo.
1: Výborně.
0: Jako Iveta Jirkálová. Plné síle, tak jo.
1: Pane bože,
0: mějte
1: Iveta
0: se krásně, skládejte básně.
1: Jo, mějte se krásně.
0: A poslouchejte Slejvák.
1: Čauky.
2: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Užijte si léto se skvělými lidmi a výběrovou kávou z pražírny kávy Mama Coffee. Kávu si můžete zakoupit v e-shopu nebo v některé z kaváren Mama Coffee. Krásné léto se skvělou kávou vám přeje Mama Coffee.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Je 14 hodin a 6 minut a právě v tento moment vám moderátorka Klára Nováková přeje od mikrofonu krásné dobré odpoledne a oznamuje vám, že právě posloucháte odpolední víkendový on air na rádiu Wave. Já jsem tady nějakou chvíli nebyla právě proto, že jsou prázdniny, takže já hodně cestuju, hodně využívám právě toho času, který přes rok třeba tolik nemám, takže jsem ale samozřejmě ráda, velmi jsem se těšila sem do studia, že si budu moct s vámi aspoň takto skrze mikrofon popovídat. Já moc doufám, že si užíváte léta, že si užíváte krásného času, že cestujete, odpočíváte a tak dále. A doufám, že vám udělalo spoustu věcí radost. Mě třeba to, že jsem že nově vlastním kolo, takže se můžu prohánět po pražských cyklostezkách, ale i po dalších cyklostezkách a opravdu mě to velice baví, takže to je taková moje malá radost, ale zároveň navštěvuju různá místa, která se mi líbí, která jsem chtěla vidět a opravdu musím říct, že zatím to léto vypadá opravdu velmi, velmi pěkně, takže doufám, že to máte podobně. Ať už jste teď teda na cestách nebo pracujete, já se samozřejmě budu snažit, abych vám poslechem našeho vysílání třeba aspoň trošku zpříjemnila odpoledne, které teda bylo narušeno nějakými dešťovými přehánkami, velký dešťovými přehánkami tedy. Tuto hodinu nastartovali Janelle Monáe a taky Rush Davis a Kingdom. No a nás čeká kromě spousty skvělé hudby taky tipy hudební redakce na nejhudbu za poslední půl rok. No a taky vám v rámci Kulturistánu doporučím jeden film, který jsem viděla, který si myslím, že byste měli vidět také. No a nás teď čeká novinka na rádiu Wave, kterou má na starosti Madonna. Ano, opravdu Madonna. Song Danceteria. Po 21 letech se Madonna vrací ke světu, který kdysi definovala na legendární desce Confessions on a Dance Floor. Novinka Confessions 2 ale není jen nostalgickým pokračováním. Spíš působí jako dlouhý noční DJ set, v němž se jednotlivé skladby plynule přelévají jedna do druhé a dávají největší smysl právě jako celek. Já jsem toto album slyšela právě při práci tady na Vivu a musím říct, že se mi líbilo hodně, ale že bych si ho nejvíc úplně fakt přála slyšet někde ve klubu. Takže tady je Madonna a Danceteria.
1: Novinka.
2: Novinka na rádiu Wave.

0: Je 14 hodin a 19 minut. Hudební redakce Rádia Wave se ve spolupráci s těmi, kteří mají na stanici k hudbě nejblíž, pokusila komentovat to nejzásadnější, čeho si ve světě hudby za poslední půl rok všímali. Je tedy čas bilancovat. Vynesená témata zahrnují například ovlivňování algoritmů společností věnující se digitálnímu marketingu, český rapový beef roku, záslužné počiny producenta Dylana Bradyho, významné jaro pro Slack Rock nebo AI skandál, který zarezonoval i v Česku. Hudební žebříček bohatý na tipy, co teď poslouchat, pomáhalo sestavit celkem 15 lidí a najdete ho už teď na našem webu wave.cz. Teď už krátká ukázka s povídáním hudebního dramaturga Filipa Černého a hudebního redaktora Matěje Dvořáka.
1: My se vlastně pokusíme shrnout to, co pro nás znamenal první půl rok 2026, samozřejmě v hudbě, to znamená, co nám přišlo třeba nejzásadnější nebo čeho jsme si nejvíc všímali.
2: Je vidět, že ty společnosti už odešly od takového toho klasického jakoby hudebního marketingu. Zjistili, že teď prodává beat níž a potom vlastně jdou. Specifický jeden rapový beef, a to mezi OG Pávem a Hugo Toxem. Mládí versus...
1: Ty jsi tady jasný zástupce, co se týká redakce. Samozřejmě mladé generace, to znamená, že se asi ani nemusím ptát, komu si fandil.
2: Já nemusíš. Spousta z těch lidí nikdy nedala žádný souhlas k tomu, aby byla jejich hudba používána na trénování AI modelů. K tomu se právě vyjádřil i ochranný svaz autorský, který chystá žalobu právě na společnost Suno.
1: Tak to bylo takové shrnutí toho, co nás třeba zaujalo v prvním půlroce, co se týká světa hudby, a teď už ten slíbený žebříček.
3: Radio Wave.
4: Radio Wave.
5: Prostor české scéně.

0: Rarikas a song Feel My Love. No a my se teď podíváme, navážeme na předešlý vstup, kde právě Matěj Dvořák a Filip Černý, kteří mají u nás na starosti hudební dramaturgii, povídali o tom, jaké jsou vlastně podle nich nějaké zajímavé vlastně hudební momenty posledního půl roku. No a zpravodajský server Euronews zveřejnil výběr 20 hudebních alb, která podle jeho redakce patří k nejlepším nahrávkám letošního roku. Jak se jejich seznam shoduje právě s výběrem hudební redakce Rádia Wave? Ta u příležitosti první poloviny roku sestavila žebříček 24 československých a 36 zahraničních alb. Žebříček Euronews vede italské duo Nu Genea s albem People of the Moon. Redakce svůj výběr odůvodňuje mimo jiné tím, že nahrávka díky své atmosféře skvěle doprovází letní večery, což podle ní umocňují i letošní vlny veder v Evropě. Na druhém místě skončila Olivia Rodrigo se svým třetím studiovým albem You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, které Euronews popisuje jako optimistickou cestu do šílenství, melancholie, zamilovanosti i pocitů, které si lze snadno splést s láskou. Třetí příčku obsadilo irské rapové trio Kneecap s albem Fenian. Skupina se od svého debutu v roce 2024 dostávala na titulní stránky především kvůli kontroverzím a právním problémům. Podle Euronews ale letos znovu připomněla, že je především hudební kapelou. Album Fenian, které kombinuje syrově politické texty s taneční estetikou 90. let a výraznými hiphopovými beaty, označuje server za jednu z nejodvážnějších a nejvýraznějších nahrávek letošního roku. Ve výběru redakce Rádia Wave se objevily například sólový debut Laury Jaškové pod hlavičkou projektu Miaulau, pražský rapper Don Bart 001 nebo Smack One. Ze zahraničních interpretů redakce vyzdvihla například Dona Tolivera a Fake Minka. Přestože se první trojice obou žebříčků neshodují, řada interpretů i hudebních trendů se v obou výběrech prolíná. Tak samozřejmě každý máme nějaký názor, doufám, že i vám se za tento půl rok líbila nějaká hudba. Já třeba souhlasím právě třeba s Olivií Rodrigo, protože si myslím, že její nové album je opravdu skvělé a zatím každé její album je něčím osobité, něčím zajímavé a opravdu se mi líbí sledovat jí, jak jako interpretka roste. Pokud byste se chtěli podívat na celou zprávu, určitě ji najdete u nás na webu Rádia Wave. No a my už se vracíme zpátky k našemu playlistu. Posloucháte víkendový on air na Rádiu Wave dnes s Klárou Novákovou.
1: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
2: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
1: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
2: Čelist.
1: Poslechněte si aktuální díl Čelistí znovu. Dnes od 7 večer na Rádiu Wave.

0: No a ve 14 hodin a 39 minut vám přináším Kulturistán, ve kterém vám doporučím jeden film.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Tak v rámci Kulturistánu vám nyní doporučím film, který hrají všude, vlastně po celé republice. Můžete se na něj zajít podívat, ať už v Praze, v Brně, v Ostravě a ve všech různých dalších městech. No a to je samozřejmě, myslím si, že záležitost tohoto léta a možná i celého filmového roku, a to Odysea. Odysseus byl král řeckého ostrova Itaka, který dle legend a básníka Homéra vymyslel slavného trojského koně, jenž výraznou měrou pomohl obelstít obránce Troj a ukončit tak vyčerpávající dobývání tohoto města. Po skončení bojů netouží Odysseus po ničem jiném, než vrátit se domů za manželkou Penelope a synem Telemachem. Svými odvážnými činy však dle pověstí rozhněval bohy a ti se mu rozhodli návrat co nejvíc zkomplikovat. I proto se slovo Odysea stalo synonymem pro cestu plnou překážek, které poutníka odvádějí od jeho cíle, místo toho, aby ho k němu přibližovali. Takže samozřejmě myslím si, že pokud jste o tomhletom filmu neslyšeli, tak rozhodně v následujících dnech uslyšíte. Odysea je nový snímek světoznámého režiséra Christophera Nolana, mého úplně nejoblíbenějšího režiséra, který natočil vůbec můj nejoblíbenější film, a sice Interstellar. Takže samozřejmě, že jsem na Odysseu byla velmi, velmi zvědavá. A dokonce je to asi nejdelší doba, na kterou jsem měla vlastně lístek do kina, protože ty lístky, které se začaly prodávat sem právě do Prahy, tak se začaly prodávat opravdu před rokem, právě na to premiérové promítání, takže nikdy v životě jsem nečekala na žádné kino rok, tady se to stalo, no a stálo to za to, myslím se, že určitě ano, ale zároveň to není za mě jeden z nejlepších filmů Christophera Nolana, protože ano, je to neuvěřitelné, dobře natočené, neskutečně dobře se na to kouká, jsou tam nádherné záběry, hlavně doporučuji jít právě do jednoho tady specifického kina v Praze, kde právě je obrovské, obrovské plátno. A protože tam opravdu ty záběry z toho jenom se tají dech, je to neskutečně dobře natočené a já vůbec nechápu, moje hlava nedokáže pochopit, jak vlastně se něco takového dá natočit, ale očividně dá. Jsou tam skvělé herecké výkony, ať už od Matta Damona, Anne Hathaway, Toma Hollanda, Roberta Pattinsona a tak dále. Takže i to obsazení skvělé, ale to, co mi tam chybělo, byla trošku ta emoce, protože já prostě mám pořád ráda filmy, které jdou vyloženě z hlavy právě Christophera Nolana a i jeho bratra. Takže to znamená právě Inception, Interstellar a tak dále. A nemám úplně ráda, když je to založené na něčem, co už třeba někdo napsal, nebo co se doopravdy stalo. Takže Odysea, já ji hodnotím tak jako 8 z 10. A hlavně co se týče té jako stránky toho provedení toho filmu, ale nedojalo mě to k slzám a nedokázala jsem se úplně prostě na to napojit vlastně na celý ten příběh. Ale jinak rozhodně doporučuji, samozřejmě i skvělá hudba a pokud byste chtěli, hrají to teďka ve všech kinech po celé republice, takže určitě zkuste Christophera Nolana. No a my se vracíme zpátky k našemu playlistu, kde už nás čeká například Steve Lacy nebo Miaulau.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: Je 14 hodin a 51 minut, první hodina odpoledního víkendového on airu je téměř za námi. Do konce hodiny nám zahrají například ještě Cold Cold Nights nebo taky Baby Queen. No a abyste věděli, na co se můžete těšit v následující hodině, tak čeká nás ukázka ze skvělého podcastu Hotspot. V rámci Kulturistánu vám doporučím festival, který se koná ještě dnes. No a samozřejmě se těšte hlavně na spoustu skvělé hudby v našem playlistu. Posloucháte víkendový on air na rádiu Wave dnes s Klárou Novákovou.
1: Buchty. Ducha plná talkshow o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
2: Dvě moderátorky, které nemoderují. A jeden host,

0: 19 hodin na rádiu Wave.
1: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

Krásné, dobré odpoledne, je 15 hodin 8 minut a stejně jako říkal Tadeusz Racetti v písně Kapky deště, já moc doufám, že venku už neprší a pokud ano, tak samozřejmě nejsme z cukru. Posloucháte, je 15 hodin a 8 minut a posloucháte víkendový on air na rádiu Wave. Klára Nováková vám od mikrofonu má vás z proskleného studia a říká vám, že právě Tadeusz Racetti odstartoval 15. hodinu a nás v této hodině kromě spousty skvělé hudby v našem playlistu čeká taky ukázka ze skvělého podcastu Hotspot. No a taky v rámci Kulturistánu vám doporučím festival, na který si ještě dnes můžete zajít. Nebudu vás déle zdržovat, jdeme na náš playlist, kde nás čeká například eBay, Thundercat nebo prázdniny.

0: 15 hodin a 17 minut nás čeká ukázka z podcastu Hotspot. Na sítích se dá najít tutoriál snad na jakýkoliv DIY projekt. Pinterest, YouTube nebo TikTok se stávají bezednou studnicí inspirace pro všemožné výrobky. Proč máme potřebu něco tvořit? Zajímá se o ruční práce díky sociálním sítím víc lidí? Poslouchejte v novém Hotspotu, jehož hostem je sociolog Petr Gibas. Celý díl najdete tradičně na webu Rádia Wave a ve vašich oblíbených podcastových aplikacích.
1: Ta rukodělná činnost tady dlouhodobě v rámci jako moderní společnosti je součástí našich životů, běžných životů, běžných lidí. Tam jde spíš o to, co se dělá, z jakých důvodů se to dělá, v jakém kontextu, sociálním, politickým, ekonomickým, jo, proč se to dělá a za jakým účelem. A ty sítě k tomu prostě jenom přistoupily jako nějaká další kanál, kde se tohle to ukazuje a skrze ten kanál se to ale zároveň i jako rozšiřuje. Stává se to trendy víc nebo sexy činnosti, které se můžou lidi věnovat a můžou se i pochlubit právě. No.
2: Jaké jsou ty hlavní motivace toho, proč vlastně v současnosti lidé něco tvoří? Já očekávám, že těch skupin různých bude několik a ty motivace budou různé, ale pokud se to dá nějak kategorizovat, tak nějak základně, proč to lidé dělají?
1: Tak já myslím, že je důležité si říct, v jakém kontextu se pohybujeme, třeba i geograficky. Jo? Jestli mluvíme o nás, jako o české společnosti, nebo o světové společnosti, nebo o lidech na sítí, to je hrozně důležitý, protože samozřejmě v různých kontextech to jako nabývá různých podob a má to i různý důvody. Obecně by se dalo říct, že v západní moderní společnosti bych řekl, že ty důvody existují na takové škále od nějakých ekonomických nutností až po nějaké jako sebeuplatnění, řekněme, jo, nějaké jako od užitku až po nějaké uspokojení. A teď samozřejmě v různých kontextech, v různý době a taky zároveň lidi v různých životních situacích, ať už třeba generačně nebo socioekonomicky, tak samozřejmě na této škále oscilují mezi tím spokojení nebo užitek. A tam někde mezi tím se pohybují. Většinou je to nějaká kombinace. Vlastně skoro nikdy to není jenom otázka buď nějakého užitku, že potřebuju něco udělat, co nemůžu nikde získat, anebo naopak, že nemám, co bych dělal, tak prostě jenom tak si tvořím.
2: Když teda si vlastně nějak vydefinujeme nějakou skupinu, nebo si spíš možná propůjčíme jednu, o které budeme mluvit, tak můžu vlastně vycházet z toho, co třeba jako na sítích můžu mít okolo sebe za lidi já. To znamená někoho, kdo generačně spíš je mladší, síťově hodně zdatný nebo zdatná a obecně vlastně asi se může pohybovat v nějaké městské společnosti. Já jak jsem si to snažila nějak sama pochopit a zajímá mě samozřejmě váš odborný názor na to, tak jsem si říkala, že vlastně pro spoustu lidí může ta ruční práce vlastně znamenat možná nějakou reakci na to, jak vlastně vypadá ta dnešní doba. Je podle vás ta práce s tím materiálem něco, co dovede tenhle čas to hodně jako neuchopitelný a složitý život zpomalit anebo třeba usadit?
1: Já myslím, že do toho vstupuje určitě spousta dalších věcí. Jednak samozřejmě ten váš vzorek bude asi dost výběrově zkreslený, budou to prostě určitým způsobem jako určitá, jak jste říkala, skupina lidí, mladší, žijí ve městech, mají zároveň i nějaký třeba socioekonomický status, mají třeba volný čas, dostatek volného času. Zároveň jsou na těch sítích, kde ty trendy na člověka jako působí. Jo. Působí na něj docela silně. Jo. Peer pressure prostě. Zároveň touha po nějakém uspokojení určitě hraje svoji roli. A ta rukodělnost, můžeme to vnímat tak, že žijeme v době, kdy spousta činností, které děláme mimo svůj volný čas, to znamená třeba v práci, nám jako nedávají úplně moc smysl. Takže jakoby hledání nějakého smyslu skrze třeba rukodělnou výrobu je celkem jako klasická věc.

Součková a Sarah Abulkasim dávají kontext vašemu feedu na rádiu Wave. Hotspot. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Yeah, I know I'm finna go late. Yeah, I'm gonna stay around her. Call me Cassius Clay. Oh, I go crazy about her.
1: 15 hodin a 30 minut se společně podíváme do sekce Wave News na našem webu. Kdysi undergroundový a kontrakulturní rave se plně rozšířil do mainstreamu v podobě tematických pop-upů a sponzorovaných večírků. Může být osvědčenou vstupní branou do světa elektronické hudby. Pro opravdové ravery je to ale složitější. Slovo rave, které kdysi označovalo nelegální nebo neschválené večírky, se dnes objevuje čím dál častěji. Přestože v současné brooklynské DIY scéně stále existují ozvěny jeho podvratného původu, jeho význam se postupně proměňuje. Dříve šlo o večírky ve skladech s místem konání oznámeným na poslední chvíli prostřednictvím Resident Advisoru nebo o plážové rave akce propagované letáky kolujícími na Discordu. Jak píše server Pitchfork, dnešní mainstreamová nabídka význam slova rave výrazně posunula. Dnes se můžeme vypravit na saunové rave večírky, Labubu rave, Shrek rave nebo dokonce Trader Joe's versus Aldi rave, kde návštěvníci přicházejí navlečení do ovoce a zeleniny. Na rozdíl od akcí, kde drsný vyhazovač pohrozí vyhoštěním za pořízení selfie na tanečním parketu, jsou na těchto akcích fotoaparáty naopak vítané a jejich používání se přímo podporuje. Musím se přiznat, že na Shrek rave, který se bude konat v Praze, se chystám i já. Jsem na to dost zvědavá, je to hlavně z toho důvodu, že mám ráda Shreka. Každopádně, pokud vás zajímá více informací, tak se určitě podívejte na náš web do sekce Wave News. No a my už se vracíme zpátky k našemu playlistu. Posloucháte víkendový On Air na rádiu Wave dnes s Klárou Novákovou.
2: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Dnes od 8 večer na rádiu Wave. Boys.

0: No a v 15 hodin a 39 minut pro vás samozřejmě mám kulturní tip v rámci Kulturistánu.
1: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tip.

0: Tipy na rádiu Wave.
1: Kulturistán.
2: Ještě dnes se v Praze koná festival Za dveřmi 2026, což je 18. teda ročník festivalu. Hlavním dějištěm je prostranství před Průmyslovým palácem na výstavišti Praha, ale část programu se odehrává také na Mariánském náměstí. Festival představila, dnes ještě představí domácí i zahraniční soubory zaměřené na nový cirkus, fyzické divadlo, akrobaci, loutkové divadlo a site specific projekty. Dnes je tedy grande finále, které se koná na výstavišti v Praze. Začíná v 17.30, vystoupíte například Delinus, taky Vosa, Hobluj, což bude koncert, a nakonec od 20 hodin se koná gala show, kterou moderují bratři v triku. Vstup na festival je dobrovolný, no a další informace a kompletní program jsou k dispozici na webu zadveřmi.cz. Tak pokud máte toto rádi a vypadá to, že se počasí tady v Praze zrovna i dost umoudřilo, tak si můžete zajít právě na výstaviště, kde se koná ještě dnes festival Za dveřmi 2026. No a my se vracíme zpátky k našemu playlistu, kde už nás čeká například Fimi Guerrero, Mo nebo Sorry.
1: Kulturistán.
0: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
0: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: 15. hodina a 46. minuta značí, že se pomalu, ale jistě blížíme ke konci druhé hodiny našeho vysílání. Polovina je za námi a polovina je ještě před námi. Do konce hodiny momentálně nám tady hraje Sorry a Starstruck. No a v další hodině se můžete těšit na Kulturistán, ve kterém vám doporučím koncert, taky na ukázku z podcastu Quest a taky samozřejmě na celou paletu hudebních žánrů. Posloucháte víkendový On Air na Radio Wave dnes s Klárou Novákovou.
1: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Odkrýváme tajemství osobního stylu a smysl módy kolem nás. Každé úterý od 6 večer na Radio Wave.
2: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Radio Wave. Děláme vlny.
3: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
4: Čau, my jsme Buchty Nouze.
5: Posloucháte Radio Wave.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Ahoj, tady Aiko a posloucháte Rádio Wave.

Máme 16 hodin a 8 minut, já vám přeju krásné dobré odpoledne, snad si ho užíváte u nějaké příjemné letní činnosti. Vypadá to, že počasí venku už se umoudřilo, tady když koukám ze svého proskleného studia Rádia Wave, tak vidím, že svítí slunce, vypadá to, že je tam už příjemně, takže já jsem si třeba dneska zajezdila na kole, myslím si, že teď už je na to ten správný čas a snad vás žádná sprška nezastihne. Od mikrofonu vám tedy z proskleného studia mává moderátorka Klára Nováková. Tuto hodinu začaly Aiko a taky Safe Mind, no abyste věděli, na co se můžete, kromě celé palety hudebních žánrů v našem playlistu těšit v této hodině, tak vám v rámci Kulturistánu doporučím taky koncert, který se bude konat příští neděli, ale abyste už věděli, na co můžete být připravení, no a taky si pustíme ukázku z podcastu Quest. No a co teď bude za hudbu? Moje milovaná Charlie XCX a její song Wink Wink.

0: Chápančiko vystřídá ukázka z herního podcastu Quest. V nejnovějším díle recenzovali titul, na který se všichni těšili, aniž by o tom věděli. Čtvrtý Assassin's Creed s podtitulem Black Flag se dočkal přepracování s přídomkem Resinced. Je stejně dobrý jako před 13 lety? Dozvíte se v naší recenzi. Celý díl najdete tradičně na webu Radia Wave a ve vašich oblíbených podcastových aplikacích.
1: Quest. Novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Víc než jen hra.
2: S Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Radio Wave.
3: Šárko a Lukáši, ahoj.
4: Čau.
5: Ahoj.
3: Co byste dělali, kdybyste byli piráti, plavili se na vlnách a měli loď, která se jen tak nepotopí?
4: Umřela bych na kurdě. Oh.
5: Já bych si dal do rozkroku volant a říkal bych, ach, it's driving me nuts.
3: Já jsem minulý týden tenhle ten vtip říkal.
5: Vidíš, a řekl jsem ho doufám mnohem líp než já.
3: Řekl jsem ho celý.
5: Já mám ten problém, že mám fakt dobré vtipy, které absolutně neumím vyprávět.
3: Tak já mám problém, že nemám ty vtipy a ještě neumím vyprávět.
5: Nejsou teda moje.
3: Tenhle se mi povedl, jakože jsem ho vyprávil a dokonce se lidé smáli.
4: Wow.
3: A... No, vyprávět to tady nebudem, ale co budem vyprávět? Budem vyprávět to, že už příští týden, ještě předtím, než se budem povídat v tomhle questu, tak už příští týden ve čtvrtek 23. července se můžete na nás přijít podívat naživo do letní podcastové scény v Troji. Začíná to v 19.00, přijďte aspoň třeba 10-20 minut předtím, než to začne, abyste si mohli najít pěkně místečko, dát si něco dobrého a podívat se na nás, jak vás budeme bavit.
4: Hlavně se nás poslechnout. Já neplánuju dělat žádné vizuální triky, jako žunglování.
5: Já nebudu mlčet a konečně využiji toho, že to není jenom rozhlasový pořad.
4: Bude to pantomima.
5: A ano.
3: Tak doufám, že
4: šarády, hádáme.
5: Nějaký pantomima tam přijde taky.
3: Tak doufám, že se nikomu nic nestane.
5: Hlavně, aby se nikomu nic nestalo.
3: A doufám, že vychytáme takové ideální počasí, jako je třeba, možná bude ještě dnes, že bude třeba pršet a nebude takové vedro.
5: Posledně, respektive poprvé minule, když jsme byli na letní podcastové scéně, tak byl krásný slejvák, co dokonce teď se natáčí tady slejvák o kousek vedle. Náhoda, nemyslím si. Byl krásný slejvák, který vyčistil vzduch a my jsme pak měli tu scénu úplně takovou svěží a uchvatnou. A
4: my jsme taky byli svěží i s Honzou Špačkem.
3: A uchvatní.
5: Teď budeme extra svěží, protože to téma bude o herní svěžesti oproti tématu aktuálního questu, který teď začíná.
4: Ano, které hry by měly použít více deodorantu?
5: Přesně tak, kteří herní hrdinové hrdinky.
4: Ano.
3: Pojďme dneska vyplout, protože dneska to bude o hrách pirátských. Wow,
4: Edward kontroverzní Kenway téma. Určitě používá deodorant a můžete si tipnout jakou značku, ale my nemůžeme říct nahlas.
5: Nemůžeme říct nahlas, no.
3: Vy jste naposledy upirátili hru. Wow.
4: To je hodně dávno.
5: Dobrá otázka na tělo. Jako bych slyšel za dveřmi přešlapovat
4: softwarovou buch policii.
5: Ale přesto se zkusím přiznat, co si vzpomenu. To už bude jako docela let.
1: Quest. Hrajeme s vámi. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Rádiu Wave.

0: Je 16 hodin a 30 minut, pokud se někam právě chystáte letět letadlem, tak určitě pozorně poslouchejte. Britský Guardian přišel s analýzou, kde v letadle nejlépe sedět, aby se člověk vyhnul incidentům. Nejbezpečnější metodou je zůstat připoutaný a vyhnout se sedačkám u okna, zejména pak těm vedle nebo v bezprostřední blízkosti za motorem. Jakmile dojde k dekompresi kabiny, riziko, že by byli cestující vytlačeni ven, je nízké. Odborníci ale radí, že nejlepší, co můžete pro vlastní bezpečnost udělat, je poslouchat letovou posádku. Lidé v pilotní kabině i v kabině pro cestující jsou dokonalí profesionálové, proto se řiďte jejich pokyny do písmene. Dodává pro Guardian pilot a expert na civilní dopravu a bezpečnost z Univerzity v Leicesteru Simon Bennett. Nebuďte lhostejní. Když před vámi před vzletem stojí člen palubního personálu a ukazuje vám, jak si nasadit záchrannou vestu, tak ho dobře poslouchejte. Cestující z řecké Soluně do německého Mnichova zažili nezapomenutelný zážitek. Asi 10 minut po vzletu se uvolnilo jedno z oken. Do vzniklé díry pod tlak vtáhl hlavu nejblíže sedícího 61-letého muže. Za nohy ho držela jeho žena. Celý incident popsala tak, že jejímu manželovi z letadla koukala hlava a pravé rameno. Pro řeckou ERT Svetlana Maximovičová popsala, že si v prvních chvílích myslela, že letadlo upadlo kus motoru. Vypadalo to, jako by se kus letadla utrhl a rozbil okno. Ostatní pasažéři popisovali, že slyšeli něco jako výbuch. Podle řeckého serveru Prototéma, který s pasažéry mluvil, byli někteří další cestující přesvědčení o tom, že jsou součástí letecké havárie. Všichni jsme na sobě měli kyslíkové masky. Mysleli jsme si, že spadneme. Společnost Ryanair, která letadlo provozovala, uvedla, že celý incident bude naplno vyšetřen. Šéf společnosti Eddie Wilson cestující ujistil, že letadla procházejí každou noc pravidelnou údržbou a že podobné incidenty by se neměly opakovat. Tak pokud vás zajímá více informací, tak se určitě podívejte na náš web do sekce Wave News. No a nás už teď čeká například 52 Hertz Whale nebo Django Django.
1: Nenechte si ujít v České televizi. Kultovní seriál Sandokan je zpět. Legendární tygr z Momprače mu miluje.
2: Krásná perla Labuan.
1: Bojuje.
3: Prince a princezna jsou v bezpečí.
1: A brání svobodu Malajzie.
4: Ta loď je plná vojáků.
1: Sandokan. První dva díly ve čtvrtek večer na ČT2.

0: A v 16 hodin a 43 minut vám doporučím jeden koncert, na který se já sama taky velmi těším.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Už příští neděli 26.7. totiž vystoupí živě Ben Bemmer společně s Residentem. Oblíbený berlínský producent Ben Bemmer se vrací 26. července do Prahy, kde odehraje svůj zcela nový set při západu slunce na Křižíkově fontáně. Jako support vystoupí berlínský producent Resident. Abych vám řekla, proč takhle. Já bohužel nebudu mít čas na tento koncert zajít, ale je mi to velice líto právě z toho důvodu, že mám na něj krásnou vzpomínku, protože právě před nějakým rokem přesně taky vystupoval takhle na Křižíkově fontáně Ben Bemmer a já jsem byla se svým klukem vedle vlastně, povídali jsme se tam na rece, měli jsme piknik a k tomu hrál tento berlínský producent a bylo to strašně krásný a doteď vlastně jeho písničky, některé z těch jeho písniček jako poslouchám a byla to hrozně krásná atmosféra, pamatuju si, že svítil měsíc a bylo to hrozně fajn, takže rozhodně doporučuju, pokud máte rádi opravdu takovou tu jako zajímavou ambientní hudbu, tak určitě zajděte na tohoto umělce a užijte si to i za mě. Navíc bude tam i afterparty, která proběhne taky teda 26. července od 22 hodin v Křižíkově pavilonu C a vystoupí na ní německý producent Alex Breitling a domácí DJ Defo a další. Tak pokud máte rádi tohoto umělce nebo byste chtěli prostě jenom takový hezký vibe ještě k tomu na Křižíkově fontáně, takže by se vám to mohlo líbit,

0: Máme 16 hodin a 56 hodin, takže 16 hodin a 56 minut, pardon. Máme tu tady konec předposlední hodiny odpoledního on airu na rádiu Wave a před námi už je jenom jedna společná hodina. No a na co se v ní můžete těšit, v rámci Kulturistánu vám doporučím výstavu, na kterou si můžete zajít. Taky si pustíme ukázku z podcastu Chudáčci a samozřejmě se těšte hlavně na skvělou hudbu. Do konce hodiny nám zahraje například ještě CMAT. Já jsem Klára Nováková, moc doufám, že si užíváte lehce podzimního, dalo by se říci, počasí venku a hlavně, že si užíváte pomalé neděle.
1: Užijte si léto se skvělými lidmi a výběrovou kávou z pražírny kávy Mama Coffee. Kávu si můžete zakoupit v e-shopu nebo v některé z kaváren Mama Coffee. Krásné léto se skvělou kávou vám přeje Mama Coffee.
2: I fanouškovsky zanícená sonda do žánru hardcoreu, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
3: Modeláři.
4: Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem každé úterý od 9 večer
2: na Rádiu Wave.
4: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Krásné odpoledne, je 17 hodin a 8 minut, posloucháte víkendový On Air na rádiu Wave, kterým vás provází Klára Nováková. Tuto hodinu nastartovali Jonsi a Nao a abyste věděli, na co se můžete těšit v této hodině, tak kromě skvělé hudby na vás čeká Kulturistán, kde vám doporučíme výstavu a taky ukázka z podcastu Chudáčci. No a nám teď bude hrát novinka na rádiu Wave, kterou mají na starosti Jandrej a Essay a jmenuje se Heatwave. Brněnský zpěvák Jan Svatbík, a.k.a. Jandrej, se v nové skladbě možná vrací k vlně veder z konce června. Samostatně vydaný single Heatwave mu produkoval Essay, s nímž Jandrej natočil už oceňované album Silver z roku 2024. Někdejší členové sdružení Butterclub se od této desky potkali poprvé. Tak tady je Jandrej a Essay a song Heatwave.
1: Novinka na rádiu Wave.

0: Máme 17 hodin a 17 minut a my se teď pustíme ukázku z podcastu Chudáčci. Chudáčci se na četné žádosti posluchačů a posluchaček věnovali otázce bydlení. Vynechali tentokrát finanční poradenství a rovnou představili spektrum toho, v čem byli za svůj život ochotní bydlet. Těšte se na historky o příbytcích s plísněmi, s podivnými zvířátky nebo sousedy, kteří si neberou servítky. Bude takzvaně pro každého něco. Tady je ukázka, celý díl si poslechněte tradičně na webu Radia Wave a ve vašich oblíbených podcastových aplikacích.
1: Já zavřu oči a slyším písk, písk, písk, písk. Říkám si, jsou myši tady prostě, nebo co to je? Přešlo to, nic. Druhá noc, zase pískání, ještě blíž. A já prostě z bytu u mojí mamky, jo, jsem vlastně zvyklý na to, že vůbec nikde kolem mě žádný hluk není v noci. A byl jsem na to aspoň tenkrát extrémně háklivý. Mm-hmm. Kamila, prostě ostrá holka z paneláku,
2: tak jasně, ta jako tak je, nerozluží
1: jo,
2: nic,
1: ta je zvyklá prostě vedle tebe děti, nad tebou varna, to prostě je úplně normální. Jako,
2: a je
1: prostě
2: člověk naštvaný, že to tak není třeba, no, když jo, je někde. Hm.
1: A teďkon, ale to pískání, jsem zjistil, že přezeď slyším pejska souseda, který píská s hračkou. Mm-hmm. A čím víc jsem se do toho zaposlouchával, tak jsem najednou si uvědomil, že slyším, když si soused míchá kafe, jak mu lžička jezdí kolem hrnku. Mm-hmm. Že slyším, jak si soused pustí vodu v kuchyni. Že slyším přesně slovo od slova sousedovu televizi, mm-hmm, i když jí nemá nahlas. Protože ta zeď je tak tenká.
2: Že prostě všechny ty svoje jako lovecký instinkty nasměroval prostě za zeď.
1: Ne, bylo to fakt úplně extrémní, mm-hmm, prostě, protože to bylo.
2: No, nějaký sádrokarton jako, nebo?
1: No, něco je moje sádro, víš co, 20
2: USB desky, podle mě.
1: 23 Cčko, no, CPUčko.
2: Jenom izolace, no.
1: Ne, to byl prostě dřív nějaký velký byt, který se pak takhle rozpůlil i možná na méně části. A takže tohle byla jako první taková věc, kterou já, protože to fakt reálně znamenalo to, že když jsem přišel domů, tak jsem chodil do 2 hodin do rána venku.
2: Fakt jo.
1: U toho jako nešlo spát. To si fakt jako představ, že slyšíš, že prostě máš patro, takže máš hlavu u té zdi, mm-hmm, a slyšíš úplně všechno. Co se za tou stěnou děje. To jsem nikdy nějak neuměl spát, mm-hmm, jako spát s muzikou. A hlavně taky jsem úplně.
2: Jo, takhle, ty jsi chtěl unavit.
1: Aby oni šli spát, takže já jsem prostě
2: oni měli tu varnu, že jo, nešli spát nikdy.
1: A právě se dostáváme k varně, že tohle byla taková první věc, co jsem jako říkal táto, říká, hele, jako ono vzhledem k tomu, že ta garzonka je vlastně tak trochu, tak jako špajs těch sousedů, tak to úplně prostě není.
2: Někdy k nám se dá dát jakoby jahody.
1: No, tak to není super. Tak kde ten byt byl?
2: Suterénní.
1: Byl v podzemí nebo ve střeši?
2: Suterénní.
1: Dobře.
2: Suterénní, místo přízemí. Hotelné. V přízemí, no. Pod přízemím vlastně.
1: Takže suterén.
2: Takže suterénu, no. No a prostě řešila jsem tam furt vlhkost. Všechno v pohodě, ale třeba jsem tam nechal boty třeba v botníku a za týden měli na sobě bílej povlak.
1: Tak to se tam neřešila trochu vlhkost, kam? To jste prostě.
2: A já úplně, no tak jsem je nepoužíval, tak se umyju, tak dobrý. Ale prostě postupem času fakt už to, jsem byl furt nemocný. Nicméně oni oddělali potom tu skříň a zjistilo se, že za tou skříní, že je to celý černý, prorostlý houbou nějakou. Nebo jestli je nějaká věc, kterou už nikdy v životě nechci zažít, tak je řešit vlhkost v domě. To je fakt něco tak strašného, co ti leze úplně do všeho. Hmm. Úplně, jakože já jsem si dával bundu a je, tak
1: zimy,
2: dneska budu za bedlu.
3: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem. Chudáčci. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: No a v 17 hodin a 28 minut už se naposledy podíváme v rámci tohoto vysílání do sekce Wave News na našem webu. Čínské úřady se vzácně shodují s experty z Kalifornie nebo New Yorku. Lidé musí přestat milovat chatboty. Jenže zatímco američtí zákonodárci doporučují velkým jazykovým modelům přidávat bezpečnostní prvky a ochranná opatření, Čína přistupuje mnohem rázněji. Peking chce regulovat virtuální romantické vztahy. Částečně proto, že chce, aby lidé přestali randit se stroji a začali mít děti, píše server Wall Street Journal. Čína totiž po zrušení politiky jednoho dítěte řeší čím dál rychleji stárnoucí populaci. Vloni země zaznamenala rekordně nízkou porodnost. Ve středu přijala Čína pravidla zakazující takzvaným companionship chatbotům, tedy modelům, které jsou určeny na nezávazný pokec, podněcovat emocionální závislost. U soudu nejen v Číně už je několik případů, kdy pozůstalí soudí velké poskytovatele jazykových modelů kvůli tomu, že jejich uživatelé měli modely donutit vzít si život. Každý pátý americký středoškolák přitom zná někoho, kdo měl nebo má intimní vztah s umělou inteligencí. Popisují to čísla americké NPR. Nová direktiva Pekingu jde ruku v ruce s dlouhodobou kampaní zaměřenou na zkrocení umělé inteligence tak, aby neohrožovala vládnoucí komunistickou stranu Číny, píše Wall Street Journal. Pokud tedy se chcete dozvědět více informací nebo pokud chcete vědět více zpráv z domova i ze světa, tak se určitě podívejte na náš web do sekce Wave News. No a nás už teď čeká Laser Viking nebo Yellow Days.
1: Hergot. Hergot. Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Rozhovory, aktuality, kulturní války. Hergot. Náboženství bez sentimentu. Hergot.
2: Poslouchejte dnes od 6 večer na Rádiu Wave.

0: No a v 17 hodin a 35 minut pro vás vám Kulturistán, v rámci kterého vám doporučím výstavu.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Ta výstava se jmenuje Hit by News, je v pražském DOXu a koná se do 23.8. Je to tady press art ze sbírky Anet a Petra Nobelových. S vynálezem cenově dostupných tiskarských strojů a levného papíru v 19. století došlo k zásadní proměně tradičního informačního průmyslu. Knihy, noviny a časopisy, které původně vycházely v malém počtu výtisků a byly luxusní výsadou hrstky vyvolených intelektuálů, se rychle staly populárním a rozšířeným společenským fenoménem. Souběžně s vydavatelským boomem se rozvíjel reklamní průmysl a vznikaly nové profese. Grafik, novinář, reportér, redaktor, fotograf, tiskař, litograf a další. Ti všichni se podíleli na vytváření druhé vrstvy reality, vytištěné na papíře a dodávané do kaváren a domácností rychle se rozrůstající střední třídy. Všechna tato významná témata jsou zastoupena ve sbírce Anet a Petra Nobelových v Curychu. Umělecká díla začaly sbírat v 80. letech 20. století, kdy Peter Nobel působil jako právník v jednom z předních švýcarských nakladatelství a v 90. letech byl ustanoven správcem pozůstalosti zesnulého spisovatele Friedricha Dürrenmatta. Od té doby se Nobelovi soustavně věnují sběratelství press artu a jejich umělecká sbírka nyní obsahuje přes 2000 uměleckých děl zaměřených na dialog umění a tisku. Tak pokud vás toto téma zajímá, tak můžete si zajít na výstavu Press Art Hit by News v pražském DOXu do 23.8. No a nás už teď čeká další novinka na Rádiu Wave, kterou má na starosti Riko Nasty a jmenuje se Cupcake.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
3: Novinka.
2: Novinka na Rádiu Wave. RX.

0: Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.
1: Řekla mi to vyšší inteligence. Davide, dej si tu rybu do pytlíku.

0: Je 17 hodin a 47 minut, je tomu tak, náš společný dnešní čas u odpoledního on-airu na rádiu Wave se nachýlil ke konci. Teďku za ním udělají například ještě Dean Blunt a taky Maya. No abyste věděli, na co se můžete těšit, tak v následující hodině se můžete těšit na podcast Hergot. Doufám, že si užijete ještě zbytek víkendu a že si pořádně odpočinete předtím, než zítra zase začne pracovní týden. Já moc děkuju za poslech, od mikrofonu se loučí Klára Nováková.
1: Festival Beseda, Horse Lord z Baltimoru, londýnská reperka Lady Likes, Makeshift Art Bar z Belfastu, newyorští pankáči Balaklava a Liturgy z Brooklynu v black metalovém setu, Načeva, Dukla, Anna Vaverková, Fulcrum, Miau Lau, Siu nebo Taige. 50 položek programu a jedna dědina v rozšířeném vědomí. 33. Beseda, 31. července a 1. srpna Tasov u Veselí nad Moravou. Beseda u Big Beatu CZ. Mediálním partnerem je Radio Wave.
2: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej každé pondělí od 6 večer na rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
2: Radio Wave. Děláme vlny.
0: Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
3: Víra a spiritualita ze všech stran.
0: Hergot na Radio Wave.
4: Krásný letní podvečer, milé posluchačky a milí posluchači, vítáme vás u dalšího dílu Hergotu, pořadu o náboženství a o všem, co je s ním spojené. Od mikrofonu vás zdraví
5: Klára Štingl,
6: Petr Wagner
4: a Fatima Rahimi.
5: Dneska se v Hergotu vydáme do světa čínských duchů, démonů a politiky. Hostem totiž bude synolog Jakub Otčenášek z Vysoké školy ekonomické, který nám ukáže, jak se z čínské představy duchu a démonů stal nástroj politické moci.
6: Probereme s ním i koncept Tchiencia, starobylou vizi světa bez nepřátel, a mimo jiné se také zeptáme, jestli podobná démonizace toho druhého nefunguje i v naší vlastní politice. Pokud by vás toto téma zajímalo více do hloubky, tak si můžete dohledat Jakubův článek Politická demonologie. Ale ještě dřív, než náš dnešní host přijde, tak si samozřejmě musíme pustit nějakou hudbu a já jsem zašátral v archivu čínského black metalu. Pustíme si asi nejslavnější kapelu současnou, která se jmenuje Zuriake.
0: Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot na rádiu.

0: V Hergotu na rádiu Wave nám dohrála čínská kapela Zuriake a náš milý host Jakub Odčenášek je už s námi ve studiu. Vítej, Jakube.
1: Ahoj.
0: Když dneska někdo mluví o energii v bytě nebo si nechá poradit od feng shui mistra, vůbec netuší, jak hluboko ten pojem sahá. Můžeš nás vzít na začátek, odkud se v Číně vlastně vzala ta představa, že svět prostupuje jakási univerzální síla?
1: Jo, co se týče feng shui, tak v tom nejsem až tak silný, ale každopádně pracuje to s tím pojmem qi, česky se to přepisuje jako čchy, což se většinou překládá jako dech nebo energie, síla a tak podobně. No a vlastně je to pojem, který se pohyboval nebo objevoval v čínských textech už jako od prostě v starověku, ale někdy v období, kterýmu říkáme válčící státy, někdy vlastně v první polovině prvního tisíciletí před naším letopočtem, se tenhle ten pojem kolem něj tvoří takový systémy nebo ideologie, která právě hodně si zakládá na té jednotě všeho, že ta či prostupuje celý svět. A má to i nějaký vlastně politický a společenský konotace v době, kdy celá ta Čína, jako jak se už ten název praví válčících států, byla rozdrobená mezi jednotlivé státy, tak se tam hledala nějaká jednota, která by to pospojovala a nějaký nový politický a společenský systém, který by to celý držel pohromadě. A vlastně ta představa čchy jako něčeho, co drží věci pohromadě a propojuje, je s tím asi nějakým způsobem spojena. Každopádně to má něco společného i s pojmem Tao, který asi v Čechách docela známý skrze překlady Tao Te Chingu a Lao Tse. A to Tao se taky často jako bere jako nějaká jednota nebo zdroj těch věcí. Ne jednota nějaká statická, ale nějaká vlastně dynamická síla nebo proces, který vlastně princip, který vlastně vládne světem, ale neustále se proměňuje, nedá se nějak jako jasně uchopit. Stejně tak ta či je taková neúplně definovatelná, má různé podoby, proměny, pohybuje se mezi těmi póly yin a yang, nebo mezi těmi pěti fázemi voda, dřevo, oheň, země a kov. A tím pádem je to tak tvárná věc, že na sebe spíš nabaluje víc a víc významů, než že by se jako limitovala na jeden nějaký význam.
2: Jak rozumět slovo svět? Je to tehdejší svět nebo svět nějaký jako vesmírný svět, jenom Čína nebo všechno prostě tehdy známější nebo známé země?
1: Svět, jestli jsem ho použil ve smyslu teda, že či prostupuje světem, tak myslím tím nějakou představu světa nebo svět, který se formuje skrze nějakou představu, že či vlastně podobně jako další ty termíny typu Tao a td. Z té doby to všechno dohromady skládá různé světy nebo nějakou představu světa nebo alternativní světy, které možná se pak potýkají nebo protínají a dávají dohromady jeden nějaký politicko-společensko-ideový systém, který vlastně známe jako čínské císařství od 3. století před naším letopočtem až po nějaké 20. století a s tím je spojená nějaká jako takzvaně klasická čínská kosmologie, kterou si právě spojujeme s tady těmi pojmy. Nedá se samozřejmě říct, že by to byl jeden balíček nebo jeden systém, který by vždycky fungoval a byl vždycky stejný. Je to strašně vlastně různorodý. Každopádně jsou tam některé rysy, které můžeme sledovat takhle napříč těmi jako tisíciletími a to jsou právě třeba tyhle ty pojmy. Čili není to úplně tak jako náš svět, jako známe, není to svět prostě modernity, ale je to svět postavený na trošku odlišných základech.
3: No a co tebe na tom zajímá vlastně, co tebe na tom fascinuje nejvíc? No
1: mě baví tohle opouštění našeho světa a vstupování do toho světa jako alternativního nebo jiného, kde ty věci fungují na jiných základech a když už říkám základy, tak vlastně dá se říct, že ty základy jsou tam možná méně pevné a jsou víc pohyblivé, víc se tam uvažuje o světě v nějakém procesu a v neustálé změně. Není to tak jako založené na nějakých pevných esencích a substancích, jako to známe třeba z řecké filozofie.
0: Kam do téhle sféry představ spadají takové věci jako magie?
1: No, magie je docela jako obecně v religionistice asi dost ošemetný pojem, že vždycky sebou nese nějaké hodnotové zabarvení, ale když budeme brát magii jako nějaký způsob, jak manipulovat světem ne pomocí vědeckých principů, ale pomocí třeba nějakých podobností, symbolů a tak podobně, nebo i komunikace s duchy, démony, božstvy, tak určitě takové věci jako v Číně najdeme. A možná je tam, nebo pravděpodobně bychom ji tam našli i před tím sformováním tady toho systému myšlení kolem čchy, stejně tak jako třeba víru v duchy a tak dále. Nicméně i poté tam ty duchové přetrvaly a nějak se na tu čchy napojili, nějak těm duchům a magickým úkonům bylo rozuměno skrze tyhle ty pojmy, jako je čchy, proměna, tao a tak dále.
2: U nás se magie a věda vnímají jako protiklady. Jak je to v Číně?
1: No v Číně, pokud se bavíme o Číně předmoderní, ne současné, tak tam pojem vědy neexistoval. Tím pádem nebyl asi tenhle ten konflikt, nebylo ho potřeba řešit. V současné Číně samozřejmě je pojem vědy velice důležitý, už, ať už jde o Čínu jaksi pevninskou, kde převládla to marxistické vidění světa, nebo o Tajvan, tak tam i tam ty, co bychom řekli, magické nebo náboženské věci a představy dost často spadaly do kategorie pověr, který byl taky vlastně přijatý ze západu a dost často vlastně upadaly v nemilost a byly jako odsuzovány jako nějaké pozůstatky minulosti, které určitě s vývojem a pokrokem musí zákonitě ze světa časem zmizet. To se teda úplně nepotvrdilo, tím pádem jak na pevně, tak na Tajvanu se vlastně vrátili do hry, pracuje se s nimi často dost kreativně a už se to tak jako paušálně vlastně proti tomu nevystupuje.
0: To mě právě na tom taky zajímá, na chvilku bych se u toho zastavil, trošku si ještě pamatuju dobu, kdy třeba vzdělávací systém řídil vědecký ateismus a to i na úrovni třeba toho základního školství a tak dále. Je to něco, co se vůbec v takové míře třeba v Číně prosadilo, jako vědecko-ateistický názor?
1: Řekl bych, že nemám až takovou jako zkušenost třeba s tím školským systémem v Číně, ale myslím si, že tohle vidění světa, kde věda a ateismus se jdou jako ruku v ruce a náboženství je jakýmsi pozůstatkem minulosti, nicméně se mu připisuje nějaká i pozitivní funkce, to bychom tam našli a pak je tam ta třetí kategorie právě těch pověr, což už jsou ty věci nevědecké, které jsou vyloženě proti, nebo jdou proti tomu pokroku a brzdí ho. Jo, čili je tam nějaká spiritualita, která je braná jako vlastně škodlivá, pak je tam nějaká ta státotvorná a dneska je to hodně explicitní, že ty jednotlivé církve a další náboženské skupiny musí jako velice explicitně se k tomu hlásit, že podporují stranu a stát, jsou loajální. A pak je tam ta věda jako to, co by to všechno mělo nést a držet pohromadě. No. Ale tím, že ta věda je nějakým způsobem, vychází z toho marxisticko i maoistického základu, tak u toho má taky můžeme najít nějaké prvky toho čínského myšlení, které jako se dají stopovat i do toho, dejme tomu, starověku nebo předmoderní doby. Takže je to trošku propojeno.
3: A kam do toho teda spadá ten pojem čchy? Protože já si pořád nejsem úplně jistá, že mu jako dobře rozumím a ty jsi ho vlastně postavil vedle magie, tak kde tam stojí on v tom myšlení?
1: Takhle, když jste se mě ptali na magii, tak jsem se nějakým způsobem to snažil propojit, ale sám bych to tam asi nutně takhle jasně nespojoval. Myslím, že to čchy prostupuje jako všemi oblastmi toho vědění a konání a i estetikou a tak dále té předmoderní Číny v tom, že pomocí něho můžeme vyjadřovat různé jako přírodní procesy a často i takovým způsobem, kteří třeba dnešní badatelé označují za nějaký jako protovědecký nebo kvazivědecký, jo, že třeba víme, že v Číně vznikly různé objevy, které jako Evropa neznala dříve, než jsme k ním došli my, nebo evropské myšlení by k ním třeba ani nedospělo, protože právě k věcem přistupuje úplně jako skrze jiné principy. Čili třeba to čchy, docela důležitá věc, která se s čchy pojí, je princip, kterému se čínsky říká kan ying, znamená to vlastně podnět a odpověď a tomu se říká korelace nebo rezonance, taky se to dá takhle převést na tu hudební nauku, že dvě věci ve světě, které bychom si normálně nespojovali, protože na sebe třeba přímo mechanicky nepůsobí, nenaráží jedna do druhé, tak přestože jsou daleko od sebe, tak na sebe působí skrze nějaké napětí, skrze to, že mají tu společnou čchy, mají něco společného, tím pádem jsou propojené v čase a prostoru. a tím pádem třeba věci, které jsou jinové, na sebe působí. Například naše, teď třeba venku prší, tak naše vlastně nitro na to reaguje třeba nějakým poklesem nálady. Dneska jsme spíš rádi, že prší, protože bylo do teďka velké vedro, ale každopádně v nás to má zbuzovat nějaké jako jinové nálady, které by byly spíš takové temnější nebo submisivnější a tak podobně. Jo, čili tady to jako ten princip rezonance, že udeříte na jednu strunu a jiný nástroj odpoví z druhé strany místnosti, by se mělo projevovat na všech různých úrovních. Čili točky vedlo lidi k různým i objevům typu třeba seismograf nebo seismografické nějaké metody, kompas a tak dále, které jako nebyly úplně snadno, nebo magnetismus třeba, jo, typicky, nebo právě ta rezonance, které třeba v evropském myšlení nebo vědě jsme k ním museli dospívat úplně z jiných konců.
2: Mě ještě zaujalo to slovo pověra. Já vím, že to je evropský koncept, nebo ty jsi říkal, že to je evropský koncept, ale nějak mi zase nesedí v tom konceptu, protože pro mě je třeba často strašně těžký nějak rozeznat, co je pověra, co je nějaká, nevím, jiná magie, spiritualita. Jak v tomhletom teda čínská filozofie, nebo to, co ty vnímáš jako čínskou filozofii, pracuje?
1: Tak pověra je spíš takový pojem té moderní doby, jo? Čili pokud se budeme bavit, když se řekne čínská filozofie, tak se tím většinou myslí nějaký korpus textů, většinou starověkých, a pak nějaké pozdější komentáře, většinou té předmoderní doby, čili to znamená doby před opiovými válkami, dejme tomu, nebo doby před nějakými výraznějšími konexemi, no, kontakty mezi Čínou a Západem. Ale až s těmi opiovými válkami a s misijní činností v Číně přichází jako prudkým nárazem taký balík prostě těch evropských nejenom technologií, ale právě i konceptů a způsobů myšlení, ideologií a tak dále, a s nimi třeba i ten pojem pověry. Předtím, než se k tomuhle v tom 19. století, než k tomuto došlo, tak Čína pracovala třeba s pojmy Zheng a Xie, což znamená vlastně správný a nějakým způsobem odchýlený, vychýlený nebo úchylný, čili různé nauky si dělaly nárok na to, že jsou správné, a obvinovali ty ostatní z toho, že se odchylují. Největší Zheng většinou, nebo největší nárok na to Zheng měli konfuciáni, protože ty byli tradičně spojováni s císařským dvorem, ale to též jako podobně dělali buddhisti a taoisti, a naopak zase z hlediska konfuciánů někteří buddhisté a taoisté mohli být naopak ti odchýlení. Čili tam nebyl tenhle ten koncept pověry, ale bylo tam tady tohle vlastně hanění nebo nějaká rétorika prostě, která fungovala takhle situace. Vačně podle toho, jak to zrovna potřeboval kdo formulovat.
3: Dalším nějakým pojmem, se kterým pracuješ, je pojem Tianxia, jakýsi starobylý ideál světového řádu. Tak co to vlastně je a jak se k němu třeba staví i dnešní čínští myslitelé?
1: Jo, Tianxia znamená doslova pod nebesy, nebo pod nebem. Tian je prostě nebe, ale může to znamenat i nebesa, ne v tom jako křesťanském smyslu, ale jakožto nějaký garant morálky a případně i místo, kde přebývají předkové nebo různá božstva. A v konfuciánském myšlení třeba ta nebesa nejsou nějak tak jako úplně personifikovaná, ale myslí se tím tedy nějaká kontinuální morální záštita a síla, se kterou pracují, nebo která nějakým způsobem ovlivňuje to, co se děje pod nimi, čili ve světě. Čili ten svět pod nebesy je vždycky v nějakém kontaktu nebo v nějakém dialogu s těmi nebesy. Není jen tak tam položený a jen tak, jako že by si tam tak zahníval, ale musí vždycky nějak mezi nimi probíhat nějaký dialog. To znamená, že i mezi správou toho podnebesí a nebesy musí vlastně fungovat takovéto napětí, a pak se to projevuje nejznámněji v takovém tom principu mandátu nebes, který vlastně znamená, že dobrý panovník třímá mandát nebes, že ta nebesa projevují dobrou vůli vůči panovníkovi, třeba tím, že je hezké počasí nebo že je dobrá sklizeň a nejsou nějaké přírodní pohromy. A když naopak takovéhle pohromy jsou, tak to znamená, by to mohlo znamenat, že ten mandát byl ztracen a že ta vláda je špatná. To se teda netýká jenom králů a císařů, ale dost často se to objevuje i v té republikánské i lidové Číně, že prostě třeba komunistická strana se chápe jako držitel toho mandátu, protože má to i takové jako, dejme tomu, sekulární jako interpretaci, která se dá zkombinovat s modernitou. A sice, že ten mandát nebez vlastně, bo ta nebesa, ta vůle nebes reprezentuje vůli lidu. Čili když někdo je prostě tyran a ten lid trápí, tak samozřejmě ten mandát ztrácí v očích lidu, tím pádem i v očích nebes. A je to všechno propojené právě na tom principu té odezvy, čili nejenom lidé a nebesa, ale i příroda a ty živly a tak dále. Všechno to nějakým způsobem takhle mezi sebou komunikuje. A snaha je tedy vytvořit z toho prostoru mezi nebesy a zemí nějaký harmonický prostor, kde vlastně všichni fungují nějak nenutně rovnostářsky, často spíš hierarchicky, ale v nějakém souladu a každý zná své místo. Není potřeba sahat k nějakým násilným třeba metodám a tak dále.
2: Já vím, že dneska hodně slovíčkařím, ale mě to zase nezdá. Prosím tě, nebesa. To znamená, že má nějaký vědomí, nebo jak je to možný, že něco koná, nebo něco dělá, nebo někoho poslouchá, má nějaký mandát, někomu to dává?
1: No, to je otázka, protože tam je hodně jako, je to dlouhá, jak to říct, je to hodně dlouhodobá záležitost, vývoj tady tohohle systému myšlením těchto ideí a jsou na to teda tím pádem různé názory. V nějakých jako velice starých textech ta nebesa budou primárně spjata s těmi předky a to hlavně těmi královskými předky. Jo. Čili jsou to ti staří panovníci, kteří se třeba hněvají na tu současnou generaci, nebo je naopak jim se sílají nějakou odměnu a tak dále za jejich konání. Často po nich vyžadují třeba, aby vedli nějaké jako válečná tažení a tak podobně, aby prostě uchovali tu jako prestiž té dynastie. No ale v tom konfuciánském myšlení, čili někdy od 6. století před naším letopočtem dál, se spíš projevuje nebo ukazuje jako pacifistická forma tohoto, kde právě ta nebesa jsou spíš jako blahosklaná a chtějí tu harmonickou, souladnou říši a neříká se tam už jako, co to vlastně jsou ta nebesa, o předcích se mluví tak jako nejasně, jako že konejte pro ně nějaké jako rituály, ale konejte, jako by tam byli a ukažte prostě respekt vůči nim, ale nemusíme se úplně do detailu bavit, jestli teda vlastně existují nebo kde jsou a jak vypadají, protože důležité je dělat to správně a ne jako vidět každý detail. Jo, prostě nemá cenu pátrat po ničem, co asi nikdy jako vlastně nezjistíme. No ale pak jsou jiné interpretace nebes, které jsou třeba víc blíž k té protovědeckému stylu uvažování očí, když to tak řeknu, kde nebesa jsou vyloženě, jako fungují jako nějaký automat, jo? Prostě na tom principu odezvy nebesa automaticky se sílejí nějaká...
2: Odezva, to znamená akce, reakce?
1: To je ta rezonance, jak jsem o ní mluvil. Jo? Čili to, že tyran dusí svůj lid, trápí lidi, tak na to nebesa automaticky zareagují, aniž by potřebovali k tomu mít jakýkoliv antropomorfický vlastnosti. Jo? Pak je zase taoistická vize nebes, jako dejme tomu už nějaký raný středověk spíš, ve které ta nebesa jsou osídlena nějakými nebeskými byrokraty, úředníky, kteří už to jako řeší tyhle věci vyloženě papírováním a počítáním nějakých kladných a záporných bodů a souzením lidí a tak dále. A prostě je tam vyloženě vize toho císařského dvora se vším tím byrokratickým aparátem. To je pak hodně populární v tom jako lidovém náboženství, třeba čtenáři putování na západ, nebo teda fanoušci Opičího krále tohle třeba znají v těch epizodách, kde Opičí král jako se stává členem tady tohohle aparátu a je vlastně nespokojen s tím, že má nízký úřad a tak dále.
0: No a jak teda ten koncept Tchiensia souvisí s tou vizí světa bez nepřátel, kde se i nakonec ten protivník může proměnit v přítele? Protože takhle, když to řeknu, tak to zní krásně, ale tuším, že je v tom nějaký háček.
1: No, já myslím, že v té staré Číně, no předmoderní Číně, asi se většinou počítalo s tím, že nějací ti nepřátelé tady jsou, ať jsou to ty vnitřní nebo vnější, máme tu nějaké hranice víceméně, když nejsou třeba úplně pevně dané, za nimi jsou nějací barbaři a ti se chovají jinak než my a je potřeba si je držet od těla. Nicméně konfuciáni často rádi navrhovali tu vizi světa, že ti barbaři rádi přijdou, rádi přijmou naši kulturu, protože je přeci jenom vyšší. A rádi se jí nechají prostě hýčkat nebo jí přijmou jako, jakožto prostě něco, čím se sami povznesou a tím pádem se to pod nebesí, jakožto tento jako harmonický ideál bude šířit po celém světě a to je ideál, který i dneska rozvíjejí čínští filozofové nebo i političtí teoretici, někteří z nich jsou vyloženi jako filozofové z univerzit, třeba Zhao Qingyang o tom napsal slavnou knihu a pak jsou to ale i jako poradci prostě stranických kádrů a nebo sám Xi Jinping a další politici nějakým způsobem na tady tu rétoriku navazují. To Tianxia jakož to termín občas používají, mluví hodně o té harmonii a tak podobně. A samozřejmě to vzbuzuje nějaké reakce skeptické v tom smyslu, že tohle přeci jenom po dlouhá léta a staletí vlastně fungovalo zároveň jako taková ideologie, která zastírá to, že Čína měla zároveň nějaké jako imperialistické nebo i koloniální jako tendence. Ať už šlo o tu vnitřní kolonizaci vlastně těch území, která byly třeba jako hornatá a byly tam vlastně nečínská etnika na nich žila, nebo o nějakou expanzi území. Takže to též samozřejmě z toho jsou obavy i dnes a mnoho lidí prostě tyto takzvané nové konfuciány napadá za to, že vlastně jsou to jenom jako převlečení imperialisti a nacionalisti, kteří pomocí jako oprašování těch starých konfuciánských konceptů se snaží zaobalit Čínu tak, aby hlavně nevypadala nebo aby se dokázala nějakým způsobem vymezit vůči všem zvěrstvům, které napáchal západní kolonialismus a západní imperialismus.
3: Takže to chápu správně, že ten harmonický ideál vlastně zobrazuje ta Čína, že aby celý svět byl v harmonickém ideálu, tak jako bude už sjednoceni všichni pod Čínou, nebo jak to vlastně v praxi ano, jako je ten ideál?
1: To je ten jako hlavní, nebo jeden z těch hlavních protiargumentů k tomu je, že dobře, tak pokud se všichni máme stát přáteli a pokud mají zmizet nepřátelé, jakékoliv bariéry mezi náma, tak to znamená, že se všichni musíme stát Číňany. A na druhou stranu je tam je třeba říct, že i v tom konfuciánském vidění není to ta identita, ta čínskost, dejme tomu, se ani nenazývala čínskostí, ale prostě je to přijetí nějaké té kultury, nějakých rituálů a nebylo to rozhodně definováno nějak jako pokrevně, jo, nebo rasově, jako ten koncept rasy tam vlastně ani jako úplně nefiguroval, když tam byly představy o tom, že různé populace mají třeba různé či, v závislosti na tom, v jakém žijí podnebí třeba a tak dále. Nicméně je tam ta možnost té akulturace, to znamená ano, pořád to znamená, že všechno by se mělo podřídit výsledku nějaké té vyšší konfuciánské kultuře, což dneska samozřejmě o nějaké jako úplně ortodoxní konfuciánské kultuře v Číně nedá mluvit, protože prošla tolika prostě zvraty ve 20. století a tak dále. No ale ten základní rozdíl je tedy, že nejde o nějaké jako vyzmizíkování nějakých jakýchkoliv rozdílů mezi lidmi, ale zároveň je potřeba se shodnout na nějakých základech, které budou všichni sdílet. Že jako není tam úplně vždycky tolerance pro jinakost. Jo. Je tam v něčem a v něčem ne. Takže je to skutečně nějak etnocentrické, jo, do jisté míry, asi do značné míry.
2: Já budu ve svém slovičkaření pokračovat. Teď přemýšlím, aby to zase bylo pochopitelné pro mě, tak hledám slova, kterému rozumím. A kulturace je dobrý pojem a já právě si říkám, jestli to není už jako asimilace, jo? Jestli to není takový ten princip francouzský, všichni jsme Francouzi, ve chvíli, když budete mluvit francouzsky, nebudete veřejně vystupovat pod svým náboženstvím a budeme se chovat všichni galantně, teda ještě když budou všichni mluvit francouzsky, když nemluvíte francouzsky, tak je to pak špatný. Jo, jestli tam jako není nějaký princip toho být všichni Číňani není právě, musíte vynechávat svoje kultury, jako zapomenout na svoji identitu a přijímat identitu nějakou, kterou my vám budeme přidělávat.
1: Určitě, určitě jo, protože třeba vlastně v posledních letech vlastně se posílila kampaň nebo tendence na tu, k té asimilaci Xi Jinping sám jako žádal o tom, že čínská náboženství se musí sionizovat, že prostě se musí stát více čínskými. To znamená, buddhisté by neměli až tak moc pokukovat po nečínských formách buddhismu. Muslimové by neměli stavit třeba mešity v arabském stylu, ale v tom opravdu čínském stylu s těmi zakroucenými střechami, jak se tak mešity v Číně dřív stavili a tak dále. Ale zároveň je tam to úplně to principiální, že musí všichni explicitně vyjádřit tu podporu straně. No. Čili samozřejmě bavíme se tady o pevnině, na Tajvanu je to jiný příběh. Tam naopak jako je ta pluralita dosahuje takových rozměrů, že vlastně se z Tajvanu stává takové centrum vývoje různých nových náboženských hnutí, které se pak třeba šíří i po zbytku Asie a po dalších kontinentech.
0: No a jak s tím ještě souvisí dál to, že když se mluví v tomto kontextu o nějakém principu vyčištění, jak souvisí s tím to, že někteří myslitelé vynechávají vlastně z těch představ i představu násilí a vůbec představu třeba duchovního světa? A proč by vlastně nás mělo zajímat, co se z takové filozofie vynechá, co tam zůstane?
1: No, dá se říct, že nějaká, jako, jak to nazvat, no, vyčištění, purifikace nebo ohlazení některých těch jako starých myšlenek se děje právě při tom přenosu do té modernity, když si ti noví konfuciáni s tím dělají, co potřebují, tak z toho prostě spoustu věcí vynechají. Prostě věci, které se právě nehodí do toho moderního světa, toho vědeckého ateismu, tak právě se přikloní spíš k těm textům nebo spíš k tomu té interpretaci, že právě nebesa jsou vlastně příroda, že tam není potřeba si nebesa představovat jako božsky, čímž vynechávají jako důležité aspekty toho, co ta nebesa všechno dělala, nebo třeba velice se soustředí na to konfuciánství, které má tyhle ty tendence jako k nějaké, dejme tomu, sekularizaci nebo k nějakému takovému agnostickému třeba přístupu k božstvům, duchům a tak dále. A pomíjejí ty další tradice, ať už je to buddhismus nebo taoismus, a tváří se jako, že tohle je ta pravá čínská kultura a vlastně pomíjí spoustu těch, a to nemluvím ani o etnických menšinách, samozřejmě jenom jako berou si prostě z toho, z té obrovské zásobárny jako ideí a představ a symbolů jenom to, co se hodí právě do toho moderního světa a do té jejich, dejme tomu, politické vize. Čili nás by to mělo zajímat, si myslím, proto, že jednak, abychom pochopili, co byla stará Čína, jak fungovala, to je jedna věc, a zároveň, abychom, pokud se má jako nějaká logika staré Číny nebo staročínského myšlení, no, předmoderní Číny, pokud se z ní má těžit i nadále, tak je potřeba podle mě tam vtahovat do toho i ty temné stránky, protože oni se tam stejně nějakým způsobem zase dostanou. Jo? Čili není potřeba, nebo není dobré, není záhodno, si myslím, je zahlazovat, naopak je potřeba s nimi počítat dopředu. Čili,
3: teď mluvíš o tom násilí konkrétně, nebo to by mě ještě zajímalo, jak v tom je to násilí?
1: Jo, násilné, jakože přítomnost násilí v podnebesí je nějakým způsobem asi nevyhnutelná, jo? Že i když se mluví se o tom, že podnebesí nebo různí panovníci mohli v minulosti dosáhnout takzvaného velkého míru, když všichni žili v blaženosti, ale to pak vždycky se to nějakým způsobem upadlo zase a systém se rozložil, prošel nějakou proměnou. Můžeme si představovat nějaký takový velký mír i v budoucnu a třeba samozřejmě můžeme dosáhnout nějaký takových jako období historických, kdy se všichni mají víceméně dobře v porovnání s jinými epochami, ale samozřejmě to neznamená, že násilí jako navždy zmizí. Čili to je jedna věc, počítat s tím, že to násilí a to nepřátelství a nějaké animozity budou v jakémkoliv světě, který si jako představíme. A na to prostě to staré podnebesí taky mělo nějaké metody. Jo? A to je potřeba vzít jako do hry, když už se teda o nějakém podnebesí pro současnost nebo pro budoucnost máme bavit. A ty metody právě často spočívaly já je hodně spojuju tím, že jsem se zaměřil jako na náboženství, tak já si je hodně spojuju s tím, jak se zachází s démony. A to, jak se zachází s démonem nebo s duchem mrtvého, často může odrážet to, jak se zachází vůbec s jinakostí, tou etnickou a tak dále. Čili s démony se často zachází násilně nebo nějakým způsobem preventivně, je potřeba démony odstrašit a vymezit jim nějaký prostor nebo nějaké hranice, které nebudou překračovat. A nebo když jsou ty démoni nebo ti jiní příliš silní, tak je potřeba tu jejich energii kanalizovat takovým způsobem, aby pro nás byla prospěšná. To znamená z démona udělat božstvo, které nám bude pomáhat v něčem, Jo, vybavuju si teda Golema, jako nebo film Císařův pekař, pekařův císař, takže takhle asi zhruba Číňani zacházejí s démonickými silami, čili nějaké monstrum, které nejdřív něco ničí, tak pak může naopak třeba pomáhat nejme tomu s povodněmi, nebo s nákazou, nebo může odstrašovat hmyz, který ničí úrodu a tak dále, když se mu bude dobře obětovat, když se s ním bude dobře komunikovat. No a na té etnické úrovni to se třeba projevuje tím, že se ty nečínské kmeny a různé třeba nomádské kultury se používaly na hranicích jako strážci, že se zaměstnávali vlastně vtahovali se do armádních struktur císařství. Takže tady ta prostupnost je tam hrozně důležitá podle mě v tom podnebesí. To, že se jako nedefinuje nic přímo jako z podstaty věci zlé nebo špatné, ale může to být užitečné. To démonické je vlastně něco, co je škodlivé v jistý moment, ale když se k tomu postavíme nějak jinak a budeme s tím chytře pracovat, tak to může být i užitečné.
3: A takto s tím pracují i ti současní noví konfuciáni, nebo ty to mají nějak jinak?
1: Já myslím, že právě tohle moc často nereflektují, nebo, jak jsem říkal, upozadňují třeba ty tradice, které nejsou konfuciánské a vůči kterým se konfuciáni často vymezovali, jako třeba taoisti. A taoisti měli velkou zkušenost, nebo měli vlastně založenou i nějak jako svým způsobem živnost na tom, že pomáhali lidem nakládat nějak, no, vypořádat se s těmi démony, převracet je na dobrou stranu a tak podobně. A tohle to je prostě věc, kterou většina těch moderních badatelů, politických teoretiků spíš opomíjí. Samozřejmě Čína má svou religionistiku, mají tam katedry, které se tímto zabývají, ale nějak se to nepropojuje s tou politickou filozofií. Hergot. Hergot. Hergot. Hergot na Radio Wave.

0: To byla čínská metalová kapela Rachel Day a my si v Hergotu na rádiu Wave povídáme o čínské politické démonologii se sinologem Jakubem Otčenáškem.
1: Já se vrátím ještě k té etnicitě, protože přemýšlím, že ve chvíli, kdy se k cizincům máme chovat jako k démoni, jako násilně, tak musí předtím docházet k nějaký demonizace těch druhých. Jak v tomhletom je to? Jak probíhá ta demonizace?
2: Jo, děkuji, že se na to ptáš, to asi to, co jsem chtěl navázat, protože funguje to samozřejmě obou straně. No, buď to z démona uděláme božstvo, nebo si ho nějak nakloníme, přátelíme se s ním, nebo si ho podmaníme a on pak pracuje pro nás, ale můžeme taky prostě ze člověka udělat démona, označit ho za démona, dehumanizovat ho svým způsobem. A to se dělo často, nebo máme o tom různé příklady, jako máme toho příklady třeba v přístupu k Japoncům za druhé světové války, jo, tak Japonci samozřejmě napadali Čínu, takže se pro ně každá kultura by si našla nějakou nadávku, ale v Číně jim začali nadávat do Quaids, čili démoni nebo synové démonů, přímo se to dá přeložit. Nebo Manžuové, čili ta poslední dynastie, která vládla v Číně, nebyly Číňané etnicky, byly to Manžuové a byly vlastně kritiky režimu, taky označováni často za démony, nebo různí rebelanti a různí povstalci byli označováni za démoni, čili vlastně i člověk, který se začne jako vychylovat z nějakých mezí, chová se násilně a tak se stává démonem v očích ostatních. Čili ta kategorie démon Kuei je velice široká v tomhle.
1: A co nějaký politický disident v současné Číně?
2: Přemýšlím, jestli byl nějaký. Ano, tak v současné Číně úplně ne, ale třeba za Mao Tse-tunga nebo za kulturní revoluce byly celé vrstvy nebo kategorie nepřátel, už to byly třídní nepřátel, vlastně hlavně třídní nepřátelé, byly označováni těmi vlastně tradičními pojmy, jako třeba nejenom Kuei, ale třeba nějaký konkrétní jako démoni s bůvolí hlavou nebo nějací a duchové hadů a tak podobně. Takže jo, tam Mao Tse-tung z toho rád vycházel z těch jako lidových představ o démonech a měl jako i umělce vlastně trošku nutil nebo měl k tomu, aby využívali těch lidových forem, včetně těchto představ, k tomu, aby vlastně šířili propagandu.
3: To je mi trošku záhadou, jak se tahle ta hodně temná vrstva té tradiční spirituality udržela v kontaktu s tím novým světonázorem, který teda jako formálně pověry odmítá. Tak jak je možné vytahovat ty staré pojmy takhle z té hloubky, nálepkovat s tím ty politické nepřátele, když vlastně žádní démoni nejsou a je to vlastně trošku pověrečné myšlení?
2: Je to, samozřejmě je to paradox, je to asi nějakým způsobem pragmatické řešení, které třeba Mao a jeho soudruzi volili v době, kdy ještě třeba neměli vyhráno, kdy bojovali jak s Japonci, tak s republikány nebo s nacionalisty a snažili se prostě najít společnou řeč s těmi venkovany, kteří je podporovali materiálně, případně vstupovali do řad té lidové armády. Každopádně Mao Tse-tung s tím vždycky měl k tomu i jako proto nějaké slabé místo, slabost pro to, třeba pro ty romány typu Napad, čili Opičí král, nebo Příběhy o Rize

0: Jánské hodnoty a ten systém, který se pojil s tou strukturou císařství. Když to ty lidové romány, ta lidová kultura toho zbojnictví nebo milic a různých takovýchhle, nazval bych to možná bohatýrských nějakých takových prostě postav, se mu spojovala třeba s těmi lidovými povstáními, která měly samozřejmě často materiální nějaký základ, že prostě lidé se bouřili ať už proti vysokým daním nebo dalším povinnostem, čili vlastně jemu to reprezentovalo nějaký jako protokomunistický postoj, který je přirozený lidem, kteří se potřebují bouřit proti těm, kdo je vykořisťují. Čili ta symbolika, která je na to navázaná, mu v některých momentech evidentně byla proti srsti, třeba to, jakým způsobem se tam vynáší nebo reflektuje nebo zrcadlí ten byrokratický systém. Na druhou stranu tam byla taková ta božstva typu opičí král, která byla schopna to všechno rozvrátit, postavit se proti tomu a celé to převrátit na hlavu tak, jak to chtěl udělat on, nejenom při revoluci jako takové, když se zakládala Čínská lidová republika, ale i pak třeba během kulturní revoluce, kdy Mao Tse-tung postavil na hlavu nebo se rozhodl prostě rozbourat samotné struktury komunistické strany. Takže sám sebe viděl asi jako takového rebela, který bude prostě dělat tu permanentní revoluci celý život.
1: A vidíš to i v současné lidové republiky, jako v současné Číně? A jestli jo, je to slyšet v politické řeči nebo v lidové zbožnosti? A potom ještě přemýšlím, jestli teda potom existuje i nějaké jako, jak bojovat s démony, jako nějaký exorcismus nebo něco takového.
0: Jo,
2: tak. A myslíš oficiální státní vodítko?
1: No, jako klidně.
2: Schválená brožura.
0: Hmm. Ach takhle, dobře. No, že bych to viděl svýma očima, přímo se říct nedá, ale skrze literaturu vím o tom, že tyhle věci ještě jsou velmi živé. Nebo takhle, já sám s tím mám zkušenosti třeba z Tajvanu, kde lidé běžně se nějakým způsobem s dušemi mrtvých, případně s démony potýkají. Je to velice jako silně zakořeněná víra, čili není vhodné to nějak jako zesměšňovat, protože je to něco, co sdílí prostě většina populace. A v Číně je i v té lidové jako republice se běžně setkáte s tím, že lidé konají oběti předkům a nějakým způsobem komunikují se svými zesnulými. A co se týče těch démonů samotných, tak tam třeba pořád se setkáte s tím, že třeba se lidé nechají posednout démonem, že máme nějaké specialisty, za kterými můžete přijít a skrze ně komunikovat s duchy. Jo, ať už jsou to démoni, nebo jsou to prostě duchové vašich zesnulých, potřebujete s nimi něco prostě vyříkat, nebo máte pocit, že démon je příčinou třeba nějaké choroby, jo, psychické, fyzické a tak dále. Tak to pořád s tím se dá setkat a má to někdy i ty politické konotace, že dokonce jsou zaznamenané případy, kdy se tato média nechají posednout třeba duchem Mao Tse-tunga, a protože on je velice silný duch, tím pádem má pořád co říct v současnosti, zejména v těch oblastech Číny, na které ta jako vyspělá už polokapitalistická Čína tak nějak zapomněla, a to venkovské obyvatelstvo, různí ti migrující dělníci a tak dále, často v sobě chovají nějaké maoistické ideály jako z doby, kdy Čína ještě šla nějakým směrem, který vlastně usiloval o rovnost, a poté se od Mao Tse-tunga, pardon, o Deng Xiaopingových reform otevřely ty nůžky a začaly se rozevírat tak, že se jako duch Mao Tse-tunga začal znovu vyvolávat, nejenom mezi těmito venkovany a šamany, médii a tak dále, ale i třeba prostě v nové čínské levici a na nějaké prostě akademické půdě a tak dále.
3: No, o těch démonech teď mluvíme spíš jako v negativním, ale zároveň si vybavuju, že si v předchozích odpovědích mluvil o tom, že v té tradiční představě se dali vlastně jako transformovat v něco užitečného, tak objevuje se i v tom současném myšlení to, že vlastně se to dá proměnit v něco, co může té společnosti dobře sloužit, ty démoni?
0: Napadá mě teď jeden příklad, určitě by se jich dalo asi vymyslet víc, ale teďko na mě útočí právě ten Deng Xiaoping s tím jeho slavným citátem, že není je jedno, jestli je kočka černá nebo bílá, hlavně když chytá myši. To bylo jeden z způsob, nebo jeden z nějakých bonmotů, kterými vlastně uváděl určité kapitalistické prvky do čínského hospodářství nebo do hospodářství socialistické Číny a zaváděl to ten socialismus s čínskými rysy. To znamená, to, co se dlouhá léta před ním demonizovalo, kapitalismus se najednou bere do hry jako něco, co vlastně může pomáhat a vlastně dobré být bohatý a tak dále. Tím pádem obecně se takhle dá říct, že různé věci, které přišly ze západu a byly nějakým způsobem do nějaké míry demonizovány, tak se třeba jenom trošku přibarvili nebo nějakým způsobem přizpůsobili čínským podmínkám a najednou se stali čínskými, najednou se stali jako
1: asimilovali se.
2: A to mluvíme o období po tom roce 1989 zhruba, jo? Teda, nebo ještě
0: dřív, no.
2: Ještě dřív.
0: Mao Tse-tung zemřel 76 a 78 ohlásil ten Xiaoping ty reformy a otevření Číny. Od té doby vlastně sledujeme ten hospodářský zázrak takzvaný.
1: Ty nakonec v textu, z kterého teď celou dobu vycházíme, navrhuješ takový jako vlastní pojem, který dává dohromady jak harmonii, tak i démonologii. Co tím chceš vlastně říct? A jaký je to pojem?
0: Je to, já tomu říkám politická démonologie, což je takový jako vtípek na zavedený pojem politické teologie, která má v Evropě dlouhou tradici. Často si spojujeme třeba prostě různé moderní jevy s něčím, co nám připomíná prostě náboženské záležitosti, ku příkladu hon na čarodějnice, tak jak ho známe versus hon na čar, nebo srovnán s honem na čarodějnice v Americe v období studené války, nebo ta slavná teze Karla Schmidta o tom, že jako ten vlastně moderní stát nějakým způsobem je postaven na strukturách teologických, že tam je ta vlastně neomezená moc Boha se promítá nebo přetváří do neomezené moci státu a tak dále. A je to pořád něco, s čím se asi setkáte dost často, ale většinou to bude mít nějaké křesťanské konotace, ale myslím si, že něco dost podobného funguje takhle v Číně. Možná už z těch pár příkladů, co jsem tady vynesl, tak je to asi zjevné. Ale myslím si, že je lepší právě tam mluvit o nějaké démonologii než teologii, protože tady prostě nemluvíme o tom jednom bohu, nebo nemluvíme o charakteristikách Boha jako takového, ale všech těch různých duchovních sil, které jsou takhle ambivalentní a můžou přecházet z temné strany na světlou a zpátky a tak dále. Čili zároveň to ukazuje nějakou tu flexibilitu. Možná, když se řekne démonologie, tak to v našem kontextu vyznívá příliš temně, příliš jako satanášsky, ale právě je potřeba vzít do hry to, nebo uvědomit si, jak ta čchy je fluidní a jakým způsobem proudí na obě strany.
1: My jsme se před chvíli hodně bavili o nějaký počínštění. Já jsem dokonce používala nějaká evropská slova jako asimilace, akulturace. Platí podobná logika teda i pro nás tady v Evropě, když přemýšlíme o jiných civilizacích, že si z nich bereme, co se nám hodí a zbytek raději nějak demonizujeme?
0: Jo, určitě to asi, nechci nějak paušalizovat, ale to asi bude univerzální, že si nějakým způsobem lidi dokážou od sebe různé věci učit a přejímají a musí si je pak nějakým způsobem přizpůsobit, aby seděli do jejich systému, do jejich skladby světa nebo do toho, jak jejich svět funguje. Ale možná to děláme trochu jinak, pak samozřejmě v každém tom světě se to dělá trošku na jiných principech. A právě to, na co třeba někteří ti čínští filozofové v současnosti upozorňují, takový ti, co jsou velice kritičtí třeba k západu, tak hodně vynáší na světlo to, že, nebo snaží se zdůraznit, že existuje právě nějaký ten harmonický a mírumilovný princip v tom konfuciánství, který dokáže tu jinakost opravdu přijmout, chce ji nějakým způsobem přetvořit, ale vstupuje s ní do nějakého dialogu, dejme tomu, a neodsuzuje ji jako rovnou, protože prostě co je jiné, to je špatné. A já tady mám na mysli jednu autorku specificky, Xiang Shuchen, která říká, že západní prostě myšlení je postavené vlastně na tom esencialismu a na tom, že neustále hledáme substanci a nějakou jako základ těch věcí a tím pádem to vede jako vlastně k rasistickému uvažování, pokud to vztáhneme na ty etnické rozdíly nebo na ty rozdíly mezi různými populacemi. Čili, že to ta démonologie vlastně, ačkoliv často hodnotí jinakost jako démonickou, tak to ale nedělá tím ontologickým způsobem, že by to tak bylo navždy a projednou dáno, ale že dokáže ten svět vidět jako na základě té změny, přeměny a tím pádem tady není nějaká hierarchie, která by byla věčná. Oni taky, to jsem vlastně neřekl, když se na to ptala, myslím předtím, ta Tianxia, to podnebesí, není nutně jako v principu, nemusí být jako založeno vlastně Číňany. Jo, jak jsem říkal, tak Manžuové taky vlastně vládli Číně, Mongolové vládli Číně, i některé z těch jako nejslavnějších dynastií, které se staly pak jako vzorem pro čínskost, tak původně vlastně přišly od někud ze západu, nebo prostě nebyly jako vlastně v tom zdroji nebo někde na toku žluté řeky, ale přišly odjinud a prostě přinesli do té Číny něco nového. Čína se proměnila a jelo se dál a stalo se to taky tím standardem, tím tou ortodoxí, dejme tomu, a tím, co chtějí nebesa.
1: A já teď mám takovou podivnou otázku a říkám si, jestli to dělají Číňané, děláme to my tady v Evropě a určitě to dělají v Americe, v Africe. Není to ten světový řád, který teda je univerzální a nás spojuje všichni, že hledáme nějakou jinakost?
0: No, hledáme jinakost určitě a zároveň hledáme nějaký domov. Potřebujeme něco, jako vědět, na čem jsme, mít nějakou tu identitu, nějakým způsobem nějakou pravidelnost, ale samozřejmě, kdyby to byla jenom ta pravidelnost, tak je to nuda, tak to je taková opravdu jako banální fráze, kterou bych na tohle odpověděl.
1: Ale... Tak tohle to řeší docela dost i evropská filozofie, aha, že skrze druhých určujeme nebo vidíme sami jako sami sebe, jak je to v uvozovkách zrcadlení. Jo? Tak jestli tohle to nemůže být jádro toho nového světového řádu.
0: Já tady nejsem proto, abych tady jako bojoval za nový světový řád, nebo teda ne, že bych si myslel, že svět tak, jak stojí dneska, může jet dál jenom se trvačností. Ale snažil jsem se tady jenom jako představit to, jak někteří badatelé nebo filozofové v Číně k tomu přistupují, klepávají, otřepávají ty konfuciány, nicméně jsou mezi nimi tací, kteří třeba ten nový řád neberou tak jako, že by to muselo být to jedno podnebesí, kde všichni vlastně jsou si bratry, ale jsou mezi nimi tací, kteří se to vlastně snaží propojit s tím jako liberálnějším viděním globalizace a snaží se uchovat té jinakosti nějaký prostor. Je tady třeba profesor Xu Jilin, historik z Šanghaje, který tady tu starou tezi, nebo tu tezi o novém podnebesí, kterou už před ním formuloval Zhao Tianyang, tak se ji snažil propojit jako vlastně s tím jako liberálním myšlením, kterému bylo vlastně, ze kterého on jako vychází. Takže je to dialog, prostě Tianxia je prostě se v rámci těch international relations, těch prostě mezinárodních, studium mezinárodních vztazích se dostalo do hry, že se o něm prostě baví i prostě nějací akademici celosvětově, nejenom v Číně. Možná to byla taková vlna, která se trošku přehnala, už to nikoho až tak moc nezajímá. Na druhou stranu na té rovině těch oficiálních vyjádření čínských politiků to docela silně vnímám, že to je něco, na čem oni asi chtějí stavět, takže to asi se bude pořád vracet do hry a bude muset na to umět jako reagovat nebo s touhle rétorikou nějak pracovat.
3: Ty se s tomuhle tématu věnoval mnoho let, tak jak to změnilo tebe v nějakém tvým osobním životě, jestli nějak?
0: Já jsem se tomuhle tématu věnoval vlastně jenom chvilku. Já jsem se věnoval trošku jiným věcem. Teď zrovna píšu knihu o taoismu v raném středověku v Číně, ale k tomuhle tématu jsem se dostal tak nějak skrz výuku na VŠE, kde jsem prostě na jednu stranu chtěl studentům říct o tom, jak vlastně funguje ta vize, nebo na čem stojí vize Tianxia, protože je to i dneska teda relevantní pro tu politiku a zároveň na tom staví ta císařská minulost čínská. A taky jsem se s nimi bavil o těch démonech, protože to je taková moje zase srdcovka, z mě přišlo jako nějaký téma na odlehčení a zároveň nějaká jako kulturní specifičnost Číny a právě jako teologická odlišnost a tak dále. No ale pak mě napadlo to spojit tyhle dvě témata dohromady a začalo to nějakým způsobem generovat zajímavé věci. Ne, že bych to dělal já sám, ale prostě opřel jsem se o nějaký dialog, který na tohle téma probíhá, ale nemá často ty religionistické jako dimenze, které jsem se snažil do toho vnést já. No, ale jinak, jak to proměnilo můj světonázor, byla ta otázka?
3: Něco takového.
0: No, teď už nemám tady Jakuba B, který by žil bez tohohle procesu, že nevím, jakých bych byl bez toho, ale určitě to proměnilo. No, určitě. Já jsem už jako od malička nějak se zajímal o buddhismus a zároveň jsem měl nějakou jako křesťanskou výchovu nebo zázemí, čili jsem se tyhle věci snažil nějak jako propojovat a čím jsem starší, tak tím víc mě ta Čína pohlcuje asi.
3: A necítíš se zatím jako konfucián?
0: Ne, to se necítím. Já právě studuju spíš ty taoisty a to konfuciáni jsou taky trošku suchopární na mě. Radši se zabývám těmi taoisty, kteří jsou třeba pracují s rituálem takovým méně státotvorným způsobem a berou do hry právě tu temnou stránku věcí.
2: Jakube, my moc děkujeme za návštěvu v Hergotu. Měj se krásně.
0: Já moc děkuji za pozvání, bylo to moc milé.
2: Ahoj.
1: Ahoj.
2: A loučíme se i s vámi, posluchačky a posluchači, a příští týden ve stejnou dobu v 6 hodin večer v neděli na rádiu Wave zase s jinakým tématem. Ahoj.
1: Ahoj.
4: Hergot.
5: Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv.
6: Více na wave.cz/podcasty.
7: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. Aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
6: Český rozhlas Rádio Wave.
7: Rádio Wave.
6: Rádio Wave.
5: Děláme vlny.
6: Posloucháte reprízu pořadu.
7: Čelisti.
5: Čelisti.
7: Ponor do rozbouřených filmových vod. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů. Na rádiu Wave.

0: se domů! Not going home! Odysseus, nemáš šanci!
1: Dvě dekády a konec!
0: No a těch prasatek vyjel nádherně! Škoda, že nemáš švédlík místo toho Daemona! Speciál homerský i hmyzí deska! Šelisti na rádiu Chlév, je tady Martin Pleštil!
2: Ahoj, dobrý den, na cestě zdar.
0: Já se dostavil a taky Tomáš Tyskal, choď preč se tam!
1: Nazdar, no jdu, ne, nepůjdu nikam.
0: A Aleš Tuk, jak jsi to vysvětlil na plovárně, teda to triko? Přišel jsi a řekli, ne, vy nejdete sem, otočte se, co to znamená?
1: Oni se mě ptali, proč je to po
0: slovensky? Proč je to po slovensky? Ne, ne, ne,
1: neuměl jsem. Neuměl jsem.
0: Prosím tě, dneska na úvod samozřejmě, je to smutný, jo. Doktore Grente, doktorko Sattlerová. Přátelé, je to velká rozlučka, je to velká rybka, která nás zastihla ve Varech. Je to tady rybka doktora Grenta. Zemřel novozelandský hned Sam Neill, pouhých 78. Náš oblíbený paleontolog z Jurského parku. A Jiřina Hovoslava je taky. To je nevždy. Jiřina ho zase přežila, to je prostě...
1: To je hrozně, a přežije všechny, no.
0: To je hardcore. Pneumonie, teda dneska říkali, jo, každopádně...
1: Prý zemřel bez rakoviny, ale... což nevím, jaká je zpráva, ale je to zpráva.
0: My můžeme spíš rakovinu asi, Martina, ne?
2: No, ježišmarja, chystám se na to.
0: Ale jsou tady nějaký hezký citace. Ach, pro boha, překonal jsem rakovinu, podívejte se, teď mám zápal plic. A takhle se domnívá, že on by mluvil, takhle se domnívá, nějaká jeho, kdo to je, nějaká faninka, kolegyně.
1: Kolegyně herečka z filmu Hon na pačlověky.
0: Jo,
1: to jsem neviděl, nevadím. Ale a co bude dál, no? Teď je na své velké cestě, říká, no.
0: Jako Odysseus.
1: Zdravíme.
0: Jako
1: Ulysses. Doufám, že se tam stejně jako ty brontosaury bude pohybovat ve stádech.
0: Ona hezky definovala. Byl to spíš takový milý zahradník, říká, jo. Někdo, kdo se věnuje pěstování zeleniny nebo něčemu podobnému, ale zároveň z něj vyzařovalo jakési gentlemanské chování. Dívám se na Martina, je to podobný. Je to jednak jedný v podstatě.
2: Ježišmarja, já se vždycky pamatuju z Šílenství od Carpentera, což je pro mě jeho nejlepší role, teda ten jako pojišťovací agent, tak takhle ho budu mít zachovaného. Taky jako milý zahradníček tam byl v tom.
0: Nerva, těžké. A ještě jedna rybka, Fogl, prosím tě. To je Michael Biehn, to nám sem hodil Tonda nebo kdo. Diváci si pamatují toho herce jako důstojníka SS Ernsta Fogla ve třetím díle Indiana Jonesa, taky voják Smith ve Stalečném srdci, nebo Grindelwald v první části Harryho Pottera. Neviděl jsem nic.
2: Nepamatuju
0: se.
2: Já se ho pamatuju, ale Indiana Jones je výborný, tam vždycky říká krásnou hlášku Herr Fräulein a takhle to říká.
0: Yeah.
2: A má tam fakt nádherný SSácký černý kostým a je hrozně svůdný v tom.
0: Hezky si ho hrál.
2: Já bych mu podle ho taky.
0: Svůdně si ho zahrál. Ti říkám rubrika Umři, ať neumřeš. Jo, taky velká dialektika, paradoxy, spolubydící v Příbrami, ano, středočeské Palermo, zřejmě Tondu, rodáka, tam tady. Přemýšlel o sebevraždě, mladá žena ho bodla do krku, aby se nezabil, Tomáku. Jak hodnotíš to tu snahu? To zajímá. Je to trochu komplikovaný ten příběh.
1: Je to komplikovaný opravdu hodně, protože
0: ona se chtěla použít nějak.
1: Už jenom ta 24letá dotyčná se jmenuje Jennifer Takáčová, to už já jsem z toho jako zmatený už teda od toho jména, ale ta teda odmítla u krajského soudu v Praze, že by chtěla zavraždit bývalého přítele, jak to jí obžaloba připustila, že může bodla do krku, ale byl to podle ní jako pouze plán, jak mu zamezit v jeho sebevraždě. A ona sama se právě chtěla zabít, přemýšlela o sebevraždě, cítila se opravdu špatně, no chtěla, aby to všechno skončilo. A teď najednou pak prostě, co se potýkala s těma levisa, tak přišel ten přítel s tím, že má jako něco podobného. Podobný problém. No a ona prostě uvedla, no, došla jsem k závěru, že jediná možnost, aby nešel skočit z mostu, byla, že ho teď velice málo bodnout. Aby si myslel, že umře, ale neumřel by.
0: Martina, já mám chodit jako velice málo bodnout.
2: A je to fakt krásně diplomaticky, jak to podala. Je to vlastně jako ohleduplný.
1: Já bych se taky nechal.
0: Rubrika Nech brouka pít, to razí hodně Tomák, tady už najíždíme na tu hmyzí vlnu totálně. Hmyz na pálavě, jo. Vůbec se mě zajímá, co dělá, jak žije, jo, den ode dne. A teď si užívá alkoholové orgie, o tom Martin něco ví. Prosím tě, Martin, pil jsi někdy skvašenou mízu dubu? Nevadí, se vypadá, že jsi měl trochu mízy.
2: Teďka se inspiruju, no, měl bych, ty jo, jako přesedla na tyhle ty tvrdší bomby, ty jo.
0: Oni tam hodujou na tom nálevna u duba, nevím, jestli jste někdy začali.
1: Lokalita pod duby na Stolové hoře. A teď nemá o zákazníky nouze, mají šest nohou a o to víc vypijou, prej.
0: Poraněná místa na kmenech a větvích dubů, vytéká tam ta míza, kvasinky se mění v lehce alkoholický nápoj, celý to krásně rozkládá Pavel Dedek. Nemá sedm pádů Pavla Dedka!
1: Botanik Pavel Dedek to právě popisuje s takovou něžností, jako v každé hospodě tu bývá rušno, hlavně večer. Tehdy se ke společnosti přidávají i roháči, před chvílí nesmiřitelní rivalové, bojující o přízeň samiček, se tu scházejí v míru, bok po boku a popíjejí.
0: Hmyzí hrabalovina.
2: Krásně zakopávají ty příkopy jako rozevřený, měl bychom se inspirovat.
1: Tak kam se hrabe karafě.
2: A ještě tady krásně dodávají, zda může být hmyz závisí na alkoholu, to věda neví.
0: Máš odpověď, Martina? No,
2: nepřehledně to ne, ale je u broučku ztráta motorických schopností.
1: Podle mě to rozhodně skončí jakoby optimističtěji než ty broučci, že jo, tam všichni střípli.
0: Lucerničky, umotaný mízou, rubrika ze života hmyzu, prosím tě, jdeme dál. Řidič se lekl srančat a havaroval. Hmyz vypustil opilý spolujezdec ze sáčku. Nádherná spolujízda, teda kuriozní nehoda v neděli večer, policisti záchranáři v Hluboký nad Vltavou, špatný vtip opilýho spolujezdce, nakonec výsledkem jsou 4 zranění, 3 z nich skončili v nemocnici, takže pěkná výpust takzvaně. Jak to bylo, Hluboký nad Sázavou nejdřív jako sedící vzadu, ten muž bez orvání otevřel sáček se živými srančaty, posádka zrovna míjela areál zemědělského podniku, ten vypuštěný mis okamžitě naskákal na řidiče, který v úleku vyjel z vozidla mimo komunikaci a havaroval takzvaně do mostku.
1: To já bych havaroval do mostku přímo, takovýhle situace.
0: Těžký mostek. Prosím tě, rubrika Sladkých 17, tady trošku podezřelý věci v Ohio, v porodnici otěhotnilo v krátkém časem rozmezí 17 zdravotních sester. A není to poprvé teda.
2: Trošku mi to připomíná dramaturgický tým Kvifu, teda jako podobná situace.
0: Byli v Ohio samozřejmě na festivalu, takže tam se přesunulo Sundance, teďka to se málo ví. Je to vzrušující, mi říkají, to bylo tak jako zlehka. V posledních měsících jsme jen počítali, kolik sestřiček je v jiném stavu. Stále jich přibývalo, Tomáku. A stále jich přibývá ještě
1: pořád. A oni to tak kolegiálně, jsme nejlepší kamarádky, takže Melly bude u porodu mého dítěte, řekla zdravotnice Riley, která
0: je ve 30.
1: prvním týdnu, zatímco Melly teprve ve 26. týdnu, tak to holky stihnou, vystřídají se jedna u druhý a ta bude Daytona, to nádherný.
0: Já se ptám, kdo v té Daytoně bude jako vůbec makat, to je úplně vyřízený, jo. Nějak jsme to neplánovali, náhodou to vyšlo, to určitě. A v roce 2019 tady od těch hodnilo téměř najednou 11 sester.
1: Jedou na rekord, no, teďka. Jedou na rekord,
0: tak
1: co bude příště?
0: Je, koho tak, kdo to bude?
3: Good morning, houseplants. Yes, it's wake up time.
4: Hey, yo, wake up.
5: Get up and go to work.
6: Bum-bum. Bum-bum. Bum-bum. Bum-bum. Bum-bum. Bum-bum. Bum-bum. Bum-bum. Bum-bum. Bum-bum. Bum-bum. Bum-bum. Bum-bum. Bum-bum. Bum-bum. Bum-bum. Bum-bum. Bum-bum. Bum-bum. Bum-bum. Bum-bum. Bum-bum. Bum-bum. Bum-bum. Bum-bum. Bum-bum. Bum-bum. Bum-bum. Bum-bum. Bum-bum. Bum-bum. Bum-bum. Bum-bum. Bum-bum. Bum-bum. Bum-bum. Bum-bum. Bum-bum. Bum-bum. Bum-bum. Bum-bum. Bum-bum. Bum-bum. Bum-bum. Bum-bum. Bum-bum. Bum-bum. Bum-bum. Bum-bum. Bum-bum. Bum-bum. Bum-bum. Bum-bum. Bum-bum.

0: Kytko!
1: Syndrom karpálního tunelu, zásadní album z labelu Ninja Team
2: Profit.
1: Nestydatost, rubrika TOP, tam se vlastně turistku v Číně kousnul teritoriální clown. Kdo to je? Kde je tvůj oblíbený teritoriální clown, Martine?
3: No samozřejmě clown očkatý, Hledá se Nemo.
1: Nádherné. Hlavně jsou díky filmu samozřejmě Hledá se Nemo jedním z těch nejznámějších ryb světa, ale ta roztomilost, to není vždycky úplně ten případ. Čínský Kuang Tung, to máku to vidí malinko jinak. Jo. Oni celý život tráví v okolí jedné sasanky.
2: Podobně přesně tak, a proto jsou teda silně teritoriální, aktivně sasanku brání před výrazně většími predátory, což teda ta turistka zjistila, že zapadá do této kategorie. Tak takhle udělá, když se do ní zahryzlo.
1: A ta čeleť pomcovitých, tak nějaká přijede rodina pomcovitých, za nami se podívat, jo. A vám se tak vymstilo, ty turisty, co zautočil, kousl to ženu do ruky, až pod vodou vykřikla úplně, pod vodou, výkřik pod vodou, pod vodou.
2: On pak měl dalších několik výstražných výpadů, jo, no, jo. A mazala pryč.
1: Já to úplně vidím.
2: A nic si nepamatuje, jak ta Dory. Vymazaná úplně.
1: Rubrika Aleš a Martin na kolonádě. Prosím tě, hvězda filmu Divočina Klára Isová se fotila v Karlových Varech s divokým prasetem.
3: A byli jsme to my.
1: Máte nádhernou fotku, Martine, viděl jsem ji v bulváru. Je krásný, Kláře to slušilo a tobě ještě o něco víc.
3: I maminka si toho všimla, konečně jsem slavný.
1: Pane rypáčku, titulek týdne, prosím tě, to máku přeštinám. Kouření prý způsobuje vyloučení, jsem slyšel.
2: No stalo se to jako po matčině smrti. Otce vyloučili za kouření. Yeah. A bylo se teda ve svědku Jehovy, já už dneska jenom taky taková
1: ufledu. Byla bývalá členka teda svědku Jehovy,
2: právě, no, takže ona prostě teda tátu vysoce postaveného člena vyhodili po matčině smrti ze dne na den. Dal si totiž cigaretu.
1: Ano, takové cigárko, no, tak jsou tam tvrdý docela. No zvonili u tebe někdy v poslední době?
3: No ještě ne, ale už chápu, proč nemůžu najít práci aspoň.
1: Vyřízenost. Rubrika Kouřeny, samozřejmě pokračem plynule navazujem fluidně mnohé herečky, dnes vypadají jako coury. Prosím vás, je to citát. Pustila se herečka studentka do českých filmů. My z toho mírně umíráme s Martinem. Pojďme si to rozebrat. Já začnu citátem. Dnes už jsou nároky na herečky jiné, hlavně česká kinematografie to tak má. Dříve se od vás očekávalo, že pokud chcete být herečkou, měla byste být krásná. Nebo alespoň působit čistě, Martine, upraveně a ne jako takzvaná šlampe.
3: No je to
2: a teď
3: tak.
2: Se pojďme říct jako z Ales Gute. Šlampe? Coura, šlapka, šmudla.
1: A to šlape? No, šlape. Už to šlape, prosím tě. No a co teda? Důraz na civilnost a přirozeností nesedí, Martine, teda ty.
3: No je to tak, protože ona říká, mě nezajímá film, kdy se dívám na ošklivé, zanedbané a prokouřené lidi.
1: Ty prokouřené.
3: To si raději pustím Toma Hardyho, které je podle mě prokouřený až teda, jo. Ale dnes jsou všichni poloumytí a já se na to nechci dívat.
2: Miluju slovo poloumytí.
1: Prosím, za chvilku si dáme, pohovoříme o filmu Pramen, tam jsou jenom poloumytí lidi. To je hrozně nepříjemný se na to dívat. A ona říká, vůbec nesnáším špinu. Špinavý, potrhaný věci. Jsou lidé, kteří řeknou, no a co, jsem doma. Já bych ani doma nemohla být v roztrhaných věcech, mně se to hnusí, říká ta studentková. S ním mě opravdu baví svět z toho holko, Tomáku. Tebe doufám taky. Není mu to jedno samozřejmě. Jedeme dál, rubrika Hrozný hlavy, viděli jste ty hlavy? Zloděj se snažil skrýt před policií, zalezl pod peřinu a přes hlavu si nasadil tašku. Skvělá metoda, dělám taky, do teďka, když musím do práce.
2: Moje nejoblíbenější mimikry, funguje to, ale tady teda, tady jako na jihu Anglie, tam teda bohužel jako neuspěl s tímhle trikem jako rafinovaným. Policisté z anglického hrabství Hertfordshire nedávno zveřejnili teda vtipný příspěvek o zatčení zlodějíčka ve městě St. Albans, které leží severně od Londýna. A tvrdí, když se život zkomplikuje, schovejte
1: přesně.
2: Se, ale my vás stejně najdeme. Nádherný
1: klen. To je Martinovo heslo, když se život zkomplikuje, schovejte se. Dělá to i Kamil Fila, ale neúspěl. Opět velmi neúspěšně samozřejmě, jo. Takže byl tady teď někdo poslední dobou vůbec? Zeptal se ještě při průchodu domem, krátce na to však i vstupuje do pokoje, kde se mimo jiné nachází postel, na ní vzhůru nohama otočená nákupní taška. Policista neváhá, tašku zvedá, aby objevil takzvaně zastlaného podezřelého. Přátelé, zastlaný podezřelý.
2: No, to je nádherný, to je veřejnoprávní.
1: Přesně,
2: v
1: tom hrál Kevin Spacey, ne? V tom zastlaný podezřelý, to bylo vynikající. Rubrika Samožer, prosím tě. A to udělalo velkou radost Vítkovi. My jsme dokument o Brianu Johnsonovi viděli, jak tam bere asi 70 tisíc těch preparátů a dělá všechno pro to, aby byl co nejvíc jako dlouhověký. On to utratil za to miliony. Teď ale miliardář přiznal vážnou nemoc. Co mu je?
2: No trpí autoimunitní gastritidou. Chronicky on tam onemocněním, při kterém imunitní systém napadá vlastní žaludek.
3: Požírá se zevnitř.
1: To nemohlo dopadnout jinak, ale čistý samožer. A rubrika Tylko Pobalsky, lekce polštiny, a to za 5 milionů, nemyslím zlotých, no korun. Muž naletěl při konverzaci s rodilou mluvčí. Taky pojďme si to rozebrat. Chomutovan letos na jaře teda stáhl populární aplikaci, která slouží k jazykové výuce. Ty chomutovaní, to je hrozný. Umožňuje uživatelům z celého světa teda četovat s rodilými mluvčími. Jo, potřebuje se seznámil s ženou vystupující pod jménem Nia Tomáku. Jak to bylo dál? Co tvrdila dotyčná?
2: No, tvrdila, že pochází z Polska a ráda by se naopak naučila česky, jo. Protože se jí sestra prohodala do České republiky. Takhle to popsala mluvčí chomutovské policie Miroslava Glogovská. Postupně si
1: Glogovská
2: tedy,
1: Glogovská,
2: no, já taky mám rád. Získala si mužou plnou důvěru, po čase zmínila, jakým způsobem se údajně dostala z finanční krize. Popsala mu obchodní platformu, kde prostě nakupují lidé nejrůznější zboží a obratem ho se ziskem prodávají dál, co by se na tom mohlo pokazit. Muž zprvu váhal, pak tam teda na zkoušku poslal nějakých 100 tisíc, no a pak to rozjel ve velkým a transakce probíhaly přes kryptoměnu.
1: A pořádá kryptoměnová burza. A Martin už se opotil zase.
2: 5,7 milionů korun nenávratně pryč.
1: Digitální mince, krom vlastních úspořilo peníze z úvěru, který si kvůli obchodování sjednal a plánovali uhradit z výnosu. Martin, co tomu říkáš tomhle tomu příběhu? Říkaj, chceš, jaký jazyk by se sám naučil v příštích týdnech, prosím tě?
3: Ty jo, já jsem se vždycky chtěl naučit španělsky, což teďka se to bude hodit k tomu finále mistrovství
1: světa. Finále Španělsko, Argentina.
3: Abych jim rozuměl, co křičí na tom
1: hřiště. Z toho budeš fandit vlastně?
3: Já budu fandit Argentině.
2: A ty? Španělům, když hrajou Španělé proti Španělům, tam samozřejmě Argentině.
1: Ptáčci, to je jasný, čistý Pireneje. Rubrika cucátko na závěr, do hlavy zároveň. Led kroužil nad Soluní, jo, rozbité.
2: To zní tak krypticky ta první, ta led kroužil nad Soluní.
1: A teď rozbité okno v cuclo a uvěznilo hlavu cestujícího. Ale teda byla to pouze hlava Tomáku, nebo co všechno se vycuclo ven? No,
2: ono jako podle té zprávy muž tam měl venku takzvaně hlavu, krk a ramena, ale naštěstí si neodepnul pás.
1: Jo, řekla žena. A. Takže zapínáme pásy. Neodepínat pásy, to říkají po polsky samozřejmě všichni. A jinak prostě, když poletíte, nechte se pořádně vcucnout. To je naše rada vám všem. Pořádný cucyny. Tak. A tobě říkali cucina na střední škole.
2: Říkali, no. A taky připoutej se, prosím. Já jsem nikam nelítal.
1: Tomák to prý hrozně střídal. Tomej triky. Mitch Sanders, I'm yours. My jsme jenom vaši samozřejmě. Vypadá to na jeho nejlepší materiál za dlouhý dekády.
2: No tak pojď!

0: Nějaký ty tričky si ještě pořád schval. Tricky, tricky kid.
1: Ale tak, že Ježíš byl Slovan, víme, a byla Aňa Geiserová Slovenka?
0: Pochopitelně, z Bristolu ale jo. Pramen, film, který doputoval rovnou z karlovarské soutěže do distribuce. Ivan Ostrochovský tady podle mě docela se potvrzuje, že ho nezajímá historie jako nějaký sled události, ale spíš jako nějaký stav mysli. By toho je docela zásadní téma, ale myslím, že náš vztah k tomu filmu bude minimálně ambivalentní, co Martine?
2: Jo, já jsem vlastně si říkal, že tohle je přesně typ filmu, který mám rád, který ocenil takové ty jako pomalé evropské festivalové dramata, jako ten film jako padá především na tom, že se snaží na jednu stranu o nějakou pocitovost, o nějaký přesně jako emocionální prožitek s dávkou jakési imprese, ale zároveň se snaží vyprávět přes dramatické zvraty. Jo. A mi přijde, že ta jako tonalita v tom filmu se extrémním způsobem pere i tím, že ten film občas působí jako dějepisní lektorát v mnoha ohledech, ale na stranu druhou furt, jako ta ornamentální stylistika, práce s tou mizanscénou, kdy se jako nemocniční prostor se mění v takové časoprostorové vakuum, které by se stejně mohlo odehrávat dnes jako před 40 lety, tak tohle to vlastně cením, jo? Že to aspoň jako vychází ze šléplejích takové té jako už dost unifikované, jako dost unifikovaného náhledu té jako Evropy za dobu socialismu, jako té prošedlé, bezbarevné jako oblasti. Jako dávka ambivalence tady určitě je, byť si právě zároveň nejsem jisté, jestli to jako ta perspektivum toho vyprávění, jako zaměřit se čistě na tu doktorku, jo? Jestli je to vlastně šťastná volba, jestli si nepodráží trošku nohy v tom, co chce říct a o čem chce vyprávět. Vlastně tyhle jako základní problémy s tím filmem mám a nejdou se úplně odpárat od toho výsledního tvaru.
1: Já to jenom uvedu, že se nacházíme jako na Slovensku v nějaké zapadlé okresní nemocnici v 80. a to téma je sterilizace Romek, že jo, za socialismu jako tíživý téma a to základní první napětí, který v tom filmu je, který jako nějak proklamuje i sám jako autor, je, že nechtěl o tom jako fakt těžkým tématu natočit ten jako bezútěšný prostě sociální drama brutální a že vlastně chtěl natočit krásný film a ten film je plný nějakých jako lirických, přírodních záběrů. Má zase takový jako haptický, taktilní kvality o jako makrodetaily, ať už prostě na oči, ústa, hrdinek nebo na hmyz a pak je tam prostě atmosférická scéna, kdy prostě malý Rom plave po řece v pneumatice. Někdy ty momenty mi přišly jako opravdu velmi silný, jako že to opravdu nějak jako mělo tu zvláštní působnost, že on umí jako přepínat z nálady do nálady, že prostě v těch jakoby spojení několika scén umí vytvořit to jako patřičný napětí, ale bohužel on se snaží vytvářet taky vztahy mezi těma postama, jmenovitě teda mezi Aňou Geislerovou, co by na Slovensku žijící doktorku, která má nějaký ambice, aspiruje na primářku, což se jí nedaří, takže nějaký jako frustrace a ten jakoby ta zápletka vychází z toho, že se jako nečekaně prostě najde vztah, že jo, s 19letou sanitářkou romského původu nebo jako poloromského původu, takže dvě jako jakoby generačně i nějak sociálně vzdálené ženy navážou zvláštní vztah a tady jako jak se to snaží na tomhle vztahu vykreslat to velký jakoby společenský temný téma, tak tam už to jako začíná teda dost kulhat.
0: Hele, no. Jako já mám rád a umím si užít takovou tu kinematografii těch tlumených pohledů, nějakého ticha a náznaku těch věcí, ale pro mě tohle to není případ nějaký poutavý jako odramatizovaný kinematografie, spíš vlastně z toho na mě dechá určitá až bezprizornost, nemůžu si pomoct. Kromě pár scén je to za mě hodně strnulý, takový jako inertní, těžkopádný. Drží si to v odstup, ale neodpustí si to jako zbytečný ornament. Vlastně je to pro mě neživotný trademark. On samozřejmě už těch služebnících tu asketickou formu, ale ta byla součástí tématu, tady to vlastně moc necítím. I ten scénář tady je vystavený jako nějaký pomalý probouzení teda nějakého svědomí, řekněme, možná trochu pateticky, ale vlastně je to pro mě takový nešťastný případ jako doslovnosti a nějaký nezřetelnosti zároveň.
2: Já podepisuju určitě.
1: No, jako na mě v té první polovině nějakým způsobem jako fungovalo to napětí mezi nějakou tou lirikou a takovým tím, jak on umí prostě pracovat s těma romskýma nehercema, jak tam prostě jsou ty statické záběry na postavy, který to jako strhávají k nějaký jako velký nějaký realističnosti, kdy ty obličeje mluví sami za sebe, ale jako není to něco, co by ten film jako udrželo jako celek, jako zdaleka ne.
0: No. Ono to jako místama dobře ukazuje, že snadno se ten zločin nějak jako rozpustí v takových rutině, formulářích, nějaký jako v pouzovkách rádoby dobře míněný procedury, vůbec ne samozřejmě, ale myslím, že mohl vodoslíp ukázat, že to násilí nevzniká jenom z nějakých jako lidských monster, ale z nějaký každodenní systémový poslušnosti. Myslím, že to tam bylo trošku jako intence, ale na mě to mělo spíš jaký duchamorný ubíjecí efekt.
1: Teda. Já jsem jako na jednu stranu rád, že to není ta obžaloba systému, jenom ta jako to, ten tvrdý odsudek, ale jasně, se pokouší vytvořit nějaký tvar jako na základě ty jako lidský zkušenosti. No. Což je, myslím, teď jako dost nespravedlivě jako předhazováno, že ten film jako nebyl jako dostatečně tvrdý a neodsoudil.
0: Tady by se člověk bál udělat film s dobrým úmyslem.
1: Což mi přijde absurdní, ale to, že jako ten jako zajímavý záměr jako nedotáhl jako do nějakého jako úplně sevřeného toho.
2: Ale to škoda, jako kolikrát my se tady o těch českých filmech bavíme a tohle padá opakovaně, že přesně jako super základ, jako máš tam prostě jako skvělý ty jako věci, na které můžeš dát
0: komponenty
2: dát,
0: nějaký.
2: To jako dopadne, že to je fakt nějaký dlouhodobý neduch, který vlastně strašně mrzí, protože já těm filmům hrozně chci fandit.
1: Ale
2: jo,
1: tady je třeba potřeba, že opravdu vidíš, že to je jako film až nějakých evropských parametrů, že prostě opravdu jako tě dovede jako zasáhnout jako tím, jak najednou prostě třeba, když tam ten manžel ty Geislerový vstoupí, jak prostě jako trénuje ty malý jako romský děcka, prostě jako nějaký song s nima nacvičuje ve sboru, tak to má prostě sobě jako neuvěřitelnou působivost, takovou tu, jako že to není to pro ně takový ten ornament, taková ta exotizace prostě toho, jako víš, jako Romové hezky zpívají, jak to často jako k tomu sklouzá, že to tam jako není, ale přesto to má neuvěřitelnou poutavost. A to jsou momenty, které jako,
0: no nevíš, že tak často. 3-4 nějaký jako obrazy, jako drama, to ze mě už jako stačilo vyvanout, pochopitelně. Je to jako důležitý, jako nějaká historická reflexe, ale je to hrozně málo přesvědčivý, jako nějaký živý, jako pulzující kino, to bohužel vůbec. Nevadí, Dubstar, not so many k nám, prosím vás, tu Mány trošku sklidníme, ještě se nevydáme na Odysseu, ještě Kohoutativ nám dá pořádný kot za kukrhá, Martin Tvrdě.
1: Dáme si mízu.

0: masáži vemenek kozla, na pařování, za 2 měsíce jsme toho kozla rozdojili.
1: Na pařování kozla, jasně, ale na pařování kohouta, to tu ještě nebylo samozřejmě. Byl Lawrence a Matt Tarsis, který stojí za Tedem Lasem a jejich Rooster, kohout seriál miniserie, o kterých recenzi jste si takzvaně psali a Martin nakoukal, poctivě ten kluk.
2: No je to tak, já jsem teda hodně velký fanoušek Teda Lasa i vlastně Terapie pravdou, což je pak další seriál těch tvůrců, kde Jason Segel s Harrisonem Fordem, tak tady se vlastně ty fotbalové kabiny a terapeutické sezení vyměňujeme za akademické prostředí. Mm-hmm. Zase není tam snaha vykreslit nějak autenticky, realisticky, brát jako na zřetel jako struggle toho povolání, tady vlastně vůbec není, spíše to nějaký hrací pole, proto otevírat křehký mezilidský vztahy a takovej ten jako velmi pozitivní vibe, který ale zároveň se může velmi jednoduše překlopit v nějakou hořkost, ty seriály, ten jako koho v tom pokračuje, že tam je taková ta jako nezdolná pozitivita, byť tentokrát myslím, že to je asi takový nejambivalentnější z těch tří projektů rozhodně. Sledujeme tam Steva Carella, který je úspěšný spisovatel brakových románu, kde má právě hrdina kohouta, jako borec, který má všechny ty baby, všechny ty chlapky tam jako mlátí a je to prostě alfa samec. On samozřejmě si do něj, je to takový jako muž Acapulca trošku, protože si do něj projektuje to, co on není a tak dále. Takže tam je tahle ta linka, ale není to vlastně meta o té tvorbě, to není, je to spíš o jeho vztahu s jeho dcerou, která vlastně na tom, v tom akademickém prostředí taky působí. Teďka se s ní rozchází manžel, který se našel mladší ženu a tak dále. Je takový jako komplexní velký vztahový pletenec, který vypráví o tom, jak bolí a jak je těžké být sám. Vlastně to je hodně o tom, jak je těžké stárnout. Někde v pozadí, tak tam větví jako velmi subtilní motivy, to je jako gacha culture takzvaně, kdy tam ty studenti jak právě čekají na toho neohrabaného a trošku potěuchlého profesora, až řekne něco špatného a on bude muset před tu jako komisi vysvětlovat, co řekl špatně, jako nekorektního a tak dále. Je to tam vlastně hozený takovým jako velmi milým způsobem, ten seriál se snaží hledat nějaký konsenzus, hledat nějaký pochopení jak pro tu starší, tak pro tu mladší generaci, ukázat, že nejdůležitější je ten dialog, pokud o něj ty obě dvě strany stojí. Takže tohle vlastně je v nějakém druhém plánu, na prvním místě jsou samozřejmě ty mezilidský vztahy a je to vykreslený brilantním, hrozně tklivým, vtahujícím způsobem, kdy jako tu jako určitou přeslazenost tomu velmi rádi prominete, protože ty postavy jsou nesmírně upřímný, nejsou to nějaký chodící archetypy, jsou strašně komplikovaný a to, jakým způsobem tvůrci si hrajou s tonalitou toho trapna nebo z nějakých těch jako awkward konverzací, kdy setkáváme se s našimi bývalými láskami, s lidmi, které třeba úplně nechceme potkat a jak se do těch situací dostáváme, jak v nich pak jako interagujeme, tak tohle jsou strašně půvabné a stotožnitelné věci.
1: A ty jsi potkal v poslední době nějakou svoji školní lásku, ne?
2: Jo, naštěstí ne, ne, nebo nevybavuju si to, tebe možná. Ne, ne.
1: Jedině, to má, nemáš tím jako zkušenost?
3: Tohle. Nemám, já jsem se chtěl zeptat, jestli tam ten kohout plaší smrt, nebo?
1: Pochopil jsem, že plaší trapno, zároveň ho přivolává a smrt, to se nás týká všech, ale žádné ty věci z toho školního prostředí, jo. Tam mě nějakým způsobem ten smrtící vibe opouští. Mám vždycky pocit, že se tak nostalgicky vrátím do něčeho, kde jsem byl nejšťastnější. Ale to samozřejmě těžká iluze.
3: Středoškolský, ale to vysokoškolský, jo, jo. To je vždycky jako jiná dřina. No.
2: A ono, i když ty tvůrci jako fakt jako nevydávají se do nějakých neprozkoumaných vod, jako pořád jako spoléhají na ten osvědčený koncept. Máme tady muže, krize, prostě ve věku od 40 do 50 let, je rozvedený, má problém se svýma dětma, to je vlastně
1: něco, vibrátor.
2: A má vlastní vibrátor, inteligentní. Tak to je něco, co jsme viděli vlastně i v Tedu Lasovi, i v té terapii s pravdou, ale jako, i když jako nepůsobí to okoukání, nepůsobí to vyčpěle, furt je to nějakým způsobem fresh a já jsem za tohle tu pozitivní TV nesmírně
1: rád. A já si to možná doženu,
2: Ne,
1: mě dneska budeme mluvit ještě o snímku Fernanda Imkeho Mouchy, jo, až na konci úplně. Nicméně ty buty, ty už si dáme teď. A pak budou ještě nějaký moskyty, já se tomu nevyznám. Saranča to rozdej bordel.
3: Komár bude.
1: A za chvíli komár, ježišmarja. Matt Damon v roli komára ve snímku odišel. To bude nádherný.
2: Pobřeží moskytů, ty jo.

0: jste velký soudce?
1: Nevím o tom.
2: Velký soudce, Martin, dneska vysílání, tvrdá Belmondovina, Radek Pastrňák. Demokratická, Německá demokratická republika, pochopitelně, jste jako my všichni. Ostatně, říká se, že Homer taky byl z Německa.
3: Já myslím, že to je pravda.
4: Z východního.
2: Těžký východňák. Odysea, jeden z nejočekávanějších vůbec filmů celého roku, teď si ho náležitě rozebereme. Musím vás na začátku úplně zklamat, pokud čekáte, že to bude jako u Spielberga, že se trošku porveme verbálně, tak musím říct, nevím, jestli to hrálo roli, to, že jsme byli v té šestý řadě toho MX-u všichni tři vedle sebe. Martin se zasednul ob místo, jo, aby tam byla nějaká jako distance decentní, ale musím říct, že nakonec jsme to nafilili všichni velmi podobně. Nedá se nic dělat, tenhle ten chlapík natočil jeden ze svých nejlepších filmů, pro mě je to možná jeho nejlepší film vůbec, třeba dohromady nebo napůl s The Prestige, tady ten stahanej antický už jako cherub Jason Bourne, jako podhání samozřejmě Meta Damona, pro mě to trošku zároveň mít jako ostatečném kováři, cítím to tam, jo, překvapivě jako cením filmy, který tady teda skrz nějakou virtuózní režii, k tomu se dostaneme, skrz světlo a zvuk, skrz naprosto geniální obsazení, pašujou prostě ty filmy smutek a nějakou deziluzi do toho letního blockbusteru, pašujou taky do epiky nějakou intimitu a do nablejskaného mýtu nějaký špinavý realismus. Je to tak trochu film jako trojský kůň skrz ty žánry, válečný drama, trošku horor, samozřejmě historie. Tvaří se to jako monumentální epická fan a je, jo, ale zároveň to nám do hlavy jako pouští nějaký docela nepříjemný myšlenky. Třeba o tom, jestli po všech těch pochybných vítězstvích ještě se umíme vrátit sami k sobě. Je to velebný film a je skvělý.
4: No je to taky drama o traumatizovaném válečném veteránovi, který vlastně nakonec nachází sám sebe jako toho možná největšího antihrdinu, byť jeho prostě dům na Itace okupuje z hromada slizkých nápadníků. Známe všichni tu báji, ale to, jak se vlastně Nolanovi podařilo to zároveň natočit v tom daktylském hexametru, opravdu udělat něco jako hrozně starosvětského. Jako
2: na to počítal.
4: Je, přesně tak, no. Prostě na 70, na 70 mm, ale v hexametru, pečlivým. No a jak se mu fakt podařilo vykřesat něco opravdu jako z těch dávných dopad, už těch 28 století starých, nebo těch řekněme, já nevím, 60 let starých, opravdu z toho starého Hollywoodu, z nějaký ty jako historický epiky, což je žánr, který jsem nikdy moc neobdivoval, on vlastně umřel někdy prostě na začátku,
2: meče a sandály,
4: na začátku 60. let, pak ho teda Ridley Scott zkusil někdy před 25 lety resuscitovat. Gladiátor není úplně můj favorizovaný film a o to s větším podezřením jsem čekal, co teda Nolan vytvoří, no, protože někdy tyho paralely mezi tím, že obsadil Travise Scotta, protože ten Homer to byl takový reper své doby, to působilo opravdu úsměvně, velice podivně a nakonec mu to všechno tak zvláštně funguje, no, ta směs tý jakoby něčeho dávného s tím jako velmi aktuálně, že to opravdu je jako bezútěšný drama o traumatech, který jako nějakým způsobem prožíváme dneska jako naprosto.
2: Slovostrov to trauma, musíš to, no, nemůžeš to obejít, musíš je prožít všechny.
4: On jako opravdu hraje jako takového everymana toho Odyssea, zároveň toho jako hrdinu, o kterém se dvě dekády vyprávějí z kasky, je to jako neuvěřitelný.
3: No jako přesně everyman, ale zároveň tam je ten oppenheimerovský motiv, že jo, protože on je ten, kdo vlastně jako spustil, ano, že jo, celý ten jako barbarismus a vlastně je to, že se to jako snaží se to analyzovat jako ty lidský pudy, to, kde se v nás to zlo bere, že to jako vidíme počátek konce nějaké civilizace, jo? Jako to je něco, co žijem prostě, ale vlastně k tomu staromilství, on je vlastně zajímavý se jako podívat a srovnat si to s těma starýma eposama, přesně jako je Ben Hur, Kleopatra a tak dále, tak to byly vždycky strašně ornamentální, hrozně načančaný a takový jako okázalý věci, jako že ta Odyssea je fascinující v tom, že on vlastně není vůbec okázalý, on je neokázalej v tom, jako to, jak tu epiku předkládá, jo, to vlastně mě strašně překvapilo. Kor u něj, který si dost libuje v těch jako epických scénách, tak tady je to spíš hodně zemitý a to, jak dokázal trefit tu hranu, jako ne ani jako mezi nebem a zemí, ale spíš nějako mezi peklem a zemí. Jo.
2: Pořádný nebí.
3: Pořádný nebí.
2: Ale říkáš, já jsem se chvilkama bál nějaký režijní ilustrativnosti, ale ty mytologické atrakce vlastně nejsou jako cílem sami o sobě. Všechny ty kyklopové sirény, kirke, spíš to jsou různý podoby nějaký jedné otázky, co člověka udělá vlastně jako válka, co musíš obětovat ze sebe i z druhých, nějakým způsobem, jestli si uchováš soudnost a podobně.
3: Jo, a ty prvky jsou právě podmíněny tomu vývoji toho Odyssea, že jo, tomu jako on hledá cestu vlastně k sám sobě. A není otázka, jestli se dostane jako domů, ale spíš je otázka, co ten domov vlastně je a co on je, jo.
4: No já jsem tou starosvětskostí spíš myslel jakoby tu schopnost zachytit nějaký ten mýtus, něco, co prostě jako zcela jako nemoderního a zároveň i v těch rukodělených Harryhausenovských tricích,

0: jo, najednou jako ty scény s tím Kyklopem a Kirke vlastně v sobě mají...
1: Ukoješita, co těsno tam. Miniatura, ale dobrá.
0: Mají v sobě opravdu něco dávnověkého, zároveň prostě scéna proměny v prasata, jak z nějakého prostě potměšilého, potěuchlého, moderního body hororu, prostě kombinovaného se satyrou. A jako ty, to, jak umí jako ty různé polohy jako střídat takovým až jako stišeným a přitom monumentálním módu, prostě tyhle typy napětí jsou jako hrozně nosný.
2: Jo, a on tyhle ty dekonstrukce a demontáže žánrový nebo mytický tak vždycky uměl, že jo? Vzpomeňme si na toho Metopýřího muže, který dostával stejný kotel, jako dostává teďka za tu homerovskou Odysseu. Tak tady to je opravdu, jako zároveň jsme věrný vlastně těm původním pověstem, na který vlastně nemění vůbec nic.
1: A bere
2: smrtelně vážně, což je na tom nádherný, jo? A nepůsobí to trapně, ale zároveň přesně jako tomu dává
1: to
2: jako
1: tu další interpretační nastavu.
2: Vlastně. Ano, přesně tak. A jako málo kdo by to pro mě ustál, jako koukat na ty dialogy, který samozřejmě šustí papírem, ale on tu jako stylizaci a tu tonalitu udrží tak, že vlastně nás to vtáhne a nemáme, nebo já jsem se nesmál ani kolinku.
1: I když nějaký záběrování tam dostane.
0: Tak má to ty vtipný nadhled v těch právě momentech, který jste zmiňovali.
1: Vlastně i to nelineární vyprávění funguje dramaturgicky, konečně se jako nepředvádí, pro mě tady se s Martinem neschodneme, ale já jsem rád, že učinil konec prostě těm palindromickým hrátkama s inverzním pohybem armád, prostě fuj ten net, ale prostě zároveň ten přirozený nějaký princip rozpomínání tady strašně dobře funguje a součástí toho samozřejmě není jenom Hojtefan Hojtema, tady dokazuje, že jako IMAX fakt nemusí jenom jako zvětšovat ten spektákl, ale vlastně nějaký prostor pro tu samotu, nějaký obrovský horizonty, paradoxně zdůrazňuje, jak osamělý je ten člověk nejenom uprostřed toho moře, ale myslím si, že herecký obsazení, to je něco možná až oslepující vlastně a každý jeden člověk tam, jaký máte jakýkoliv vztah, předvádí ze svých životních výkonů. Matt Damon hraje o 10. už tady vlastně zaznělo s nějakou jako nádhernou odraností, ale charismatickou jako všedností, skoro antihrdinsky. Jako není to člověk, který dobývá svět, ale tak trochu amnesia, u kterého se hrdinství mění v nějakou jako únavu. Anne Hathaway jako Penelope vlastně docela radikální interpretace, protože ona není úplně pasivní, za to její trpělivosti je nějaká každodenní forma odporu. Pro mě jako Nolan, jo, ona tká i páře. A líbí se mi to. A Tom Holland, ten jenom vedlejší figura, ten jeho Telemachos je do značné míry pro mě nějaký dobrý srdce toho filmu.
2: A všechny ty postavy mají určitě určitou dualitu a ambivalenci v sobě. Vlastně nikdo tam není jako je ten jako krystalický hodňáček, jako ani omylem.
0: Zároveň ta pozorná jako práce s tím, jak se některý motivy, třeba to téma toho trojského koně, že na svítí jako třikrát ve třech různých polohách, je v tom něco jako takového pohádkově nebo mýticky, že tradičně a zároveň jako to samozřejmě jako dodává na komplexnosti ten začátek, kdy tam opravdu trčí jak socha svobody na konci planety opic, už to tomu jako dá nějak jako víme, že jako co to je za aluzi, ale není to nějaká prostě pouhá citace či podsta, je to prostě něco, s čím se tam pak aktivně pracuje dál.
1: A i ty bohové, kteří tam vlastně jako nejsou, kromě Pallas Athény se nevyskytují úplně, vlastně nejsou nutně motorem děje, spíš jsou nějakou metaforou těch sil, který třeba člověk neumí pojmenovat, osud, vina, nevím, náhoda nebo svědomí, a taky se musíme zmínit o zvuku, pochopitelně, který mě udělal jako obrovský dojem. Dneska už je to jakoby standard, jo. A Ludvík Göransson už udělal těch filmů spoustu a mohlo by to být na jedno brdo, ale není, tam možná není jen kulisa, je to nějaký permanentní protivník, všechno tam vítr, dřevo, ticho mezi dialogem, vlastně vytváří strašně silný jako nějakou syntézu, která mě dobře fungovala, hudba, sound design hutnej, neprvoplánovej, pestrej, jako vlastně přiměřeně emotivní.
0: Je to film, co pořád skřípe prostě. No?
2: A zároveň se tam v té zvukové stopě strašně kloubí taková ta jako nepopsatelná nadpozemskost, takový ty jako ambientní zvuky, který nevíme odkud vycházíme, s tou jako syrovou exaktností. A to je vlastně nějaký jako gro toho filmu, jo, skloubit tyhle ty dva protipóly, které jsou vlastně nesrozumitelný, ale vytvořit z nějaký kompletní tvar.
1: Já jsem se bál, že to bude přesně nějaký jako muzejní exponát, což se absolutně nestalo. On to ukazuje ten Nolan, že ten Homer taky přežil ty 3000 let nebo kolik, že to nevypráví jenom o nějakých řeckých hrdinech, ale o nějaký univerzální zkušenosti, jako že se člověk navrací do světa, který ale mezi tím přestal jako existovat.
0: Ne, je to tak jako pozoruhodná, opravdu taková hollywoodská odbočka, to není jako resuscitace jako historického eposu rozhodně ne v téhle podobě, je to taková spíš odbočka, nevím, já naposledy jako třeba u Titanicu jsem měl pocit něčeho, co přišlo odkud si jako vovodinu, a asi to na to nikdo navazovat nebude.
1: To je to stejně dobrý úplně.
0: Ne, ale je to návrat něčeho, co tu dlouho nebylo, prostě nějaký melodrama v tamtom případě, jako esteticky si to nemá podobného jako nic, ale měl jsem prostě první pocit, že na tohle nikdo nenaváže už
1: a
0: prostě.
1: Budeme to Marka resuscitovat, prosím tě. A Martina, ti říkám ahoj, ale napiš mi.
2: A já už vytahuju housle.
1: 70.
2: A točí se
1: mi
2: svět. Točí se mi svět.
1: To tam mělo zaznít, to jediný chybělo.
2: Jo.
3: Točil se se mnou celý svět. Po šesti pivech ve skleníku bylo mi slabých 15 let. Tajně jsem dával přednost mlíku. Řekla jsi mi, můžeš u mě spát. Bylo mi špatně jako nikdy. A když jsem vylez ze křoví, prý tady nezarazil.

0: jedno, co si zač. Znovu si pomíčí sáhla, ahoj a napiš, tak jsem šel. Neviděl jsem tě od tý chvíle, ne, že bych snad tě vidět chtěl. Chcem jenom to, co je nám milé, na zdi pár dětských obrázků.
1: A teď si můžeme povídat, zakouřit si, vypít skleničku vína, sníst uheráček s domácím chlebem, prostě, co chalupa dává.
0: Káru spolu táhli, na zdi pár dětských obrázků.
2: Je mi velmi zle, i když umím snášet bolest.
3: Ty ty roky cítíš?
4: Já se cítím dobře, ale je mi špatně.

0: tomu se chceš, má to tempo jako to odesela, no ta písnička.
1: Je tam všechno.
0: Cítíš tam nějaký, jsi to poslouchal intenzivně teďka?
1: Cítím, já jsem teďka jako mám chvilku melancholie a těžko se mi z ní bude dostávat z těch vln tý
0: Duchoň,
1: odesej, no.
0: Zase, Duchoň no. Zase zasahuje.
1: A toho je škoda taky. Taky.
2: Tři hodiny
1: Duchoň je taky škoda.
0: To má kudy, jsi to nevzal ani, ne? Pořád, jsi vytěsnil existenci té kapely.
3: Jako zapomněl, no, naštěstí.
0: Martina, nevím, zeptám se tě vlastně na tělo, není tady jako co předstírat. Dostal jsi někdy pozvánku k skupinovému sexu? Ať už sousedu nebo někoho jiného?
1: Bohužel ne, já ale furt na ně čekám od tebe. Aleši,
0: je to pravda, já jsem se k tomu zatím jako nehecnul, zároveň taky nikdo to po mně nechtěl, nás nic dělat, narážíme samozřejmě na snímek pozvání The Invite, což je třetí celovečerní snímek režisérky, herečky Olivie Wilde. Režisérky za mě velmi talentovaný, bezpochybně, nicméně mám pocit, že to briskní komediální drama, a to bude jediný schizma dnešního vysílání s Martinem, ji pro mě tentokrát dělá docela potíže, ta kamera tam vlastně neustále hledá nějaký jako nový úhly a zrcadla a kompozice, jako by nás chtěla přesvědčit, že sledujeme nějakou rafinovanou konverzační komedii. Bylo to tak chvilkama, já jenom pro mě chvilkama. Cítí to pro mě spíš nějaká iluze dynamiky a vtipu, což mě mrzí, když si vzpomenu na její senzační debut Booksmart, což je pro mě jeden z nejmín doceněných teenagerských filmů vůbec. Spíš se to pro mě kloní trošku někam k tomu druhému filmu, To nic drahá, ten mi přišel naopak velmi slabý. Je to někde mezi pro mě.
1: Já jsem jako velký hater těchhle těch konverzačních komedií zavřených v jednom bytě na prostí cizinci, folimente, polodinové se nesnáším.
0: Tak to samozřejmě tak to není, no.
1: Jo, a ono to vychází také ze španělského scénáře. Vím, že Češi to remakeovali, myslím, že se to jmenuje Nic ve zlém.
0: Je to tam někde poznat, je to tam někde bez potu, tam jo, je.
1: Je to tam cítit, ale na stranu druhou, většinou v těchto těch filmech konverzačních tak vidíme, že ty postavy jsou obytí nějakého konceptu. Jsou to spíš nějaké ty figurky, které tam musíme nastrkat, aby byly nositeli nějakého světonázoru, aby se vytvářelo to drama. Tady to samozřejmě je taky to drama, ale přijde mi, že veškerý ten humor, ty situace tak organicky vychází z nitra těch postav, který ty herci jako dávají tu osobitou tvář. Můžu je modulovat. Myslím, že za celý to herecký kvarteto, tak tam jako podává mimořádný výkony, Setrogen je prostě národní poklad.
0: On je jako nejživější element toho filmu, prostě jako jedinej nepůsobí úplně napsaně, má taky nejlepší joky, díky němu jsem se třikrát jako uchekt, ale přináší tam nějakou...
1: A víc než ne, ale.
0: No víc ne, ale přikáš tyka.
2: To je furt o tři víc, než u nic nezlem.
0: To byla víc bolestivá věc, to je nějaká trapnost sebeironie, jasně, ale vedle něj ta Olivia Wilde jakoby bojovala s tou dvojrolí, pro mě tý režisérky, herečky, jakoby víc kontroloval občas nějaký rytmus té scény, než prožívala vlastní postavu, je vlastně nejplošší z nich taková jednostruna, pro mě už trochu únavná v těch furt stejných jako vykulených reakcích, když pravda, že Edward Norton i Penelope Cruz jsou víc než obstojný.
1: Jako já nějakou tu strnulost a to, že to je chvílema otravným, beru jako dost silný koncept, jo, protože okay. Opravdu jako je to o tom dusivém vztahu, kde si ta dvojice odmítá přiznat, že už by měl skončit a že by obom bylo lépe, takzvaný ten přechozený vztah, který drží dohromady ty děti.
0: Kdo by to neznal,
1: pomalu tam jako začínají vyplouvat, zdraví manželku, pak tam začínají vyplouvat přesně jako ty osobní nespokojenosti, frustrace z toho, že jsme nikdy nedosáhli takových jako cílů, který jsme se vytyčili a tak dále. Byť je to v tomhletom jako stylizovaném balení, tak mě se to těma tématama dotklo, ten závěr, který jako nabírá těch jako terapeutických rozměrů, což už je takový trošku kliše u těch dramat, že tam jsou ty jako sebeterapeutický. Tak hele, já jsem to prostě snědl a k té stylistice vlastně je nějaká jako frenetická, není tam žádný záběr jiný, tak furt tam vidíme, že ty postavy spolu málo kdy jsou v jednom záběru, je to o tom, že každý má jiný pohled na svět, nenachází spolu ten dialog, tak právě jako tahleta jako fragmentovanost toho režijního stylu, tak mi to jako dobře dokreslovala a myslím si, že jako na to, že to je jako takhle, neokouká se ten film a to, že to je těch 90-100 minut jako zavřených v jedné místnosti.
0: Já jsem právě měl pocit, že to nemá ten organický flow, že to má trošku působit jako dobře namázlej stroj, ale zároveň jako uvolněně, ale jako uznám, že tohle je jako jeden z nejtěžších žánrů, jak to vůbec jako napsat, je to extrémně obtížný, ale vlastně přišlo mi to jako, že ty postavy jsou sbírka nějakých potenciálních punchlineů víc než nějaký osobnosti, vlastně ty dialogy mají chvilka nějakou, nevím, jak to říct, prostě divadelnost, nějakou přesnost jako jeviště, ale málo kdy je tam nějaká pro mě nečekanost toho života, proto to z toho mizí pro mě nějaká jako dynamika, jako by ta každá replika trochu mechanicky vlastně měla připravit zase nějakou pointu nebo odhalení. A vlastně paradox je pro mě, že to je trošku konzervativní film, že jako trochu má to být jako manifest prostě sexuální komedie proti měšťácký monogamii, ale nakonec mi přijde zase potvrzuje, že největší hrozbou pro vztah teda není nuda, ani nevěra, ale nějaký nedostatek komunikace z rebelského večírku, je taková partnerská terapie. Úplně mi to jako nesedlo, i když myslím, že i ty argumenty trochu chápu. Asi si na to uděláte názor sami podle toho, co jsme tady říkali.
1: No, mně hlavně přijde, že to je jako symptomatický pro film pro dnešní jako Gen Z generaci, protože která vlastně ty filmy čte hodně tím osobním dojmem, jak si projektuje do toho sama sebe, ty své osobní zážitky. A já jsem přesně na tuhle tu jako notu trošku najel, protože ten film mi přijde mnohem zajímavější těma tématama, která hází na stůl, než jako reálně to sledování jeho, jestli to rozumíte, jestli to dává smysl v tomhle.
0: Úplně, ale já už pouštím mochy, pouštím mosky, ty no more mosquitoes, Forte a ještě Fernando Ejpke. Už to vzučí.

0: Jeden z největších géniů elektronické hudby, Fortet. Jeho deska Pause a No More Mosquitoes, ta časovka. Miluju. A teď už Mouchy, Fernando Aimke. Co to říká? A ještě se dáme ten zrát jednou. Krásná imitace té plácačky, elegantní, jemná, černobílá, taková bytová, ale i trochu osmibitová záležitost, arkádová nakonec. Bohužel teda při vší kultivovanosti poměrně snadno zapomenutelná, ale patřilo k těm zajímavějším věcím posledních týdnů, teď to jde do kin, tak jste to mohli vidět z Karlových Varech, Tomáku, co jsi na to říkal? Kachní sezona zase.
1: No je to takový návrat, takový milý nějaký humánní indie, prostě estetice, tak jako k Jarmušovi, k jakému Kaurismäkimu, k těmhle typům tvůrcům, že je to jako trochu sociální drama, trošku jako jemná člověčina, což je strašný spojení, ale tady opravdu jako se tyhle slova jako nějakým způsobem nabízejí, protože je to film teda o otci a synovi, kteří kvůli mamince, která leží v nemocnici, potřebují někde poblíž nemocnice teda najít nějaké přístřeší.
0: Otec z toho vlastně zmizí, tátovi boty zmizí, odkráče.
1: Napřed ubytuje u nerudné paní a tváří se tam bydlí sám a po nocích tam propašovává syna, pak se ta dynamika jako obrátí, tam opravdu je chlapec s tou starou paní sám a ta dětská perspektiva tomu dodává takový prostě zvláštní opravdu, jako ono to chvilku je jak někde odčeplina, jak nějaký tulák, prostě to je jako mix něčeho, jako 30 let starého, zároveň jako mnoho let starého, jako nějakým tím jako feelingem a zároveň v tom teda to závažný téma, že jo, maminky smrtelně nemocný a na těch detailech to jako hrozně stojí, no, ty obyčejné situace někde z ulice prostě a jako když chlapec jen někde sedí takový jako napůl jako trpělivý gegy a jako no, když někde močí na strom, tak jsem opravdu jak někde u něj mít grotesky a policajt ho tam honí a mě to stačilo vlastně.
2: Jo, je to právě nějaký mix jako pocty, historie, kinematografie, zároveň to přesně jako trošku by the books, jako indíčko z festivalový, zároveň je to ale film, který je nesmírně univerzální, ale věrnej tomu prostředí, z kterého vychází. Připomeňme, že v tom Mexiku tak jako víc než 30% populace tak žije pod hranicí tý jako absolutní chudoby. To jsou takový motivy, přesně, které tam nejsou nějak akcentovaný, spíš tam jako v pozadí odehrává se tam vlastně ten příběh, vlastně obecně ten koncept těch jako videoher, takového toho jako analogového povyražení, který se stává nějakým eskapismem, kdy oni tam chodí hrát do automatu takovou hru, která je variací, takovou cheap variací Space Invaders, že před nějakým jako malým obchůdkem, kde to tam jako drtěj, tam dochází takových jako spirituálních rozměrů, až díky tomu, že ten film je černobílý, tak se tam pak jako prolíná do toho vlastně do té obrazovky, kde tam ten chlapeček jako se snaží nahnat to high score. Je tam vlastně hezký jako kontrast mezi tím, že zatímco tady můžou dosáhnout toho jako nejvyššího score, což je vlastně jako ale trpký v tom, že to je jediný, čeho v tom jako životě jsou schopni dosáhnout kvůli tomu, jaký jim ten osud karty rozdal, a ta vlastně ta životní hra tak je mnohem depresivnější a rozhodně tam žádný high score sbírat nemůžeme.
0: To pravda, mi trošku vadilo, jak ta proměna tý svéřepý hlavní hrdinky je malo uvěřitelná navzdory tomu, že ten Aimke si dává vlastně strašně na čas, je to hrozně pozvolný, ale vlastně to pak nenajde v té intenzitě nebo nějaký pravdivosti pro mě, která by byla potřeba, ale jinak mě baví ten nenápadný styl, kde se čas od času vylopne nějaký hezký vizuální nápad, ty arkádový okna těch paneláků, ta kamera je spíš jako trpělivá, jako vyčkává. Možná je to chvíle až příliš drženlivý, moc se to chvíle spolíhá na to, že to samotné mlčení automaticky vytváří nějaký jako význam, ale jinak je to milý film o tom, že život se mění i tehdy, když se zvláně jako nic neděje.
2: A ještě zároveň se to hodně hraje s plochostí toho obrazu, on vlastně vůbec nevyužívá hloubky prostoru, je to celý takový až jako fotografický, což umocňuje právě jako tu omezenou perspektivu, nebo právě to, že ty v postavě nemají takový rozlet a tak dále. Těch vlastně interpretačních klíčů k té obrazové stránce tam je relativně dost, byť to je zdánlivě dost neokázalý a jednoduchý, tak je to jako velmi funkční věc, jako metafora právě toho otce s tím chlapcem, kteří jsou taky takové ty mouchy, které ty invazivně vniknou do toho
0: prostě
2: bytu.
0: Prostě metafora těch mouch, prosím vás, to musíme se tam vrátit, mouchy, sranča, takový ten bzukot na pozadí života, to má
1: to tak, no, vlastně, málo plácaček tam je. No,
0: tváří ale se to nehybně, ale trošku se to vlastně proměňuje. A jsem si říkal, jako, koukáš se na mouchu, chvilku tě baví, jak se hýbe, pak jako ten film, a pak říkal, a už můžeš letět zase dál. No,
2: už bych jí plásnul.
0: Už bych jí plásnul. A Martina bych taky plásnul. Tohle byl Martin Plešty.
2: Ahoj.
0: A taky Tomáš Tejska.
1: Dobrou noc.
0: A taky Aleš Tuchlý. Čelisti na rádiu Hlíst. Prosím vás, více hlístů do života.
1: Jo, těch je málo
0: obecně. A více hmyzu.
1: Ať kalí ten hmyz, víc ty dubový hmyz.
0: A příští tady, tady budeme s Vítkem a tak jeden z těch dvou mamelků ještě nevím, asi Tomáš. A dorazí, doběhne v 18:18.
1: To budou Malešice, to budou Malešice.
0: To jsou nervy. Počernice a
1: Pankovice.
0: Dále vím. Zdar, buďte dobrý a tlustý.
1: Dobrou.

doktor Krente, doktor Sattlerová, vítam vás v Jurském parku.

0: O těch prasat vyjedete. Když vy z nich chcete udělat chrty, tím je konec.
1: Mars byl dobyt někdy ve 40. letech 20. století. Na měsíci dokonce se Němci dostali ještě před druhou světovou válkou. Veškeré dějiny naší civilizace budou lidstvu samozřejmě odhaleny. Věříme tomu, že to bude velice brzo.

0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Posloucháte reprízu pořadu.
3: Já jsem terapeut, jako který opravdu poslouchá celou řadu kamarádů a poslouchá rád a trpělivě. Spousta lidí neumí žblepnout nic o svém problému a na všechno ti řeknout, super, pohoda. A ty víš, že to prostě není pohoda a od toho jsme právě jako lidi, lidský bytosti a kámoši, aby jsme si mohli odpočnout, když se prostě někomu vypláčem na rameni. A není každý den pěkný, skutečně není. Že jsme nemohli vidět naše milované kapely, když měli druhou, třetí desku a hráli v Německu a měli turné v Evropě všichni vždycky a my jsme nemohli jít nikam, maximálně do Klatov na náměstí, na Černou věž, se podívat na katakomby, jo, místo Black Sabbath. Já si myslím, že právě ten mix toho citlivého kluka, který se umí podívat na situaci, vyhodnotit a umí být něžnej, a mix toho něžného citlivého kluka se zabijákem, který přijde a takovou ti natankuje, ale takovou, když si zaslouží, že to není možný, to je ale taky potřeba, chápeš to?
0: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Otevřené rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Na rádiu Wave. Boys.
4: Dalším hostem Boys na rádiu Wave je Roman Holý. Ahoj, díky moc, že jsi našel čas.
3: Já tě zdravím, Boysáku.
4: Je to veliký poprask na stanici Rádio Wave, protože tě tady máme všichni hrozně moc rádi.
3: No to
4: já
3: mám radost.
4: Chci na začátek ukázat takovou fotografii.
3: Aha.
4: Tohle si ty při začátcích Rádia Wave, které nedávno oslavilo 20 let existence.
3: Neblázni.
4: Je to fotografie, kterou mi dal DJ Maceo, Vladislav Duba, spojený s pořadem Grundfunk a velký taky samozřejmě člověk v rámci hudby v rámci České republiky, tak jsem ti to chtěl na začátku ukázat, hezký, že tady je dlouhodobá stopa. Ty jsi byl i v Bramboře s Vejcem před 3 lety a vůbec, když se tvoje jméno ve spojitosti s Rádiem Wave napíše, tak je tam poměrně dost výstupů, tak jsme hodně rádi,
3: no,
4: že jsi našel čas.
3: No to já mám radost hlavně.
4: Fantastický. Bavili jsme se o tom, že jsi přijel ze Sušice v rámci české hudební scény, aspoň jak to já vnímám, tak Sušice je prostě tvoje město, tvoje místo. Evidentně i taky sklad všech možných syntezátorů a klávesových nástrojů, ke kterým se taky dostanem. Čím tě ta Sušice tak uchvátila?
3: Hele, ona mě uchvátila, to je možná silný slovo, ale spíš je to rodiště a jak jistě dobře víš a pochopíš, až budeš trošku starší, že ti to nějakým způsobem, pakliže to místo není skutečně nějaký absolutně otřesný, tak tě to tam bude prostě táhnout a budeš se tam rád vracet. A já mám ještě tu kliku, že ta Sušice, krom toho, že jsem se tam narodil a prožil tam velmi dobrý dětství, tak ona je skutečně nádherná, protože já mám domeček, chatu i maminku u řeky, takže já jsem furt ve vodě. A je tam prostě moc pěkně, jsou tam krásný hospody, krásná příroda. Prahu jsem miloval v 80. letech a dneska jsem sem přijel a zase jsem si uvědomil, že už tady nechci strávit ani minutu navíc.
4: Je pravda, že naše setkání na začátku bylo trošku okořeněné tím, že jsi byl naštvaný, jak tady musíš komplikovaně parkovat v okolí. Ona ta Praha samozřejmě chápu, že pokud je člověk zvyklý fungovat v Sušici, tam třeba jezdit do krámu nebo někam.
3: Hele,
4: se
3: na Prahu
4: prostě
3: musíš mít nervy, na Prahu musíš být mladý. Já tady mám už děti, ty jsou nadšený stejně jako jsem byl já, je to naprosto v pořádku. Praha je křišťál a poklad, ale chce to svůj čas, no.
4: A neštvou tě v Sušici v létě turisti, protože to je samozřejmě místo spojené s vodáctvím a vůbec jako s turismem, tak jsi rád, že to tam třeba v létě žije o tolik víc, nebo bys to chtěl trošku uchovat jako čisté, prázdné místo bez těch turistů a bez toho jako křiku, který to třeba přináší?
3: Hele, já to mám tak, že vlastně si říkám, že kdybych se seznámil s nějakýma Japoncema, tak ty by mě asi zabili, protože v Japonsku se skutečně hledí na každý metr čtvereční a já mám chalupu samotu úplnou. Bydlím v Sušici na kraji města, kde nemám žádný sousedy, tam jenom řeka, hřiště a koupaliště. Takže já si užívám jako klidu a samoty až a mě turisti nevadějí. Já mám radost, když někdo to místo ocení a musím říct, že tam moc lidí za stolik nejezdí. Jako není to Krumlov, jo, fakt. A těch vodáků tam je někdy hodně, A já jsem na vodě velmi často, protože mám pneumatiku od traktoru, mám madračku samozřejmě nějakou starou čínskou a mám i pedalboardy a jsme tam pořád. Jsme tam furt a jezdíme ze Sušice na Rábí. Musím ti říct, že to je jeden z nejkrásnějších věmů, co jsem kdy zažil na té čisté Otavě, vidět najednou před sebou to Rábí.
4: Dá se na té Otavě ještě pořád ryžovat to zlato?
3: Dá, jsou tam takový zoufalci, který jako tam, celý ty prázdniny tam někoho potkávám na té madračce, vždycky se tam, tak máš něco? No nic moc, a oni kecá, já si myslím, že režou velký peníze.
4: No mě tam můj táta před 20 lety jako prcka bral právě a pamatuju si, že možná to ještě někde mám ve sklepě na chatě uchovaný v krabičce právě takový jako fakt úplně miniaturní kousíček něčeho lesklého, co možná jako připomíná skutečně nějaký
3: to byl
4: jako
3: Staniel od čokolády.
4: Ale dost možná to byl přesně Staniel od čokolády. Zmínil jsi tu Prahu těch 80. let, která tě asi určitě nějakým způsobem musela i formovat, potom teda ale už si teďka delší dobu usazený zpátky v té Sušici. Vyhnalo tě to město, že jsi prostě došel do bodu, kdy jsi řekl a dost, já už potřebuju klid, protože se s tebe potom stal ten strážce klidu, k čemu se dostaneme?
3: No, vyhnalo mě to. Vyhnalo mě to. Mám tady krásný v centru byt, kde jsem si tak jako naivně myslel, že budu teda do té Prahy jezdit za kulturou a k Tigrovi. A tam už jsou dvě moje jako ty nejstarší děti. A jako už tam moc se nevyskytuju, protože jim tam chci nechat trošku prostoru. Koupil jsem si houseboat, který mě teďko vykradli. Takže tam se asi budu řídit slovy pana Čtvrtníčka, který mi kdysi do toho uvrtal, protože jsem mu strašně záviděl, že má houseboat s lodičkou. On mi tenkrát už říkal na zábradlí někdy v půl druhý ráno, hele, Romčo, dvě nejlepší situace v životě chlapa jsou, když si pořídíš houseboat v Praze na Smíchově a ta druhá nejlepší situace, když se ho zbavíš. Takže já jsem teď už jako se blížím k té druhé situaci. Ale ta Praha mě skutečně jak doslova vyhnala, už na to nemám na to gebír, nemám na to energii, chodím sem skutečně jenom za divadlem, za kulturou a v zimě, když na Šumavě se nedá moc dobře fungovat, tam je to opravdu temný. Ale Praha je v zimě pro mě ráj a chodím tady do skvělých hospod, dobře se najíst, protože Šumava nenabízí úplně špičkovou gastronomii, takže já Prahu miluju stále, ale už ten čas radši skutečně trávím někde jinde.
4: Čili když tě sem profesně něco zavane a musíš se tady třeba i nějakou dobu delší čas v kuse pohybovat, je to nějaký nutný zlo, který bereš, že je součástí tvojí práce?
3: Je to trápení. Řeknu ti to, v tu chvíli je ze mě šíleně smutná princezna. Protože nemám tady klid. Jsou dny, kdy se někde dobře ožerem s kamarádama a je to překrásný, to se taky občas stává, ale prchám jak mohu.
4: V podcastu Boys častokrát řešíme sociální sítě, nějaký jako aktuální trendy a tak dále. Já ti tady musím, chápu, že ti to možná bude v průběhu toho rozhovoru víckrát štvat, ale já z toho mám prostě hroznou radost. Tvoje sociální sítě, zejména teda Instagramový profil, patří dle mého názoru a i dle názoru mých blízkých k tomu absolutně nejlepšímu, co se tady dokáže objevit. Je to neskutečně vtipný, což asi musí být subjektivní věc, že tvůj styl humoru sedí tomu, kdo na to kouká. Ty tím bavíš vlastně víceméně i celou tu uměleckou scénu, protože jedno tvoje video znamená 70 komentářů lidí z naprosto různých odvětví, kdy si říkám, jak se tihle ti pro boha znají, ona tam vlastně ten rybníček možná je mnohem menší, než to jako navenek vypadá, ten show business. Ale ty seš takováhle veselá kopa s těmahle nápadama, co dáváš na Instagram i v reálu, jako je to, když se jede k Romanovi na chalupu, tak všichni vědí, že bude prostě prdel?
3: Hele, každopádně ti děkuju, protože mě to těší, byť jsem už teda hodně ochabl.
4: Ano, to jsem ti chtěl říct, že bych že to mě trošku mrzí.
3: No, hele, mě to říká hodně lidí a mám z toho velikou radost, že ty lidi se baví, protože já si myslím, že humor je klíčem absolutně ke všemu. Ten humor by mohl nějak částečně spasit ten příšerný svět, do kterého jsme vstoupili a ten humor je fakt zkrátka strašně důležitý. Ale musím ti říct, že ten můj humor opravdu není pro každýho. Jo. A o to víc mě těší, že mi řekneš, že nějaký lidi tady, který evidentně jsou jako vzdělaný a něco ví jako o popkultuře, takže vás to baví, protože ono to je docela těžký, ten humor. No to není to fakt pro každýho, o to víc mě to těší. A já jsem ten Instagram založil na popud mých dětí, kteří mi řekli, tati, jestli nemáš Instagram, tak nemůžeš být muzikant, nebo nějaká tady jako rocková hvězda, to vůbec nemůžeš. Byl covid a mně se to hrozně hodilo, hrozně mě to šmakovalo a mě to vlastně zachránilo život, protože jsem nebyl v dobrém životním období. tak tolik k tomu. A jinak k tomu humoru, je to klíč, pro mě to je úplný klíč, já mám rád píčoviny, mám rád humor a strašně je to zadarmo, když se smějeme, je to to nejlepší, co nás může potkat. A já jsem od přírody, to mi dala prostě, to mi dali ty rodiče a ty prarodiče, já mám nějaký ten jako přirozený genom toho, že jsem jako pozitivně naladěný. A opravdu strašně rád se směju a mám rád dobrý humor, ale i debilní humor a prostě vlastně to dávám nad jídlo, možná nad všechno v podstatě. Já mám hrozně rád, když je společnost uvolněná, kdy lidi jsou šťastní a já vím, že se upřímně zasmějou, pro mě to znamená strašně moc.
4: Jak ty sociální sítě jako vnímáš? Říkáš teda, že postupem času používání nějakým způsobem ochablo. Ty seš i konzument, když už tam třeba něco občas teda dáš, dřív toho bylo víc, tak věděl jsi, co teďka jako frčí, věděl jsi, co se tam na těch sítích objevuje, jako jak jsi to ty k tomu přistupoval? Když ti přesně děti řekli, tati, bez toho, abys měl Instagram, tak jako nemůžeš fungovat, nebylo ti to asi na začátku jako přirozený, tak vnímáš ten nástup sociálních sítí jako obrovský benefit, který třeba i dneska mladší hudebníci, který začínají, mají, že můžou dostat svoje věci ven strašně jednoduše, byť je tam ale ta daň za to, že to dokáže být obrovský žrout času a spousta hostů v tomhle pořadu to říká, že vlastně se dostane potom do té smyčky, že mají problém, že se probudí v sobotu ráno a místo, aby vstali a žili jako dřív, tak prostě prvních 45 minut koukají na 4-vteřinový, 5-vteřinový videa, jedou. Je tam velký benefit toho, dostanu to mezi lidi, ale hodně mi to vezme, protože zároveň se stanu jako závislej, jako na drogách, jako na alkoholu, tak prostě na sociálních sítích.
3: Já si myslím, že jsi to vlastně řekl už celý v té otázce. Tady ta věc, která nám přišla poměrně jako nedávno do životů, tak je to jak s tvrdýma drogama, je to vlastně úplně stejný, protože ono ti to dá jako na jednu stranu fakt jako něco neuvěřitelného, což je jako velmi milý, příjemný a tak dále, ale bere to ještě trochu víc, jo, a to drogy berou hodně, proto bych to nikomu opravdu nedoporučoval. Byť jsme se na drogách dostali v hudbě tak daleko, jak by jsme se střízliví opravdu nedostali, ale myslím si, že to je jako čirý zlo a já si myslím, že tohle je podobné jako s internetem, který nám jako přines naprosto nevídaný věci, které skutečně změnily ten svět jako jednou pro vždy. A na druhou stranu je internet taky plný věcí, který nám jako skutečně vzal. To samé je tohle. Já tady ty hry nejedu, já se nekoukám na žádný jiný jakoby instagramový profily. A když to na mě někde najednou vyjede, protože mý známí a mý děti v tom jedou pořád, tak vlastně já nerad komentuju a nerad kritizuju, nemám to rád. Svůj názor samozřejmě mám a kdyby jsme někde byli kolem 12:30 v hospodě, tak by se dozvěděl hrozně hrozivý věci. Ale já prostě mám lidi rád a vždycky si říkám, každý prostě dělá podle toho, jako na co má a nekomentuju. No. Ale spíše tak tiše na to koukám, říkám si, že svět jako absolutně zešílel. Teďko třeba jsem objevil, to na mě vyskakuje, to už je neuvěřitelné. Buď se mlátí lidi na ulici třeba, to teďko veliký trend, jo, že vidíš, jak nějaký takový jako zdánlivě nesilný člověk srovná nějakou gorilu. Nebo jsou detaily věcí, jak si lidi nípou uhry z nosa, ale v mikrodetailu. To jako to naprosto nevídaný. Úplně mikrodetail toho, jak lezou ty tukový prostě věci z toho nosu. To vypadá jak s nějaký sci-fi, s nějakýma mutantama, s nějakýma 100-metrovýma moučnýma červama. No. Je to hodně zajímavý. Jo. Je tam spousta lascivních věcí, které teda mě doslova urážejí. Holky mladý prostě, který se ptají na tak jako volezlý sexistický věci, ale jsou to holky, jo. No je to plný prostě totálního hnusu. To znamená, že když jednou za čas by se mi tam něco líbilo, tak jsem potom nadšený a tomu člověku napíšu, ale jinak je to vesměs naprostá ztráta času.
4: Zmínil jsi tedy i ten nástup toho internetu. Vůbec vlastně, když já se podívám na tvoji kariéru, tak ty jsi zažil spoustu věcí, které ti třeba moje generace třicátníků může hodně závidět. Já to sám na sobě cítím, že vždycky říkám, že jsem se chtěl narodit o 10-15 let dřív, abych mohl třeba ty 90. zažít a nejenom kvůli tomu, že tady byla nějaká nová atmosféra a vlastně jsme se zbavili toho, ty hrůzy, která tady byla předtím, ale i třeba právě hudebně, protože já jsem odkojený prostě ranou tvorbou Radiohead a to jsem nikdy nemohl zažít na koncertě, prostě zažít fakt jako to Majorka a tyhle lidi live tehdy. Ale když to vezmeš ty, zažil jsi tolik jako milníků, teď to zní jako, že tady sedí 200letý člověk, tak to vůbec nemyslím.
3: Je to pravda.
4: Ale jako příchod prostě svobody demokracie, obrovské možnosti 90. let, ať už prostě podnikatelský, vztahový, zároveň samozřejmě v hudbě, potom internet, potom sociální sítě, jako jak ty na ten život koukáš takhle jako zpětně, kolik zásadních věcí se proměnilo, že kdyby si řekl, nebo kdybych já ti řekl v roce 1985, že si ze Sušice prostě nějakým hezkým autem zajedeš tady do Prahy na rozhovor, budeme si povídat o sociálních sítích a o tom vymačkávání tuku z nosu, tak na mě budeš koukat jako na Marťana. Musel se s tomu nějak jako přizpůsobit? Jako jak ty vnímáš všechny ty věci, které ti jako postupem času vstoupily do života?
5: Pro mě je klíčová jedna věc a pro mě nějaký nastavení životní a na to, abych si dokázal uvědomit, co je dobře a co je špatně. To si myslím, že je jako dost podstatný v životě, aby člověk věděl, kde je sever, kde je jih a co je zlo a co je dobro. To si myslím, že je fakt klíč teda úplně ke všemu, aby se mohl nějak chovat, aby se mohl být zkrátka. Když to jde, ten Vinetu, abys nebyl prostě ten centr, abys nebyl ten syčák, protože ve finále jde jenom o tohle, o nic jiného nejde. A já jsem velmi vděčný tomu osudu, že na rozdíl od našich prarodičů, si představ, který se narodili prostě v první světové válce, prožili druhou válku, pak 48., pak 68. a normalizace a já nevím, co všechno. Stejně si to nenechali ukrást, stejně ten život nějakým způsobem milovali se, podváděli se, chlastali, byli střízliví, mudrovali. Jo? Jako, takže já mám velmi dobrý pocit z toho, kam mě ten osud vyhodil, že jsem vlastně zažil ještě kousek toho brutálně odporného socialismu s lidskou tváří, ale kolem 20. roku už přišla změna. Takže já jsem ještě měl možnost to takzvaně urvat, což jsem taky jako udělal samozřejmě. A jak ty říkáš o těch devadesátkách, to znamená, že já díky tomu, že jsem zažil ten hnus předtím, ale nebyl jsem úplně starý při té revoluci, tak si myslím, že ta kombinace je pro mě velmi dobrá, nebo já si ji velmi vážím, protože já vím, co je zlo, vím, co je dobro, vím, co je Rusko, vím, co je nevím co. Skutečně mám nějaké zkušenosti, které bych neměl, jako kdybych byl mladší. Jo? Ale ty dáváš dobrý otázky. Třeba s tou muzikou, mě je líto tebe s tou muzikou, že právě, že ses narodil vlastně tak pozdě, protože ty ses narodil do doby, kdy už hudba žádná převratná nevznikla. Jo? A to, co nám vzal ten komunista a ten Rus, že jsme nemohli vidět prostě naše milované kapely, když měli druhou, třetí desku a hráli v Německu a měli turné v Evropě všichni vždycky a my jsme nemohli jet nikam, maximálně do Klatov na náměstí, na Černou věž, se podívat na katakomby, jo. No, místo Black Sabbath, aby jsme viděli v nějaký síle a tak dále, no. Takže ty to máš tak, že ty už jsi se narodil do doby, kdy už nic jako převratného, pořádného, v podstatě jako v uvozovkách samozřejmě se rodí spoustu věcí a vyzobeš si něco, ale už se nic jako, třeba ty konkrétně ty Portishead, to si objevil můj mladičký synáček, který je na konzervatoři a byl na nich nedávno a říkal, že lepší zážitek nikdy byl s Lindou Rybovou a s jejím synáčkem byli na Portishead, teda na
4: Radiohead. Ale Portishead se strefil, to mám taky moc rád.
5: To je vhodně slabší, si myslím, ale jsou taky fajn.
4: No ne, tak není to pro mě jo. Tak kultovní Radiohead.
5: Radiohead, já jsem se spletl, tak tedy z toho úplně vyřízený. A to si myslím, že je jedna z mála opravdických posledních velkých kapel.
4: Přitom je to kapela, která taky už vlastně koncertuje zpětně s hudbou a hodně s tím šetří, s těma koncertama, nejedou ty comebackový tury, jakože to vidíš často, že kapela ohlásí last time tour a pak za dva roky je to ultimately last time.
5: Oni jsou strašně chytrý, no. To je ta věc. Já totiž si myslím, že ta nejlepší hudba, ať je to jak chce, tak prostě je chytrá. Ty kluci, co to stvořili, tak byli prostě vždycky chytrý. Já si to myslím, no.
4: Já si tohle ale myslím i o Monkey Business a zajímalo by mě, jak ty sebe reflexivně řekneš, jestli když dneska půjdu do Lucerny na Monkey Business a šel bych před 15 lety, jestli mi dodáte to stejný.
5: Já si myslím, že ti dodáme víc trošku. V něčem asi ne, protože jsme víc chlastali, byli jsme takový víc blázniví, ale vždycky nám šlo o to, úplně od prvního okamžiku dělat chytrej alternativní pop a je jedno, jestli je s přídechem taneční hudby, elektroniky nebo funku nebo soulu. Vždycky nám šlo o to, aby to bylo kvalitní ve všech směrech, takže to bychom ti dali úplně stejně a možná jak jsme starší, tak na jednu stranu jako hloupneme, ale třeba teď uděláme zrovna desku a máme jako na pořadu dne tak zvláštní texty, jsem zvědav, co tomu řekneš.
4: Já jsem byl na vás asi 10krát, možná 15krát, naposledy si pamatuju velký koncert v Ostravě na Kaladosov Ostrava loni, fantastická show, zároveň postavená i na jako fantastickým entertainerovi v podobě Matěje Ruperta. To je postava, kterou netřeba představovat, to si myslím, že všichni moc dobře ví. To, co mě na tom strašně baví, je, že třeba i právě skrz ty tvoje videa z toho Instagramu, tak ty jsi tam častokrát dával jako nahlídnout i do těch situací, kdy ta kapela je ne na pódiu, ne někde ve zkušebně, že zrovna zkouší, ale je tam Ondřej Brousek v roli naprosto neuvěřitelného baviče, častokrát teda natočený v pozdějších nějakých jako hodinách, tak se chci zeptat, do jaký míry je pro tebe tady tohleto jako chlapácký přátelství, který tady v tom pořadu, který je o chlapech a to k tomu samozřejmě patří, tak do jaký míry je skutečně strašně důležitý v té kapele být jako kámoš s každým. Jsou totiž kapely, které spolu hrajou dlouho, ale zároveň právě, aby takhle to dokázali udržet, tak třeba jo, odjedou spolu tour a pak se rozlezou po světě, pak se zase na projekt potkají a je to jejich recept na nějakou jako kapelní dlouhověkost.
5: Krásná otázka. Je to přesně jak říkáš. Pro mě to jako chlapský pouto a chlapský přátelství, nejen pro mě, to jsou oni, když to člověk řekne takhle na mikrofon, tak to všechno zní jako takový zvláštní vzletný kliše. Ale to je úplně jedno. Já to řeknu vždycky upřímně a vždycky znovu. Já udržuju kontakt s kamarádama od dětství. To znamená, že já chodím na pivo s kamarádem Pepou Homolkou, který byl celou základní školu se mnou v lavici. A to má málo kdo.
4: To je neuvěřitelné.
5: A já jsem každý druhý den s dalším kamarádem, který je se mnou od 5,5 let. A my jsme pořád spolu. A takových lidí mám jako kolem sebe opravdu hodně, pěstuju si to. A myslím si, že to je jako úplně klíčová věc, protože zjistil už jsem jako 200letej, že ten život není o tom, kolik nasyslíš, kolik projedeš, kolik osouložíš, kolik urveš třešní. Já si myslím, že ve finále je to jenom o tom, jestli seš fajn kluk právě, fajn kámoš. To si myslím, že je to absolutně nejpodstatnější. Abys byl prostě buddy, abys byl dobrý kluk. Nic jiného není důležitější. Stejně všichni jako takzvaně v prach se obrátí a lehnou všichni. Já o to víc nechápu, proč ty zlí starý zmetci dělají s tím světem to, co dělají, že prostě nikoho z nich netrkne, nebo nevím, jestli jsou fakt už tak debilní, nebo nemocný, nebo že nikoho netrkne. Já už přestanu škodit, nevím, jestli tady budu měsíc, 2 roky, není lepší po sobě nechat něco pozitivního, já tomu vlastně vůbec nerozumím. A to úzce právě souvisí s tím kamarádstvím a myslím si, že klíč na to mít dobrou kapelu je právě dobře vybírat a ty lidi milovat. Ty lidi milovat pro něco. Já kdybych si měl vybrat mezi úplně špičkovým světovým muzikantem, který hraje nejlíp na nějaký nástroj na světě opravdu, ale byl by takový sušší jakoby typ, který, ze kterým není moc sranda, alebo nějaký jako průměrnější, ze kterým je strašná prdel, tak víš, jak bych se rozhodl. Jako jo. Protože třeba ten Ondra Brousek, to je zjev, ten mi už, já jsem se prosmál s ním jako opravdu tolika večerama. No to není normální, co on dokáže jako vyvést, jo. Ale on to dělá jenom s náma. On je jinak normálně velmi jakoby odtažitej, takový jakoby prudérní trošku, až takový soudruh, opravdu. Ale s náma se nějak uvolní a já to miluju. Ale ten Matěj taky, my děláme kraviny pořád a na tom to celý stojí. Proto říkám, chcete-li založit kapelu, dobře vybírejte, musíte ty lidi od prvního okamžiku nejlépe, v nejlepším případě milovat.
4: To samozřejmě, co se teďka stalo třeba s formací JAR, o tom už bylo řečeno mnohé a nemusíme se v tom znovu jako pitvat. Myslím, že všichni si o tom už spoustu přečetli a nechci, aby se ten rozhovor stočil tady k tomu. Ale spíš mě to zajímá i z toho pohledu, že občas potom nějaký dlouholetý přátelství jako skončí. Jak to potom ty jako snášíš v sobě, když to přátelství končí. Protože evidentně je pro tebe důležitý. Udržuješ tady třeba přesně vztahy s kamarádem z lavice ze základní školy. To je jako strašně krásný. Já to vnímám tak, že většinou to třeba se udrží z vysoké školy, že tam se ty lidi potkají už v tom pozdějším věku, už takový jako rozumnější a potkávají se i proto, že mají stejný zájmy. Ono já možná, že kdybych dneska se potkal s kamarádama nebo spolužákama ze základky, možná bychom si nerozuměli právě proto, že jsme každý úplně jinde, že já dělám to, co dělám tady v Praze v rozhlase, někdo jiný ho to zavedlo přes půl světa a třeba rybaří na Aljašce, cokoliv. Když ale právě potom to přátelství skončí, tak pro člověka jako seš ty, který na tom je postavený a evidentně to pro tebe znamená hodně, jako dokážeš si to prostě nějak jako uzavřít a říct si, tak jo, bylo to hezký, bylo toho dost, tady nejede vlak, jako jak...
5: Tohle já nedokážu, navíc je to pro mě, já ti řeknu upřímně, mně se tohle to nikdy v životě nestalo. Hmm. Pro mě to je věc takhle závažná a blbá, hloupá, poprvé v životě a velmi těžko se mi s tím žije, nejen, že jsme teda přišli o kapelu, která se zřejmě už nikdy nerozběhne, to je nefér. Celý to bylo ošklivý a já mám tuhle zkušenost skutečně asi poprvé. Já mám kamarády věrný, pevný na celý život. Fakt nespomínám si, že by se něco takového stalo. Takže abych mohl mluvit, jak zvládáš, když skončí kamarádství, to je věta, kterou já na ní neumím odpovědět. Teď s tady tou realitou vlastně se musím nějakým způsobem nejen já, ale my všichni smířit a je to pro mě velmi těžký a já se nechci o tom bavit i z toho důvodu, že přes všechnu hrůzu, která se teda stala a děje stále, si myslím, tak já pořád ještě myslím si, že jsem slušně vychovaný kluk a mám tam ten respekt za ty pěkné věci, které jsme za ty léta spolu zažili a udělali a připadá mi absolutně nevhodný se jakkoliv k tomu vyjadřovat a nebudu ani nechci a lidi si vymýšlejí volviny a chtějí krev a chtějí nějaký furt, jako nějaký, nebudu to dělat.
4: Ne, jasný, to vůbec, ani jsem z tebe nechtěl vůbec tahat žádný zákulisní informace o tom za
5: rozhovor. Mohl bych ti toho říct spoustu, ale ne, já to dělat nebudu.
4: Ne, já ti chci...
5: Je to pro mě hrozně smutná situace, ale já jsem žádný jako rozchod s nějakým žádným jiným kamarádem skutečně neměl. Pakliže do toho nevstoupil osud a ten člověk třeba neodešel tragicky nebo něco, nikdy jsem to nezažil, takže pojďme se spíš bavit
4: i tohle,
5: o pevným přátelství.
4: Přesně tak, ale i tohle vlastně je hrozně hezká odpověď a děkuju ti za tvoje slovo. Protože to alespoň přesně ukazuje, jak důležitý jsou právě ty fungující přátelství a je krásný, že se ti daří je takhle dlouho udržovat. Spousta hostů tady vždycky říká, hele, vlastně i pro nějaký moje duševní zdraví, pro nějaký můj prostě klid, ať mi to třeba klape v rodině, ať mi to klape v práci a tak dále. Já prostě potřebuju toho svého klučičího kámoše, se kterým půjdu na pivo, na kafe, na cokoliv. Ať tady furt jenom nemluvíme o tom, že se v Česku chlastá, byť je to teda samozřejmě pravda, je to klasická prostě fráze, pojď na jedno. Je to i pro tebe ten recept na to, jak vlastně se udržet v pozoru na všech frontách, že prostě máš ty blízký kámoše, se kterýma vlastně si z nich trošku člověk má občas tendenci dělat jako nějakého terapeuta a častokrát i ty tím terapeutem zase seš pro svého jiného kámoše.
5: No je to přesně jak říkáš, ten kamarád je tady proto, nejen že musí prvotřídně umět chlastat, to je hlavní samozřejmě, ale dělám si legraci, ale... Já jsem třeba terapeutem velmi často a dokonce jsem byl terapeutem i v situaci, kdy jsem sám na tom nebyl úplně dobře a sám jsem potřeboval terapeuta, aby mě z něčeho dostal. Jo, tak jsem si pořídil profesionálního a dopadlo to tak tragikomicky, že celá ta situace pak, že jsem se vlastně vyléčil sám, že jsem si říkal, ten život je tak bláznivý, tohle to není vůbec možný. Já jsem terapeut, jako který opravdu poslouchá celou řadu kamarádů a poslouchá rád a trpělivě. A od toho to je a spousta lidí neumí vlastně vůbec žblepnout nic o svém problému a na všechno ti řeknou tu americkou větu, no super, pohoda. A ty víš, že to prostě není pohoda a od toho jsme právě jako lidi, lidský bytosti a kámoši, aby jsme si mohli odpočnout, když se prostě někomu vypláčem na rameni a není každý den pěkný, skutečně není. Ale nikoho každý den není pěkný. Jako táhneme nějaký batoh a buď je takový snesitelný, nebo pak už to jako bolí a táhne tě to, už nemůžeš. A od toho ty kámoši jsou. To si myslím, že je klíč absolutně ke všemu. Právě se o tom povídat.
4: No, duševní zdraví chlapů je taky velmi častý téma a je tam už po těch jako desítkách dílů, co tady mám za sebou, vidět častokrát docela rozdíl v rámci generací, protože pokud tady sedí moji vrstevníci kolem 30, tak ti už dneska vlastně jsou vychovaný v té době, kdy dnes už nějakým způsobem je mnohem víc v pohodě, což bohužel dřív nebylo, že chlap může ukázat nějakou slabost, že prostě může brečet, když to tak jako obrazně pojmenujem, že prostě může přiznat chybu, že není takovým lídrem, jako to třeba bylo podle nějakého vzoru prostě v historii. Když tady seděl třeba Erik Tabery, tak řekl, že to vlastně trošku závidí té mladší generaci, že už dokáže tohle, protože on je vychovaný v těch hodnotách, kde prostě jako ten jako chlap je ten, který přece to všecko jako na těch bedrech unese, že to všechno jako zvládne. Mě by zajímalo teda, jak to vnímáš ty, jestli taky si myslíš, že dneska už je to trošku jednodušší, že když řekne chlap chlapovi v hospodě, Franto, já jdu zítra na terapii, tak přijdu na to pivko prostě pozdějc, což je možná něco, co by před 30, 20 i klidně lety
3: to by se skutečně asi nestalo.
4: Že jako skoro to vypadalo jako, že jsi blázen, že máš jako nějaký prostě velký problém. Dneska je to alespoň v mý generaci úplně běžný, že někdo mi řekne, hele, oběd nestíhám, protože mám tam sezení, ale posuneme to na druhou. Jak tohle vnímáš ty? Jako seš taky vychovaný v té situaci?
3: Prosím tě, tohle to je velmi, velmi, velmi důležitá, opět zajímavá otázka. Máš to dobrý, chlapče, máš to dobrý, líbí se mi to, protože tohle je strašně důležitý. Ono to je totiž, zase, je to prostě černá, bílá, yin-yang, je to prostě, je to věc určitýho jako vyrovnání, protože jak bych ti to jednoduše řekl, já si myslím, že ty to úplně všechno víš, o čem budu mluvit, ale já si myslím, že díky tomu, že na jednu stranu dneska právě není vůbec problém mluvit o homosexualitě, naopak je to všechno velmi otevřený a velmi fajn, tak to mělo vždycky být, mluvit o slabosti mužů, o tom, že muži pláčou, jsou měkčí, já si myslím, že to takový byly vždycky a hrála se hodně svazující křečovitá hra těch našich dědů a otců, kteří to zkoušeli na nás a sami taky měli prostě Bůh ví co za problémy. To je jedna věc. Já si myslím, že tohle to je správně, ale zase na druhé straně takový ten princip toho bouchnout do stolu, jít, vidět prostě nějaký příkoří a vzít tyč a někoho zmlátit, jako, což dneska neumí skoro nikdo z té mladé generace, což je na jednu stranu dobře, ale na druhou stranu teď záměrně jako ty situace přeháním a zveličuju. Já si myslím, že právě ten mix toho citlivého kluka, který prostě je opravdu, který se umí podívat na situaci, vyhodnotit a umí být něžnej. A mix toho něžného citlivého kluka se zabijákem, který přijde a takovou ti natankuje, ale takovou, když si zaslouží, že to není možný, to je ale taky potřeba, chápeš to? Jinak se to všecko zhroutí. Já mluvím teď o mužích, nebavím se o ženách. Jo. To znamená, pro mě je ideální kombinace jemnýho kluka, který poslouchá Cure, který zpívají Boys Don't Cry, ale on pláče úplně pěkně, normálně se to užívá, protože to je velmi důležitá, ozdravná věc. Já brečím velmi často a velmi rád, protože to skutečně tě uvolňuje, jakoby prostě upouští špáru a tak dále. Je to důležitý. Takže citlivý kluk, který prostě je fakt něžnej, má herbář doma s kytkama, jakoby dokáže pomilovat něžně, pomalu, hladce, ale zároveň i trošku rychleji a tvrději, jak to v životě má být. Ale do toho prostě, když vidí, že někdo někde svetovaný ubližuje stařence, tak jde a normálně ho rozseká na kaši. To bych si tak já představoval, ale to je těžký, víš?
4: Ne, ale to mi mluvíš naprosto z duše. Já jsem teďka nedávno se mnou dělali rozhovor kvůli nějaký konferenci a dostal jsem tam otázku právě, jako jaký je rozdíl mezi tím, jaký by muž měl být a jaký je. A já jsem vlastně na to odpověděl, jako otázka OK, naprosto rozumím, ale vlastně jsem řekl, že mě ta otázka trošku štve, protože já si nemyslím, že má muž jako nějaký být, má být každý prostě nejlepší verzí sama sebe, jak jen to jde. A přesně jsem říkal, kompromis, pořád se mluví o tom, že vlastně chlapi brečí, konečně se tady můžeme dostat tímhletím směrem v té diskuzi, to je super, ale já vlastně vždycky k tomu říkám, pojďme si přesně, ale i něco z těch jako starých principů přece schovat a nechat si to. Vymyťme samozřejmě nějaký jako macho a toxickou maskulinitu a to, že nějaký prostě sexuální obtěžování, který samozřejmě dlouhá léta bylo, to je samozřejmě úplně mimo, ale přesně, aby jsme se pak nedostali do situace, že jedeš v tramvaji, někdo tam prostě mladou holku začne osahávat nebo jí tam začne něco jako říkat, a celá tramvaj chlapů sedí a kouká se dál, protože přece my už jsme jiný, než jsme byli dřív, takže
5: no,
4: nestanu.
5: To je špatně.
4: A to právě si myslím, že takový by měl aspoň podle mě být jako nějaký ten hodnotový balíček toho, jak to má vypadat.
5: Tak vidíš, to má, máš to stejně,
4: ale... si multigeneračně ale rozumět.
5: No taky
4: to?
5: Si úplně rozumíme, to je zajímavý. No, já to mám takhle a už jen to mám, tam se nechci do toho pouštět, to je jiný téma, bavíme se o mužském světě teďko, ale tam to mám mimo jiné, já mám to rád taky tak, když vlastně je tam něco z toho starého, jakoby, já to mám trošku rád, že já jsem takhle byl vychovaný, že tatínek mi vždycky říkal, starej se, aby tvoje manželka nebyla strhaná, vydělávej nejlépe ty, v životě jí nenech nic zaplatit, ať je hezká, ať se ti líbí, ať vám to dlouho vydrží, ty musíš obstarat ty peníze a ona, když bude prostě, když občas uvaří a postará se o tady ty věci, bude to perfektní, uvidíš. Je to starý model, který dneska spoustu žen odsuzuje a říká, já nebudu ničí služka, má na to naprosto 100% právo, ať se skutečně každý tvor dělá, co chce, ale můj ideál, jestli to můžu říct, je taky takový napolo. Ať má žena naprostou svobodu, emancipaci, ať má výsledky, ať má prostě svoje práce, všechno, to je mě to šíleně líbí, že to nikdy nebylo, byl teror, antiženský teror, v mém dětství vždycky, že jo, pokrytecký, hrozivý úplně. A mně se taky líbí ta kombinace vlastně všeho. Pak si, myslím si, že to je takový nejzdravější, no ale co je zdraví. Ale co je důležitý, jakoby teďko, jak se bavíme o těch mužích, tak taky si myslím, že hrozně důležitý je v dnešní době, která se říká, že je nejvíc rozdělená a že jsou všude příkopy. Ano, ale to bylo vždycky a je to úplně přirozená věc. Bylo to absolutně vždycky a já si myslím, že to je zcela v pořádku. Takhle to prostě je a bude vždycky. Jediný, co je problém, že my nejsme schopní spolu mluvit na nějaký jako lidský úrovni. Jo. Já bych si přál nejvíc, to jsou takový jako rychloší pácký chlísty tady teďko možná, co ti řeknu, ale skutečně upřímně bych si to přál a zkouším to na sobě a mám s tím velký problém, že ani mě to moc nejde. Ta politika skutečně jako rozděluje, jakoby, ono to není jenom jako politika, je to celospolečenský vlastně pohled na to, co se děje. Protože já si osobně myslím, že my vlastně teďko stojíme před nějakým úplně základním, jakoby, základní směrovkou, kam se jakoby vydat. Fakt to úplně cítím, že se tak děje. Jo. Proto já mám hrozně rád lidi, kteří to mají podobně jako já a s nima si rozumím a samozřejmě s nima se stýkám, to jsou ty naše bubliny. Jo. Ale samozřejmě vím, že existují skupiny, které to mají jinak a já se netroufám říct, jestli to je špatně nebo dobře, ale nevyhledávám je. Ale pak jsou situace, kdy někdo vyloženě třeba chodí se mnou do hospody nebo potkám v Praze a někdo mi o něm řekne, že prostě volil něco, co mě se jako upřímně strašně nelíbí. A já mám strašný problém prostě jenom si k němu přisednout. A to je špatně. Hmm. To je špatně. Takže já se jako snažím vlastně začít od sebe a normálně třeba to téma svést někam jinam, ale myslím si, že i ten člověk, který má nějaký jiný názor, na který má opravdu svatý právo, tak z něho nedělat hned nějakou jako skupinu, která je vlastně dehonestovaná nebo hned nějaká jako ponížená. Myslím, že to není absolutně žádná cesta. Protože ani my dokonce nevíme, jestli máme jako 100% pravdu, protože 100% pravda není, je to všechno složitý. Takže já bych si jenom přál, aby jsme se pokusili i s těma lidma, který mají jiný názor, nějak normálně, jako takzvaně, my tomu říkáme na Šumavě, opočnout. Nejít okamžitě do toho fajtu a do toho ponižování a ty jeden a těch strašných jako nadávek. Jsme opočnout a nějak se jako sklidnit a snažit se jako třeba najít jiný téma nebo si vyslechnout to druhý nějak, ale nebo to taky, jakou kadencí to člověk říká, kolik má chlastu v sobě a tak dále, ale ty mi rozumíš. To bych si moc přál tohle, kdyby jsme dokázali.
4: Já se o to jako začal jsem se lehce snažit, měl jsem to vlastně úplně stejně, že jsem okamžitě při zjištění, že někdo z mých blízkých se rozhodl takhle, tak to taky jako škatulkovat. Teď se mi začalo osvědčovat to, že když se takhle s někým bavím, ať už se s někým seznámím v rámci práce, nebo i se k tomu tématu dostanu s blízkýma a dřív jsem to neřešil, vlastně pochopit, proč to ten člověk dělá, jo? Že není to jenom o tom, já jsem volil tady stranu XYZ, protože si myslím, že jsou nejlepší a tím já řeknu, no tak to seš blbý. Vůbec, protože to jsou absolutní šašci, s těma se vůbec, no tak kámo, tak tady končí naše kamarádství, já jdu domů, protože s takovým člověkem já se dneska tady nebudu bavit v hospodě. A když pochopíš jakoby proč, tak možná částečně začneš chápat, co se tam jakoby stalo, Protože pro mě je rozdíl, když mi třeba někdo vysvětlí, že má jiný názor než já, přesně jak říkáš, má na to svatý právo. A vlastně já pochopím jako jeho uvažování, který já nemůžu pochopit už z principu, protože já takhle neuvažuju, ale odprostit se jako od sebe a on uvažuje takhle a proto se rozhodl takhle, já to chápu mnohem víc, než když mi třeba někdo řekne, takhle jsem se rozhodl jako jen tak. Já to vlastně moc neřeším, viděl jsem tady nějaký billboard, ale tak jsem to tam takhle dal, mě to je sympatický.
5: V podstatě mě by stačilo jenom jako

0: začnout, myslet si, poprdeli, stejně to tak, ale ty lidi se nesnažit hned nějakým způsobem pomočit. Chápeš? Normálně v klidu si myslet, stejně si budeš myslet, co chceš, bože můj, tak máme každý nějaký zásady a těžko člověk, který je prostě, který zažil Václava Havla, což jsem já, nestydím se za to, vím, kolik má dneska nepříznivců, úplně mi to rve srdce, no a co, no, tak těžko budu hledat sympatie v dnešní vládnoucí garnituře, to přece je přirozený, ale prostě nechat to bejt, je dobrý, tak to máš takhle a pojďme se bavit o sekačce, jakou máš sekačku, no nazdar. A jenom do té společnosti trošku tady toho nadhledu, který prostě je podle mě stejně jako velkorysost, jako nesmírně důležitá věc. To je velkorysost vlastně, ne? Že vlastně řekneš OK, tak to měj takhle dobrý a pojď dáme si pivku a budeme se bavit o něčem jiným. To by vlastně pro začátek takzvaně stačilo, jak zpívá západočeská geniální kapela Odysea. To by pro začátek stačilo být jenom velkorysej a nejít hned do toho fajtu, no, to je celý.
1: Zároveň v těch mezilidských vztazích do toho vnést trochu klidu.
0: No.
1: A být strážcem klidu.
0: No, být strážcem klidu, to je největší cynismus a největší humor. To bych chtěl být asi každý. Já bych to chtěl nejvíc chtěl být strážce klidu, že jo. Ale já k tomu mám nakročeno. Já nejsem nervák. Nervák by nemohl být žádný strážce klidu, nebo někdo, kdo je prostě úplně, víš co, prošílený, prostě nervák. Nemůže být strážce klidu. Já jsem docela klidný, ale teda do strážce klidu mám opravdu dlouho. Kdybys mě viděl, teďko jsem začal pracovat s dřevem a dělám tak složitou věc, že si úplně se nenávidím a říkám si a s každým tím prknem, který musím jako na takový pokosový pile úplně na milimetr přesně jako řezat a každý 29krát otočím a brousím a je to na 20 let ta práce přeháním, jako vždycky přeháním. A já se tak stekám strašně, to není vůbec možný. Takže já strážce klidu úplně nemůžu být, ale strážce klidu by mohl být nějaký totální flegmatik.
1: Zároveň ale tím trošku oslým můstkem mířím k tvojí solový tvorbě, která je často teda propojená i s dalšíma hudebníkama, protože na těch deskách jsou hostovačky. Co se to stalo teda najednou, že z člověka úzce spjatého a samozřejmě ty jsi jakoby to srdce obou těch projektů, tak najednou tady přicházíš se svojí autorskou tvorbou. Já teda musím říct, že mě to nesmírně baví, teď jsem tady cestou do práce v autě poslouchal tu dvojku a vlastně je to podle mě můj recept na to, jak ty jsi říkal, že je to v té Praze strašný. Ono, když si zavřeš okýnka, pustíš si třeba klimošku a teď tam najednou jenom si ty a Libuše Švormová nebo jiný jako jména, tak to je jako fantastický. Já myslím, že tohle to možná jako právě je ta cesta. Co byl ten úplně první impuls, že jsi řekl tak dobrý, jako nijak tím nebudu ohrožovat chod tady důležitých projektů, se kterýma křížem, krážem projíždím republiku. Já tam taky půjdu teďka prostě, já tam jdu.
0: Hele, úplně na začátku bylo to, že byl covid, byla strašná nuda, nehrálo se a já jsem ještě do toho aby teda, jak si říká, že když přijdou nějaký problémy, tak jako opravdu to prší hustě, jako opravdu, jo? Že to je ještě jako trojnásobný většinou, že ten čert kadí v případě štěstí i neštěstí, teda na stejnou hromadu a o velký dávky, tak já jsem ještě jako byl v rozvodovém řízení a rozpadl se mi vztah, což jsem si myslel, že nikdy v životě nezažiju. Byl jsem ten naivní kluk, který si představoval, že bude s tou partnerkou jako dědeček a babička se vodit za ruku kolem řeky. Takhle skutečně naivně jsem to viděl. No a najednou jsem byl v takové pasti toho, že jsem neměl jsem do čeho píchnout, neměl jsem vyžití, bylo to velmi beznadějný a já jsem zkrátka si dělal nějaký písničky takový úplně jinýho charakteru, žádný divočiny, žádný funky, spíš takový jako důmky zvláštní. No a jednoho dne jsem prostě si vymyslel něco o nějakým pejskovi a naspíval jsem si to, neměl jsem vůbec žádný ambice nikdy, jo, a poslal jsem to pár lidem a ta reakce byla jako hrozně hezká, úplně jako kdybych to přehnal, tak jako fantastická, říkal, no to je nádhera, musíš zpívat, normálně udělej toho víc, takže to vzniklo na té bázi takovýhleho jakoby kontaktu se známýma jenom a mně se to zalíbilo strašně, protože je to hrozně svobodný. A já se nemusím nikomu zodpovídat, ani na nikoho myslet. A je to strašně svobodná, uklidňující věc, která mě jako šíleně baví. A zase si tam můžu vyzkoumat polovy a vyzkoušet texty, aby ani asi nemohl, před

0: Makovici natolik a tak mě nadchli, že mi pomohli to nějakým způsobem překonat.
1: Ty jsi dlouhodobě spojený se spoustou men tady v rámci hip-hopu, rapu, domácí scény, častokrát jsou tam nějaký spolupráce, teďka třeba i zmíním tu poslední desku s Orionem, ale samozřejmě se asi velmi dobře znáš i třeba s Katem z Praga Union, ten tam taky vlastně je, Vladimír 518 a tyhle ty jména, to jsou pro dnešní generaci vlastně zástupci toho jako začátku, toho rapu, nebo vlastně ty první jako velký jména, pak samozřejmě James Cole, který teďka vlastně je v nějaký fantastický renesanci, taky tady seděl, teď nedávno můžeme zmínit jako jeho velký úspěch na Andělech. Máš ale taky třeba ještě přehled v rámci téhle scény do těch jako mladých dneska, co jako tady začínají, ať už se bavíme o nějakém Izomandiasovi, který tady už je samozřejmě delší dobu, teď tady je obrovský hype kolem Gufrau, což je taková jako ano, je tam nějaký náznak repování, ale zároveň to je spíš taková popina. Jak ty třeba vnímáš tady teďka aktuální domácí tvorbu? Třeba v tom hip-hopu, který znáš z těch jako devadesátek a i z těch jako úplně raných českých let. Manžele můžeme zmínit, že jo?
0: To ne, to mi vůbec nebavilo ani tenkrát, ani to mi
1: spíš jenom, jako jenom, že zmiňuju ten začátek.
0: To mi jenom štve, že to všichni vlastně předhazují, že to byla ta první kapela, tak ano, byli asi jedni z prvních, co to někde zkoušeli na kazeťák, ale tam se o žádnou hudbu nejedná. To,
1: jasně.
0: To je takový trošku nespravedlivý vůči těm, který opravdu to dělali na nějaký úrovni, ale snažím se sledovat vlastně úplně všechno a odpověděl bych na to tak, že když se něco strhne, co mě připadá zajímavý nebo dokonce výborný, tak si i hned scháním telefon a volám. I hned. Jsem nadšenej, nestává se to právě bohužel často, Aha. Ale když něco takového se stane, tak i hned volám a posílám absolutní jako favor a osobní jak to říct, ne, že bych se nějak přeceňoval, ale vím, že to nedělají ani dospělí tady borci, nikdo to nedělá, každý si hraje svůj písek. Já když slyším něco dobrýho od kolegy nějakého, já hned zvedám telefon a volám, jak je to fantastický, že za to děkuju a lidi mají z toho většinou velikou radost. A nehoním si žádný body, je to moje přirozenost, ale právě proto, že se to nestává tak často, tak to dělám, jinak bych se utelefonoval. Takže
1: komu jsi takhle naposledy volal?
0: Komu jsem takhle volal? Ježiš, to hodně lidem. Teď budu volat, aha. Ale to, teď budu volat určitě, protože to jsem teda nějak prospal, to nevím. A to teda nebude nic mladýho úplně, omlouvám se, ale bude to pan Horáček, textař a zpěvačka Naďa Válová. Já jsem slyšel nějakou písničku onehdá někde, kterou jsem teda fakt prospal a absolutně mi to dostalo. Bylo to jako nádherný.
1: Hodně ale hudby i třeba gospelu je v inscenaci Human Zoo, což je teď aktuálně projekt, na který můžete vyrážet do Spirály na Pražském výstavišti. Uzavíráme tady takový náhodný trojlístek hostů Ondřej Ruml, Viktor Tauš a Roman Holý, všechno postavy spjaté, ty teda společně s Viktorem autorsky. Tak když teďka už s odstupem času to jede, už teďka čteš i třeba nějaký, nevím, první recenze a tak dále, tak jak tady tenhle ten projekt vlastně vnímáš? Dělá ti to velikou radost? Musíš vlastně říct, že děláš, jo? To je taková otázka v rádiu, co teďka vlastně mám říct, jo? Je to na hovno.
0: Hele, já ti to řeknu tak, že nejlepší je dělat ty desky, dokonce ne ani filmy, který dělám hrozně rád, ale když děláš ty desky, tak tam mám tu kontrolu takovou, že bych kromě asi dvou desek v historii nějakých, bych nezměnil vůbec nic a tam jako vlastně jsem absolutně, mám to pod kontrolou takzvaně. Ale takovýhle tělesa divotvorný, jako je film, nebo jako je muzikál, nebo divadelní představení, tam už nemáš pod kontrolou nic, ty se prostě jenom snažíš udělat co nejlepší hudbu, která má emoci nějakou, která se líbí tomu osazenstvu, tomu režisérovi, což jsem doufám, mně se povedlo. A já už dál vlastně jakoby, já jsem hrozně rád, že jsem u toho, protože se jedná o velmi originální tvar a já mám hrozně rád lidi, kteří se nebojí a kteří mají trošičku punkový přístup a to Viktor má. A já vlastně jsem vždycky v jakýmkoliv umění, i ve filmu, a i v literatuře, a i ve všem, v hudbě hlavně, mám hrozně rád, když tam je ten špetička toho punku. Není toho moc, 3-4%, ale jde spíš o nějakou drzost, odvahu, přijít s něčím, co není úplně jako po srsti. A to ten Viktor má, že ten se s tím opravdu nemazlí. A říká mě, to je úplně jedno, co si kdo by myslel, já to takhle cítím, já to miluju a jedem. Takže já jsem za to hrozně rád, potkal jsem tam fajn lidi. Můj syn tam dostal první nějakou šanci se někde jako na zkušenou, ten je v druháku na konzervatoři, na skladbě a jsem hrozně rád, že tam je, že tam vlastně je tam důležitá postava, která tam tu obsluhuje tu hudbu, hraje tam na piano. Je to úžasný, má to úžasnou energii a něco to nese, já úplně přesně nevím co, ale jdeš z toho představení a jsou lidi, kteří jsou absolutně otrávení, vůbec tomu nerozumějí. Jsou lidi, kteří to tak jako pro nuděj a prospěj. A docela dost lidí je takových, který mi píšou a Viktorovi litanie, že nula to znovu, že probrečili na následující dva dny. Ono to něco skutečně nese. Já jako přesně úplně nevím co, jak se to podařilo, ale ty komentáře jsou hodně rozstřelený, ale převážná většina je velmi zajímavých a dobrých. Já jsem za to hrozně rád, protože je to divočina, je to něco, co tady skutečně nikdy nebylo.
1: No, Romane, jsme na konci rozhovoru. Poslední otázka, 2026, my jsme tady v půlce dubna. Na to se teďka dál těšíš, ať už hudebně, nebo s čím teď míříš do dalších týdnů, měsíců. Budou v létě velký koncerty venku, doufám, že si nějaký z nich určitě najdu. Tak co teďka ti dává jako směr dopředu?
0: Já toho mám jakoby hrozně moc. Já jsem opravdu jako nenasytnej a vlastně je to až komický, vždycky říkám, že už by měli dát nějakou medikaci, že to není normální. Mě těší vlastně strašně moc věcí, kromě těch dětí, které jsou jako samozřejmě nejvíc pro mě, tak teďko jsem úplně hořím tím, že představ si, že já celý život toužím po jednom nástroji, po jednom syntezátoru, který je tak neskonale těžký sehnat, že vlastně, a já jsem to nikdy nevzdal, ale je to opravdu velmi složitý. Že to je japonský nástroj, není jich moc a je tak komplikovaný a tak poruchový a tak složitý a zároveň ten nejlepší, co kdy byl prostě na trhu. A vypadá to, že si pro ně do Holandska 5. května odjedu, ale já se zblázním, jako jo. Ale to je jako to je po celoživotním pátrání, prostě teď to vypadá, že navíc ještě odborník syntezátorový, který tam dal nějakou modifikaci, že já dokážu s pomocí jednoho tlačítka vyladit všechny oscilátory a má to paměť, což nikdy nemělo tady ten synťák paměť, všechno si musel malovat na papírky a je to takový dělo a je to tak strašně drahý a já už z toho nespím a musím to udělat, vím, že to prostě musím udělat.
1: Uděláš na něj potom desku?
0: No ten bude na první deska, kde bude všude bzíkat a zurčet, protože to je nástroj Aby Evangelise, takže to je svatý grál všeho, jako, tak to si píš, že první mankáči budou celý na tady ten synťák. Jestli se samozřejmě i hned nerozbije, až ho přivezu z toho Holandska, to by se taky mohlo stát, jo.
1: Takže samozřejmě tohle to je tvůj splněný sen, že budeš mít toho svého modrého Mauricia nebo ten
0: doslova,
1: kámen mudrců
0: doslova.
1: Prostě bude součástí tvé výbavy.
0: Drž mi pěsti, že já mám fakt na to smůlu trošku, takže já kdykoliv jsem si koupil nějakou drahou televizi nebo grill, tak během dvou dnů shořel nebo se něco stalo, tak já doufám, že tentokrát budu se modlit, budu hodnej, nebudu někoho pomlouvat po cestě a snad to dovezu v pořádku a uslyšíš na další desce neskutečný zvuky.
1: Tak těšme se na to všichni, choďte klidně i na Human Zoo, jehož je Roman Holý autorskou součástí, zároveň samozřejmě na koncerty, ať už to bude kdekoliv, věřím, že jich bude fůra v letošní sezóně. Romane, díky moc, že jsi našel čas na boj, ať se ti daří.
0: Nechtělo se mi, bylo to s tebou moc příjemný, ať se vám daří a byl mi potěšením. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Otevřené rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Na rádiu Wave. Boys. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Stage Rádia Wave.
1: Stage Rádia Wave.
2: Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
0: Stage Rádia Wave.
2: Každé pondělí o 9 večer na Rádiu Wave.
3: Léto s Rádiem Wave. Vyrážíme za vámi ven.

0: přijď na naše akce, buď na natáčení pořadů, poslouchej letní speciály ve vysílání a vychutnávej si skvělé koncerty. Léto s Rádiem Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Pleják.
1: Pleják.
0: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

0: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Crazy.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Poslouchej každé úterý od 7 večer na Rádiu Wave.
1: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
2: Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
1: youtube.com/CRO Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
0: Radio Wave.
3: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Český rozhlas Radio Wave.
1: Ain't all get money.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.